0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.

Na chvíli má vytrhnu z komy staré zabudnuté hroby, vždy jsem zpěval o tom, že patrím len tam. Občas to vidím a já, že jsem trápný patetik, nesnesím svůj hlas a odraz v zrkadle.

Spouštěme kvadrant, baby. Odcházíme preč, mám v pík.

0: jinou cestou jdem.
1: Na piasku leže.

Loners out to room, sown at the seam, blindside me.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.

Největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny.
1: Dávno mě neděsí slyšet

my senses tell me that the Earth is flat and stationary.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
2: Radio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny. Plejak. Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Radia Wave.

Radio Wave. Děláme vlny. 16 year old. Bitch! They can't check it to 10.

0: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej Fasády s Alenou Harcníkovou. Dnes od 6 večer na rádiu Wave.
1: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Odbyla 8. hodina, posloucháte Radio Wave, dohrává nám Jaše 96 a taky Purple Boy. No a teď už na Den dětí máme pro vás první zprávy a s nimi Bára Zajíčková.
1: Zprávy Radio Wave. Radio Wave. Zprávy.
2: Odbory agentury pro sociální začleňování ohlásily symbolickou stávku. Nesouhlasí s přesunem některých odborů z úřadu vlády pod jednotlivá ministerstva. Podle odborů s tím rozbíjejí fungující týmy, a to bez odborné debaty a analýzy dopadů. Dnešní stávka by se neměla dotknout klientů agentury v terénu. O přesunech agent dnes má taky jednat vláda. Počet potvrzených případů eboly v Kongu se zvýšil na 282. Prokázaných obětí epidemie je už na čísle 42. Informovalo o tom konžské ministerstvo komunikací. 5 lidí se podle Světové zdravotnické organizace z krvácivé horečky zotavilo. Na novou variantu eboly nazvané Bundibugyo zatím neexistuje schválená léčba ani vakcína. Vedení ČEZu by dnes na valné hromadě mělo oznámit, jak bude vypadat budoucnost společnosti. Skupina má představit první kroky k tomu, aby se zestátnila její výrobní část. V první fázi by ČEZ měl vyčlenit zákaznický segment do samotné dceřinné společnosti. Dražba umělecky stvárněných filmových klapek na Zlínském filmovém festivalu vynesla 4,3 miliony korun. Výtěžek půjde na projekty začínajících filmařů. V salonu klapek se letos sešlo 120 děl. Nejvyšší zájem byl o klapku s motivem čtyřlístku výtvarníka Zdeňka Vrby.
1: Sport.
2: Finští hokejisté jsou mistři světa. Ve finále porazili domácí Švýcary 1-0 v prodloužení. Švýcaři tak prohráli třetí finále v řadě a ani v jednom nedali gól.
1: Počasí.
2: Dnes bude zataženo až oblačno, na většině území občas déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Odpoledne a večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší denní teploty 17 až 22 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 13. To byly první zprávy v 8 hodin, více najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas a na Radio Wave začíná ráno s Krištofem a Bořkem.
1: Radio Wave, Wave, Wave, Wave.
3: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
3: Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny.

Genesis Ovusu otevírá ranní vysílání Radia Wave s skladbou Leaving the Light, předtím taky Jamie XX, no a vy už posloucháte ranní show s Božkem a Krištofem v 8 hodin 10 minut, my vám přejeme krásné ráno a já rovnou teda začnu u Mezinárodního dne dětí, který připadá na 1. červen, protože to je samozřejmě dnešní den, nový měsíc, načínáme, byť tady trošku s deštivým počasím, alespoň tady na Pražských Vinohradech, tak doufám, že je mnohem lépe tam, kde nás posloucháte vy právě teď. No, Den dětí, ten vznikl v Turecku někdy kolem roku 1920. No, potom se také přesunuli oslavy tohodle dne do San Franciska, kde se konal festival dračích lodí v roce 1925. No a na jejichž oslavu čínský generální konzul shromáždil mnoho čínských sirotků, aby poukázal na to, že by se společnost měla více zabývat blahem dětí. Těch významných dnů je mnohem a mnohem více, to nejpodstatnější je, že samozřejmě i my tady ho v kalendáři máme zapsaný, takže všem dětem dneska jen to nejlepší a vlastně úplně všem, protože dětmi jsme, doufám, všichni stále. Za chvilkou dorazí i Bořek, dáme si samozřejmě pronostické okénko a spoustu dalších sportovních záležitostí. Například se vrátíme k tomu, co už zaznělo ve zprávách, že tedy Finové vyhráli mistrovství světa v hokeji, jak nás s Bořkem dobře znáte, tak samozřejmě hokejové a veškeré sportovní rozbory nemůžou v ranním vysílání chybět. Matyášovi kamarádi, taky Ivy Z, anebo Florbal a Mar Junior, teď se skladbou Druhá liga.

Český rozhlas Radio Wave.

0: Krásné ráno, milí posluchači. Teď se budeme věnovat mystice.
1: Nevěděl jsi to z hlavy, víš?
0: Věděl, jsem se potřeba natáhnout tady pro ten úžasný kalendář pranostik. Mystice, středověké alchymie a starověké filozofie.
1: Ty brďo, fakt neuvěřitelně. Renátu Raduševu Herber má Bořek Jóra načtenou. Otevíráme znova náš oblíbený kalendář právě od této autorky, plný zajímavých pranostik a vůbec takové lidové ústní slovesnosti, co se vztahuje k dnešnímu dni, tedy, jak už jsem říkal v prvním vstupu, ke dní dětí.
0: Tak nejdřív tak obecněji. Červený měsíc s vydatnými srážkami, vodní hladiny mohou stoupat a místy se objevují záplavy. Přesto je to teplý měsíc. V červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný snadno. Tak tady se rýmujeme, ale není potřeba to vysvětlovat.
1: A kladno.
0: Netřeba v červnu o déšť. Prositi přijde, jak začneme kositi. No, podívejte, já jsem o víkendu třeba kosil a teď už je tady ten déšť. Jo, bylo to včera, jsem jel a zhruba 50 km před Prahou se to spustilo. Jsme jeli a žena říká dlouho, jsem myslel, že už bude pršet a já jenom říkám, podívej se na obzor, tam to vypadalo jak v Mordoru, blesky, tohle všechno. Tak a teď už konkrétnější, svatý Fortunát, jo, to je patron, který má dnes svátek, takže o svatém Fortunátu. Kapka deště má cenu dukátu, tak dneska někdo hodně zbohatnul. Řekl bych, že Fortunát. Máš nějakou ty pranostiku, nebo mám to tady celý odtáhnout?
1: Já furt čekám, jestli bude nějaká, která se bude týkat jako těch dětí, že jo?
0: Ne, to není žádná, kamaráde, to je přece novodobý výmysl.
1: Tak jako v tom případě...
0: Smůla.
1: V tom případě už nezbývá v souvislosti jako s tím deštěm udělat nic jiného, než taky se k tomu dešti nějakým způsobem vyjádřit písní. A já se obávám, že není lepší písně k dešti, nežli...
0: Česká cover verze It's Rainy Man.
1: A není to nádherný?
0: Je to nádherný. Je to,
1: přátelé, pár. Přejeme vám krásné, pravděpodobně ve velké části Česka upršené ráno. Posloucháte Radio Wave.

0: Zcela náhodně se v playlistu Rádia Wave objevila Rosalía a skladba Relikia. Bořku, ty k ní máš trošku asi jako ke všem těm novým Rosalíným skladbám poměrně blízký a vřelý vztah.
1: No, pro mě je to album Lux prostě nejlepší album loňského roku stále a nepřestává mě udivovat. Jasně, tak je to zatím krátký časový okamžik, ale že nestárne v mých uších.
0: Ty jsi říkal, že ten konec, když se tam tleská, takže to zní...
1: Jako když prší.
0: Jako když prší, no. Tak my jsme tady pouštěli si jinou divu před Rosalií, tedy samozřejmě Helenu Vondráčkovou. V playlistu nás čeká Dua Lipa, takže skutečně Woman Power na Radio Wave. Když jsme u toho deště, tak přátelé, to počasí, které nás skutečně teď čeká, tak to bude hodně zajímavé. No.
1: Jako myslíš jenom dneska nebo obecně?
0: Tento týden i rozhlas píše dešť, slunce, zase dešť, počasí v týdnu bude proměnlivé, takže jestli nemáte rádi takové ty situace, kdy ráno odcházíte z domu nějak oblečení a chcete v tom oblečení jako být celý den a pak se v něm vrátit.
1: Spocení tak pořádně.
0: Teď to ano, pořádně, ale smraďoši úplně, jako víš, ještě do MHDčka nastoupit, no prostě všude
1: bez
0: spocený lidi.
1: Prosím.
0: Hele, když prší, tak to v MHDčku prostě smrdí, víme to všichni.
1: Já to miluji.
0: Všichni moknou prostě. Bořku, těšíš se na svoje vlakové jízdy do Říčan?
1: Jako zmoklá slepice, ano, ano.
0: Přátelé, tak prostě dobře, pláštěnky budou nutné, bude potřeba, já ji třeba dneska tady konkrétně mám.
1: Ty máš pláštěnku?
0: Ano,
1: mám. Že máš takovou tu pončoidní školkovou pláštěnku?
0: Ne, normálně mám takovou nějakou asi za čtyřku.
1: Jasně, protože moderátor je Rádia Wave,
0: kamaráde. To byl samozřejmě vtip.
1: To byl bohužel jenom vtip.
0: Takovou já bohužel nemám. Za chvilku probereme.
1: Máš jenom takový ten dešníček, co si dáváš jako místo kšiltovky, ne?
0: Ano, ten to nosí takový ti velcí fotbaloví a fanoušci hokejoví, ta zápas je takový ten jako elegantní. Ano, tak ten mám, no a tím tedy nakousávám, že fotbal nebo hokej rozhodně bude tématem příštího vstupu. Teď už tedy Dua Lipa. Okay.

0: Stage Rádia Wave.
1: Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
0: Stage Rádia Wave.
1: Poslouchejte dnes od 9 večer na Rádiu Wave.

0: No konečně. Tohle bychom měli vysemplovat. Milí posluchači, je tady sportovní okénko, nemusíme to snad poslouchat celý.
1: Ale pozor, to je orchestr Karla Vlacha a zpívá dobře. Tam Antonín Panenka, František Cipros, Zdeněk Klimeš a další.
0: Ty říkám, že to musíme vysemplovat.
1: Neuvěřitelná věc, přátelé, ano, ale značí to jediné, my budeme se teď zase věnovat sportu. Můžeme si vybrat, Božku, protože máme za sebou finále Ligy mistrů, máme za sebou přátelák s Kosovem, fotbalový české repre, a máme za sebou finále mistrovství světa v hokeji. Zároveň Kuba Menčík hraje výborně na Roland Garros, takže jako co budeme dělat?
0: Já myslím, že to Kosovo tím bych začal, protože to se pojí s tou pronostikou, protože kdo v červnu kosí...
1: Tak. Přátelé, tak ano, začněme fotbalem. Blíží se mundial. Oslavili jsme tady moje narozeniny v pátek fotbalovým míčem, který bude oficiálním balónem právě tohohle turnaje, který mi Bořek dal k narozeninám, protože Bořek je můj dobrý kamarád a je hodný kluk a je vůbec takový strašně fajn a hrozný sympatiák. No a teďka se potřebovalo zúžit to finální rezumé, ty jména, která skutečně pojedou na mistrovství světa ve fotbale. Napovědět k tomu měl právě zápas s Kosovem, tedy přátelské utkání, které se výhradně nebo výhradně z velké části týkalo jmen, které v reprezentaci toho ještě tolik neodkopali. No a my jsme ten zápas vyhráli, což se asi pravděpodobně dalo čekat a vlastně si myslím, že je úplně jedno, jak by dopadl, protože tam jsme si chtěli se ujistit. Tématem velkým je Adam Hložek, který vlastně dlouho nehrál z různých zdravotních důvodů a nebo výkonnostních. Nastoupil v repre a podívejme se na to. Výborný výkon.
0: Gól, asistence, co víc si může člověk přát.
1: Takže spokojenost s jeho výkonem, ano. On si tedy o své místo řekl. Ti, kteří si o své místo neřekli, tak jsou tedy Kristof Kabongo, Tomáš Ladra. A kdo je ten třetí? Vzpomeň si, musíš si vzpomenout.
0: No, já nevím.
1: Musíme si vzpomenout teďka, nesmíme to vyhledávat.
0: Dobře, tak já si vzpomenu, jenom co to vyhledám. já myslím, Pavel Bucha.
1: Pavel Bucha, ano, správně. Už jsem ti chtěl říct, že to začíná být skoro trapný, že tady mluvíme o sportu a vůbec o něm nevíme.
0: Já jsem totiž se začetl do nějakých předzápasových, já nevím, špekulací o tom, kdo by to mohlo být od různých sportovních novinářů, a ti právě zmiňovali, že buď to neudělá Pavel Bucha, anebo Alexander Sojka. A takže jsem v hlavě nevěděl, na kterou stranu se vlastně nakonec trenér
1: přiklonit. A on se přiklonil k tomu mladšímu hráči, který pravděpodobně toho asi za stolik neodehraje, ale rozhodně může nazbírat svoje první velké zkušenosti a skutečně co si bude. Že to je nějaká zkušenost jít se podívat a si zahrát mistrovství světa ve fotbale, které se tedy kvapem blíží. Už příští čtvrtek začne nejpodstatnější část, tedy začne česká účast právě prvním zápasem s Jižní Koreou, což bude tedy v noci ze čtvrtka na pátek, takže se na to můžete už všichni jako připravovat a třeba si dělat spacího strejčka dopředu.
0: Spacího strejčka,
1: co spací, to je? Spací strejček.
0: Co je spací strejček?
1: Spací strejček, to když máš v rodině, tak to je strašný průser.
0: Co to je?
1: Ne, tak to je, že si uděláš jako uděláš si strejčka, to znamená
0: to
1: jako
0: dědeček.
1: Do zásoby.
0: Kuba si to strejda u mě to dělá.
1: A vidíš, že proč to není jako spací babička nebo tetička?
0: No protože ty po obědě vždycky umývali nádobí, když to je strašný. Můj děda se vyvalil a usnul.
1: To je naprosto skandální. Přátelé, díky bohu, že už žijeme v době, kdy se tohleto vůbec nemusí řešit a že jsme si všichni v tomhle rovni. Tyla a Breeze, taky Adam the World a Nepoznám tvoje jméno, na kde se také objeví Sam 734. Toto jméno já taky doteďka nepoznám, ale aspoň se můžeme přiučit v playlistu Rádia Wave.
0: Takže dobrý.
1: Dáme si novinku, mějte se krásně a poslouchejte Rádio Wave. Krásný ráno, Božku. Dneska nám to válí.
0: Dneska je pondělí.

0: Sam 734 a taky Adam 7. The World. Ano, pardon, 734. Počúváte Radio Wave 8 hodin, 52 minut. No a Borku, čo bude dál?
1: No, ďalej príde Bára Zajčková, aby nám sdělila naše dnešné druhé zprávy.
0: Ty jsi skutečný rychlý, taký pretěkár. Joy Orbison, Overmonou, taky Ray ještě před 9. hodinou a potom další zprávy.
1: Poduje tě.
2: Excalibur. Nejostřejší rapová show široko daleko. Excalibur. Poslouchej každý čtvrtek od 9 večer na rádiu Wave.
3: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
4: Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave.
3: youtube.com/radiowave
4: Rádio Wave. Děláme vlny.
3: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Přesně v 9 hodin nám dohrává britská zpěvačka Ray a skladba Heart Out Here. Teďka další zprávy Rádia Wave. Ve studiu už s nimi je Bára Zajíčková.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Pravděpodobně definitivní rozhodnutí ohledně přesunu lidskoprávních agent a protidrogové politiky z úřadu vlády na vybraná ministerstva by dnes měl oznámit premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Od středy se vedení úřadu zabývá připomínkami a návrhy expertů. Ti volají po úplném zrušení přesunu a zachování současného stavu. V jižní části Chersonské oblasti ovládané Ruskem zasáhl ukrajinský dron bytový dům. Zemřelo jedno dítě a 11 lidí je zraněných. Na platformě Telegram o tom informovali Moskvou dosazené úřady. Vláda by dnes měla probrat možné snížení věkové hranice voličů v obecních volbách. Aby mohli mladí volit, už od 16 let navrhuje opoziční hnutí TOP 09. Podle navrhovatelů už není věková hranice 18 let odpovídající. Mladí lidé se podle nich do veřejných diskuzí zapojí už v dřívějším věku. Se snížením věkové hranice voličů ale nesouhlasí minister spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO nebo právnici úřadu vlády. Je Mezinárodní den dětí. Má mimo jiné upozornit veřejnost na práva a potřeby dětí. Slaví se pravidelně od 50. let minulého století, ale zmínky o takovém dni se objevily už ve 20. letech. V Česku ho většinou provází různé hry a soutěže pro celé rodiny. Akce spojené s oslavami se někdy konaly už o víkendu.
1: Sport.
2: Fotbalisté Artistu Brno budou i v příští sezóně hrát druhou ligu. V baráži o účast v příští prvoligové sezóně totiž brněnský tým prohrál se Slováckem v součtu obou zápasů 1-7. Druhý duel v Uherském Hradišti vyhráli domácí 3-0, když dali všechny góly v úvodní půlhodině.
1: Počasí.
2: Dnes bude zataženo až oblačno, na většině území občas déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Odpoledne a večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší denní teploty 17 až 22 stupňů Celsia. To byly zprávy v 9 hodin. Více najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas a na Radio Wave pokračuje ráno s Krištofem a Bořkem.
1: Radio Wave.
3: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
3: Radio Wave.

0: To je znělka. To je znělka mistrovství světa v ledním hokeji.
1: Je to tak, přátelé, to znamená jediné...
2: Jsem dobrý, já jsem
1: jí dal právě v takové jiné úpravě a říkal jsem si, jestli to dokážeš poznat a ty jsi to dokázal poznat. No tak probereme si, přátelé, to, co jsme minimálně my včera s Bořkem prožívali, každý trošku jinak, protože Bořek musel večer spěchat z pracovního výkonu v Olomouci do Prahy automobilem, takže pravděpodobně většinu zápasu slyšel toho finálového ve vysílání Radiožurnálu Sport.
2: Ano, musím říct, že tím jsem překročil svůj vlastní stín, protože až vlastně do tohohle mistrovství jsem tvrdil na základě vlastní zkušenosti, že nejsem schopen poslouchat hokejové zápasy v audio verzi, protože si to moc představu, moc se do toho vžívám a pak se nekoncentruju na jízdu. Ale jde to, když nehraju Češi. To se mi vlastně pak poslouchá docela dobře.
1: No, nehráli Češi, to samozřejmě víme, protože my jsme skončili ve čtvrtfinále. Jak už tedy, ale teď víme, s pozdějšími vítězi celého šampionátu, k velkému zklamání domácích Švýcarů, které asi částečně chápeme všichni, protože co si budeme, nám se to právě proti nim doma v Praze podařilo a jak bysme byli zklamaní, kdyby to naopak dopadlo opačným výsledkem.
2: Oni to... přes 196 minut v těch třech po sobě jdoucích
1: nedali
2: finále,
1: gol. Nedali gol. To je neuvěřitelné. Po třetí za sebou hráli finále mistrovství světa, ale ze všech pěti účastí celkových ve finálovém utkání byla tahle jednoznačně nejvýznamnější, nejpodstatnější, obrovská jako vlna očekávání a taky samozřejmě obrovský tlak. Já jsem viděl spoustu i třeba videí na sociálních sítích, kdo oznamuje třeba základní sestavy v šatně, jako švýcarského nároďáku a jsou to jako sportovní legendy té země. Roger Federer tam třeba je v kabině a oznamuje dneska v bráně začne Giannone a ano, samozřejmě Roger Federer fantastický biatlonista a taky saxofonista. Nicméně tedy nedopadlo to a já jsem teda, musím uznat, byl vlastně takový skoprněný.
2: Mně jich bylo strašně líto. Mně jich teda bylo ještě víc, by mi jich bylo líto, kdyby dostali gól třeba v posledních 30 vteřinách základní hrací doby. Tak to, tam jak jsem viděl ten stadion, který už prostě se, všichni se modlili, ať se to teď nestane, tak tam, kdyby se to stalo, tak já vám říkám, že tam by podle mě třeba praskl led nebo něco takového, protože ta energie těch lidí jako by ho svým smutkem zničila. V tom prodloužení už to bylo přece jenom něco jiného a já teda jsem silný lober, hodně lobuju za to, aby se nehrálo 3v3 to prodloužení. Ať je to prostě 5-5 nebo...
1: Do rozhodnutí, no.
2: Protože jako, když se to hraje v těch třech, tak ta otočka na té modré a zase zavezení puku do vlastního pásma je tak strašně otravný princip, že mi to strašně bralo jako náboj tomu.
1: Je to samozřejmě super formát ve chvíli, kdy se takhle hraje NHL, která má 82 zápasů základní části a frčí to a ty týmy jdou do risku, protože o co jde? Jde tady o jeden bod v tabulce, když tady těch bodů potenciálně před námi je ještě fůra. Ale samozřejmě v rozhodujícím zápase o zlatou medaili by asi člověk čekal, že holce bude čekat klidně další jednu, dvě, tři třetiny, protože prostě... Ale na druhou stranu, zrovna u včerejšího zápasu to bylo 0-0, kdo ví, kdyby ten gol padl, třeba by se ještě teď hrálo.
2: No, bylo by to skvělý, my bychom tady mohli to mít puštěný a mohli bychom to komentovat.
1: Takže každopádně tedy favorité neuspěli, ať už v zápase o zlatou nebo o bronzovou medaili, protože tam Norsko Kanadu trošku šokovalo, respektive Kanada nenastoupila v úplně největší formě, asi už se jim za stolik nechtělo. Takže gratulace všem, kteří uspěli, no a my budeme bedlivě sledovat samozřejmě výkony českého nároďáku zase za rok, ale my s tím hokejem určitě do vysílání Rádia Wave občas zabrouzdáme i bez mistrovství světa. Teď ale novinka v playlistu Britští Overmonou a skladba Lock Up.

0: 1. června posloucháte Radio Wave, tohle byla Lorda, skladba What Was That. No a teď už pojďme k dnešním horoskopům, protože skutečně tady máme spoustu zajímavých věcí, které se tady s Bořínem můžeme vyměnit. Boříne, poslouchej mě. V rubrice Láska a přátelství dnes pro tvé znamení je něco, co skutečně si popisoval, že vlastně se stalo. Překvapte protějšek ráno novým nápadem a rozbijte rutinu. Odvaha zkoušet nové věci vrátí do vaší ložnice pravou vášeň.
1: No a prosím tě, ty vášnivče, a jaký jsem znamení?
0: Ty jsi ryba.
1: No dobrý, děkuji.
0: Potom, a to je nejvíc, co na tebe fantasticky sedí, a já vůbec nechápu, jak to ty horoskopy dělají, ale opravdu, aktivity vhodné pro tvůj dnešní den je úklid zahrady, zalévání rostlin, pletí záhonu, stavba vyvýšeného záhonu nebo kompostování.
1: Je pravda, že bych potřeboval vyplít jeden ze záhonů, protože tam chci dát sadbové brambory.
0: Ano.
1: Ale vzhledem k tomu, že ta půda bude úplně bahnitá, tak dneska to asi nechám bejt prostě.
0: Tím deštěm.
1: Dneska tím deštěm to bude.
0: Ale jinak vlastně poměrně slušný odhad, protože se to vlastně trefuje docela.
1: Jo, tak ví to, že mám prostě ten domek.
0: Ano, tak odbyli jsme si to znova i v dnešním vysílání v 9 hodin 23 minut. Ano, Bořek Jouda má dům v Říčanech, přátelé. No a tak asi se pravděpodobně dozvíme něco o blížencích a pak už si můžeme dát třeba Freak Power.
1: Ano, prosím tě, práce jo, pro blížence.
0: No, to mi teda řekni.
1: Láska je hybnou silou všeho, co děláte. Najděte způsob, jak svou práci milovat.
0: Tak to je fantastický.
1: Máš to tam už?
0: To je fantastický. No, tak dobře.
1: Jo. Nepříjemné události v životě rodinných příslušníků by mohly u tebe doma dneska způsobit stres, mohly by vyskytnout problémy s konstrukcí domu, tak já nevím, kamarád.
0: Tak.
1: Možná je třeba věnovat pozornost vodovodním rozvodům nebo elektřině, jo, na jedno z těch dvou se zaměř a určitě najdeš problém, to se vsadím.
0: Podle mě chodíme na stejnou webovku pro ty pronostiky, pokud to vůbec nepasuje na
1: Pokud je někdo z rodiny rozrušený, udržujte komunikační kanály otevřené.
0: Tak skutečně tohle je pravda, že platí pouze pro blížence, kdybyste byli kozoroh, tak se v těch rodinných vztazích samozřejmě musíte chovat absolutně odlišně.
1: Pokud existují problémy, které vyžadují pozornost, odstraňte je hned.
0: Jo. No tak a s tímhle bych to asi pravděpodobně uzavřel, protože nic víc než tohle už si neřekneme. Dneska nás čeká taky ale ještě jedna fantastická rubrika a to je hit z minulosti, takže to si dáme taky. Teď jeden takový vlastně v playlistu máme, aniž by to bylo v rubrice, protože si dáme 90. Dáme si Freak Power a skladbu Can You Feel It, která má fantastické intro, které mě hrozně baví a je super a užijte si to.

0: Del Mystery a Struggle for E na vlnách Rádia Wave. Přátelé, pokud byste náhodou teď trpěli nudou nebo třeba trudomyslností, tak máme...
1: Zažít nudu.
0: Ano.
1: Vadí.
0: To taky a potom na píseň na trudomyslnost je samozřejmě v
1: Polární
0: dobytí.
1: Noc.
0: Ano.
1: Má zvláštní moc.
0: Fakt to nebudem to zpívat. Tak.
1: Pokud byste měli tyhle ty splíny, tak vás...
0: Ale i kdybyste je neměli, jo, tak se můžete samozřejmě na náš web vydat.
1: Ano, a tam můžete nazírnout a taky naslechnout pořad Bedny, který se nevěnuje výherním automatům, ale naopak věnuje se...
0: věnuje super, přesto já si jenom představu, kdyby se to tak jmenovalo. Já bych slyšel ten jingle, víš, jako, že...
1: Bedny jsou série rozhovorů se světovými osobnostmi, které mají co říct k nejdůležitějším tématům dneška, a jedna z těch osobností, nebo za jednu z těch osobností je považován i Aleš Svoboda, český pilot, ale taky pravděpodobně budoucí český astronaut, který by se mohl podívat do vesmíru a dělat tam zásadní pokusy s mikrořasami, protobuňkami i nanoroboty.
0: Takže ty zveš, aby jsme se podívali a poslechli si.
1: No, protože, jak říká Aleš Svoboda, prostě ty lety do vesmíru, pilotované lety do vesmíru jsou vlastně jedním z největších magnetů, proč se mladí lidé dávají k vědě a proč, nebo k těmhletěm oborům, protože ta vidina toho, že by se tam třeba oni sami mohli někdy podívat, je prostě tak silným puzením a impulzem, že jim to zkrátka pomáhá v té práci, která je, jako řekl bych, hodně detailní. Když... Ano, a můžou...
0: Bedny. Poslouchejte každou středu a pátek ve 20 hodin.
1: Ne, tohle je samozřejmě otřesný humor. Otřesný humor, Kristofe. Je to otřesný humor. Prosím vás, nikdo nehrajte tyhle ty výherní automaty, jo?
0: To nikdo vůbec neříkal, takže přátelé, Run the Jewels, taky JB Clifford, anebo Tove Lo na vlnách Rádia Wave.

0: Slow Motion Dancer, taky JB Clifford na vlnách Radia Wave, které posloucháte v 9 hodin 41 minut. No a my vás teď pozveme k poslechu aktuální epizody Hergotu, protože do něj dorazila Kristýna Nebeská, která je součástí nejmladší divadelní generace a má už za sebou několik z inscenovaných scénářů. Její hry se nevyhýbají tématům smrti i lidské konečnosti. No a v Hergotu s ní mluvili o její tvorbě, ale taky o vztahu s rodiči a generačním přenosu víry.
1: Kristýna se totiž považuje za věřící hlavně díky své mamince, herečce Lucii Trmíkové, která o své konverzi také mluvila v Hergotu. Celý díl najdete na webu Rádia Wave a v podcastových aplikacích. Teď už krátká ukázka.
2: Když jsme ještě zmiňovali tu Bibli, tak mě napadlo, jestli by tě lákalo právě zpracovat nějaký divadlo na nějakým třeba příběhu z Bible, nebo jestli tě láká i tahle kniha knih.
3: No ty jo, to asi...
4: No třeba Job, a to je pořádná deka, to by docela dobře zapadlo do těch témat.
2: A já myslím, že dokonce Job se objevuje v anotaci k té utěšitelce, je to možný, že tam něco
3: tak je tam to,
2: na něj navazuje?
3: Ty jo, to si nemyslím, ale jako nějak to by to dávalo teoreticky smysl, protože tam je právě... Jakoby...
2: Já myslím, že jsem to někde četla, teď se nejsem jistá, v který té hře, ale...
3: Jo, a to je téma toho utrpení nekonečného vlastně, který padá na člověka a který on ten hlavní hrdina, ta utěšitelka, nese vlastně na svých bedrech, tak to nějak dává asi smysl, no. Jo, ale spíš bych řekla, že jsou to vždycky, že z té Bible jsou to vždycky takový jako inspirace, které se pak navazují právě už na nějakou třeba konkrétní látku. Ale zatím mě jako nenapadlo dělat nic přímo konkrétního, že zatím je to asi moc velký sousto. A ještě bych vlastně zmínila jeden takový projekt, který jsme dělali, který vlastně s nějak s tou mojí duchovností osobně souvisí. A to byl takový text, prostě, který jsme psali pro studentku Jamu v Brně pro Monodrama, a bylo to na základě osudu Etty Hillesum, což je prostě taková osoba, kterou jsem se pak kvůli tomu zabývala a myslím si, že která mě jako hodně ovlivnila v mém přemýšlení o spiritualitě a fakt, no, nějak si na ní často vzpomínám.
4: Dobře. A kdo to byl?
3: No, to byla právě židovská tak spisovatelka, já bych až řekla, tyjo, teoložka, ale to je můj laický názor. A právě, že jako pro mě to bylo neuvěřitelné setkání s tím, jak někdo může prožívat utrpení a fakt jako zažít peklo druhé světové války a přitom mít úplně opačnou reakci, než je vlastně ta většinová, jako toho, že máte pocit, že vám úplně spadly iluze a že vlastně pokud jako Bůh je schopen dopouštět takový utrpení, takže vlastně nemůže existovat nebo nemůže mít vlastně tady žádnou moc jako absolutně a taková jako ztráta víry, tak ona naopak vlastně čím blíž tomu utrpení byla, tak tím blíž se cítila Bohu a jednou formulovala takovou jako myšlenku, která se mi drží v hlavě, že ona vlastně říkala, ten Bůh je malej, on je strašně maličkej v porovnání s tím světem a s těma lidma zlýma a on je prostě hrozně malej a my mu musíme, já mu musím pomáhat. On potřebuje pomoct. Ne, že já budu chodit a říkat a prosit o pomoc, ale já se budu snažit svým životem jemu pomáhat. No. Takže to nějak ve mně hrozně silně rezonuje taky, no.
5: Hergot. Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

0: Další z náhod v našem playlistu dneska.
1: Je to fantastický.
0: Je to naše velmi, velmi, velmi oblíbená skladba Bloom, tedy remix Nika Leona na vlnách Radia Wave. Posloucháte ho v 9 hodin a 54 minut.
1: Ano, za chvilku už poslední zprávy v podání Báry Zajíčkové a potom taky ještě jedna hodina ranní show s Krištofem a Bořkem.

0: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychologi o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šemestou každý čtvrtek od 7 večer na rádiu Wave. Starter.
1: Starter.
0: Hitparáda neobjevených.
1: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte

0: Starter.
1: Starter. Hit paráda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým. Poslouchejte dnes od 8 večer na Radio Wave. Radio Wave.

0: děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
2: Jungle, jungle, jungle, jungle, jungle.

0: Odbyla 10. hodina, posloucháte Rádio Wave, tohle je Jentrej a skladba Goblin, no a ve studiu je Bára Zajíčková, další zprávy.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Dnes je poslední den na zaplacení daně z nemovitosti. Upozorňuje na to finanční správa. Výše se liší podle toho, kde nemovitost leží. Delší lhůta platí pro ty, kterým finanční úřad vyměřil daň vyšší než 5000 korun. V tom případě je možné si daň rozdělit do dvou splátek. První je potřeba zaplatit do dneška a druhou do 30. listopadu. Předseda Senátu Miloš Vystrčil ze strany ODS dnes zahajuje čtyřdenní návštěvu Tajvanu. Společně s Vystrčilem na ostrov přiletěla delegace 5 podnikatelů a zástupců univerzit. Cesta se koná navzdory tomu, že kabinet pro ni odmítl poskytnout vládní letoun. Cestu českého předsedy Senátu o víkendu odsoudila i Čína. Vystrčil podle čínského velvyslanectví v Praze nerespektoval postoje české vlády, zasáhl do vnitřní záležitostí Číny a narušil její svrchovanost. S úderem půlnoci začal v celé polské metropoli Varšavě platit noční zákaz prodeje alkoholu. Týká se obchodů, čerpacích stanic a trafik. Naopak se nevztahuje na gastronomické podniky. Některé služby poskytované neziskovými organizacemi se zaměřením na závislosti budou dnes dočasně uzavřené. Pracovníci plánují výstražnou stávku. Reagují tím na rozhodnutí vlády přesunout část problematiky pod ministerstvo zdravotnictví. Změny totiž podle nich ohrožují fungující systém. Dvouhodinovou stávku vyhlásila Asociace poskytovatelů adiktologických služeb, která zajišťuje asi 40 organizací po celé republice.
1: Sport.
2: Fotbalová reprezentace porazila Kosovo 2-1 v předposledním přípravném zápase před startem na mistrovství světa. Na Letné se trefili Tomáš Ladra a Adam Hložek. Záložník plzeňské Viktorie Ladra dal premiérový gól v národním týmu.
1: Počasí.
2: Dnes bude zataženo až oblačno, na většině území občas déšť nebo přehánky, ojediněly i bouřky. Odpoledne a večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší denní teploty 17 až 22 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 13. To byly poslední zprávy v 10 hodin. Více najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas a na rádiu Wave pokračuje ráno s Krištofem a Božkem.
1: Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave.

0: Jak jste mohli dneska již několikrát slyšet, tak máme 1. června, Den dětí, a v roce 1963, těsně po půlnoci, odstartoval v Čechticích první dálkový pochod v Československu, nazvaný Tlupí stovka, s cílem v Praze. Mm-hmm. Tak zaprvé, mě zarazilo...
1: To je téma, který ty prostě přinášíš do vysílání Rádia Wave. Přišlo ti to dostatečně zajímavý?
0: Přišlo mi to totiž hlavně... No, přišlo mi to brutálně zajímavý. Furt se mluví o maratonech, o půlmaratonech, dálkové pochody.
1: Praha Prčice.
0: No třeba, to je jeden z nich, já jsem slyšel ve vlaku do Říčan.
1: V první třídě samozřejmě.
0: No jak jinak. Slyšel jsem v Praze, teda ve vlaku do Prahy, že nějaká paní šla Praha Prčice a že tím byla docela překvapená, protože ono na mapě to, přátelé, je 65 kilometrů, to ano. Není vůbec žádná legrace. A Čechtice, které byly první dálkový pochod v Československu, tak je to do Prahy dokonce 78 kilometrů, jo. Šel si někdy nějaký dálkový pochod?
1: Občas jdu pěšky.
0: Prosím, řekni něco.
1: Ne, já mám pochod každý den vlastně víceméně s Tromovkou, se psem.
0: No takže, jo, tak to dáte 3 kilometry max, ne?
1: No, to dáme tak 2 kilometry, no. A on dá tak 10, protože furt běhá jako jak splašený. Ne, hele, já se přiznám, že moc ne, jako chodíval jsem dřív s babičkama, který chodili takový jako duchocovský pochody okolo Ostravy, a tak jsem s nima párkrát byl a to bylo třeba 15 kilometrů, jakože se šlo, ale jinak... Jinak, no jasně, ale jinak moc ne, no, jinak se přiznám, že nejsem moc pochodový člověk.
0: Protože teď třeba moje kamarádka jde vlastně pouť do Santiago, jde tu střední
1: ano,
0: vzdálenost.
1: Ano, o tom jsem, přátelé, mnohokrát uvažoval, dokonce, přátelé, tak seš tady jenom ty, jo, vlastně, tak já tady říkám přátelé, ale Mara Zajíčková, zprávařka, je ještě vedle ve studiu, takže to je v pohodě. Ne, ano, tyhle ty pochody, kde si člověk chce nějakým způsobem utřídit život, myšlenky, nějak se srovnat, nějak dospět a tak dále, tak ty kolem mě čím dál tím víc lidí chodí. Můžeme se k tomu tématu vrátit i s Martinou Foldinovou, až se za námi vydá do studia v 10 hodin.
0: Myslíš, a plus že vydáš minus... právě ty pěšky?
1: Ano, je to možné, že jde právě z Břevnova pěšky. Nicméně jsem chtěl říct, že ona šla několikrát tu stezku Českem, což je že kolem dokola trek vlastně turistický, ale zároveň ho člověk může pojmout i tak jako duševně ozdravně. No, ty jsi neuvažoval o tom, že by si do toho Santiago třeba došel?
0: No, uvažoval, pak se mi narodili 2 děti a na chvilku jsem to odsunul, člověče.
1: Ano, já jsem pochopil, že ty si tím vyřešil navždy ten ožehavý problém toho, že by tě někdo potom skutečně mohl konfrontovat s tím, Bořku, ty si to ale furt nešel. No. Nicméně, až bude holkám jako 15, tak vlastně potom se o prázdninách klidně můžeš vydat, tak si to tady na Radio Wave zhruba za nějakých 14 let řekneme.
0: Dobře, jo? Já budu tě informovat a určitě uvidíš můj blog.
1: Uvidíme, jestli za 14 let bude v playlistu taky kapela Islandmen, nebo Angel, nebo Action Bronson, což si dáme právě teď. No a jinak nějaké podrobnosti tady k tomuhle tomu běhu nebo pochodu, který Bořek říkal, tak...
0: Z Čechtic do Prahy.
1: Asi si pravděpodobně vyšel pouze z nějakých informačních serverů, jako není to žádná zpráva nikdy, takže pokud by vás zajímalo víc, tak napište Bořkovi někam za telefonu k němu a on to zvedne.
0: Já to hned to beru.
1: Tak jo, Action Bronson na Radio Wave. Yeah.

0: Dohrávají nám Island Man, ta skladba Tunnel Vision na vlnách Rádia Wave v 10 hodin a 20 minut, kdy opět dojde na něco, čemu já rozumím mnohem méně než můj tady drahý kolega Bořek Joura. Ano, otázce života, finanční gramotnosti a zároveň počítačových her, tak to třetí v pořadí teď probereme, protože skutečně Quest, jakožto jeden z nejvýznamnějších vůbec podcastů herních v rámci třeba střední Evropy,
1: no, 100%,
0: tak nabízí aktuální epizodu s Petrem Filipovičem, což je jeden z tvůrců nového českého herního počinu Phonopolis.
1: Ano, je to tvůrce ze studia Amanita Design, což je studio, které stojí za významnými herními počiny, jako je například Machinarium, a Petr Filipovič je jeden z trojice těchto tvůrců a sám říká, že doufá, že další hru pod Amanitou nebudou vyvíjet dalších 12 let, jo, protože Phonopolis totiž zabral takovouhle dobu ve vývoji a zaujme vás na tom velice výrazná stylizace nebo vlastně grafická stránka, protože všechno to, co v té hře uvidíte, oni, autoři, vyrobili ze skutečných kartonových modelů. Namalovali to, nasnímali to.
0: Takže... což je netradiční způsob animace dneska asi, ne?
1: Ano, protože, jak se říká, sebere to hodně času, konkrétně 12 let. Ale ten výsledek asi stojí za to. Já jsem Phonopolis ještě nehrál, samozřejmě chystám se na to, protože hry od studia Amanita Design jsou fantastické a rezonují ve světě. A Amanita Design je vlastně hned po Warhorse, nebo neřkuli na stejné úrovni jako Warhorse, co se týče známých českých studií právě na světové scéně. Takže poslouchejte páteční Quest a my vám z něj nabídneme krátkou ukázku.
2: Quest. Novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Víc než jen hra. S Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na Rádiu Wave.
3: Když jsme se tady bavili o tom, že jste jakoby hrou, která vychází pod Amanitou, tak jak moc jste vlastně někde v myšlenkách se snažili odklonit od toho, abyste byli jako takovým tím jako hráčem, Joe hráč prostě, považovaný za další hru od Amanity. Jakým způsobem jste vlastně chtěli jako do toho přinést něco vlastního? Protože vy jste začali jakoby na vlastní pěst a až teprve potom jste se přidali vlastně k Amanitě. Tak co je vlastně jako na tomto nejvíc z vás? Co je to nejvíc vaše? Kromě teda té jako normální odpovědi, kterou asi čekám, což je ta grafická stránka.
4: Jasný, ten námět a vizuál, ten jakoby byl náš, byť fakt musím poděkovat ještě jednou Kubovi, který opravdu se nám hodně věnoval a ve spoustě věcí, jakoby z jeho zkušeností by to jakoby nešlo, jo, zvlášť třeba v game designu. Takže tam nějaký jeho otisk bude, byť on to dělal vždycky tak jakoby s citem, jo, že v podstatě, když viděl, že potřebujeme někde dobrou radu, tak nám ji dal. Co bylo ještě naše, no třeba to, že jsme nechtěli, aby to byla taková ta adventura, kde člověk provozuje nějaký velký pixel hunting, takže jsme tam dali ty terčíky a ty ampliony. Chtěli jsme mít jakoby jasně označené interaktivní prvky, aby člověk nehledal, ale aby kombinoval. Jakoby. Takže to bylo jakoby takové poměrně naše jako jasné rozhodnutí. Další bylo, že nechceme bloudit nikde po víc obrazovkách, což já nemám třeba v adventurách rád, když mám pocit, že jsem někde něco minul a teď nevím co a teď těch obrazovek je na mě moc a grafika je krásná, ale já nevím, kde jsem co přehlídnul, takže jsme to udělali takhle, ono je to svým způsobem taky jako by možná těžkopádné, ale je to obrazovka za obrazovkou vlastně lineárně, kdy se ta hlavní postava nemá kam hnout, ale na druhou stranu je tam ta jistota, že všecko, co potřebuji vidět, tak vidím, mám to označené a vlastně nějak jakoby kombinuju.
3: V rámci toho, co s čím jste začali, tak mě vlastně zajímá to, co ses naučil v rámci jako to celý těch 12 let. Protože ty si do toho vlastně jako přišel trošku jako nepopsaný list. Ty si na začátku hnedka zmiňoval, že jste už jako měli nějaké jako tvůrčí pokusy vlastně v rámci jako amatérské tvorby. Ale co pro tebe bylo největším překvapením v rámci jako skutečně té hardcore herní výroby, jakože co vlastně bylo úplně jako nejdál od toho, co jsi vlastně představoval od té skutečnosti.
4: Jasně, no my jsme přišli jako relativně asi nějakým způsobem zkušení animátoři, výtvarníci, takže třeba i jsme za začátku to brali hodně animačně, že třeba ty první levely byly hodně animované a pak jsme ty animace třeba zkrátili někdy, protože jsme vlastně říkali, ten hráč čeká strašně dlouho, než ten panák, on to sice udělá hezky, ale nebude čekat 5 vteřin, protože se unudí k smrti.
2: Quest. Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na rádiu Wave.
5: Yo, now you gonna storm me from the top, listen. Shout out Harlem, man. Shout out ASAP Rocky, man. Aug in the building, man. What's good? Is that potato salad? Yo, listen. Niggas

0: Dohrává nám Katarzia, taky Cirkla Putika High End. No, Katarzia má venku novou hudbu, přišla s ní i na rádiu Wave, povídala si s Terezou Havlínkovou, tak si můžete třeba na našem YouTubeovém kanálu najít tenhle ten rozhovor, kde Katarzia otevřeně mluví o tom, jak se jí třeba dneska v této době tvoří.
1: A že štěstí pro ní není inspirující, to mě zarazilo.
0: Ano. Já teď přispěchám do vysílání rádia Wave s takovým jako malým sportovním okénkem, ale vlastně malým filmovým okénkem. Božku, představ si, co mě se stalo v sobotu, jo.
1: Co se ti stalo v sobotu?
0: Ty brďo. V sobotu se hrálo finále Ligy mistrů v takovém pro někoho z dlouhodobého pohledu netradičním čase, protože se to hrálo už v 18 hodin.
1: To mě překvapilo.
0: Je to novinka posledních let, nebo možná od minulého roku, nedokážu si vzpomenout přesně. Nicméně, jinak tradičně Liga mistrů obecně se hraje v těch 9 hodin přes tu celou sezónu, kromě nějakých pár jako výjimek kvůli časovým pásmům. To znamená, že se hrálo mezi Arsenálem a PSG, ano. Druhý poločas, no a za stavu 1-0 pro Arsenál mi říká moje přítelkyně, že tak nějak tady vznikla rychle myšlenka, že půjdeme v 8 do kina. A já, no tak jo, tak dobře, ale ten fotbal, tak snad to teda dopadne jako už do konce, aby nebylo prodloužení, nedej bože, v kině. Co čert nechtěl, samozřejmě, boom 1-1, takže prodloužení, takže já sedím v kině na filmu B-tým na stopě, fantastický film, hned se k němu dostanu, jenom teda na první půlku toho filmu jsem se musel po očku neustále dívat na jakoby úplně miniaturní jas mého telefonu, který jsem měl v klíně bez zvuku, a díval jsem se na to, jak že to dopadlo. Což samozřejmě dneska všichni víme, vyhrála Paříž na penalty po tom, co Gabriel, obránce Arsenálu, neuspěl v páté sérii proti Safonovovi.
1: Neuspěl ani Eze.
0: Na druhou stranu neuspěl ani jeden z hráčů Paříže. Teď ale pojďme k tomu, co je ten film. B-tým na stopě. Fantastická věc.
1: B-tým, jakože A-tým a B-tým, a tohle B-E.
0: Tým na stopě. Nejdřív jsem si říkal, pro boha, co to je za koninu, na to vůbec nepůjdu.
1: A ona je to ovčárna.
0: A je to fantastická věc, ano. Hugh Jackman tam hraje pastýře, který se stará o své stádo, no a za nějakých okolností, to ani není vlastně moc velký spoiler.
1: Dužno podotknout, že jim každý večer čte detektivní romány.
0: Ano, to se skutečně děje. No a on potom nějak za takových jako nejasných okolností zmizí z tohoto světa a ovce se stávají částečně jako detektivním týmem, protože místní policista nevypadá úplně jako nejostřejší tuška v penále a chce to uzavřít vlastně celý ten případ celkem jasně, ale spousta indicí naznačuje, že to je jinak. No, je to vynikající, dojemný, srandovní, já jsem absolutně si to užil, a když jsem z toho kina odcházel, tak jsem normálně fakt, jako vypadalo to, že jsem v kině viděl třeba Schindlerův Seznam.
1: Plakal si.
0: Extrémně, na konci jsem plakal. Normálně, buď jsem byl v nějakém rozpoložení, že to po mně moje tělo jako chtělo v ten moment a dalo ten ventil ven a všecko to šlo, ale já jsem si to nadstandardně užil, vůbec bych to nečekal. Spousta zajímavých hereckých výkonů v tom, třeba Emma Thompson, herečka, kterou znáte, nevím, třeba z Lásky nebeské, a nebo třeba toho hlavního kozla tam stvárnil Bryan Cranston, respektive hlas Bryana Cranstona, což je, pokud si nespomenete na tohle jméno, Heisenberg, samozřejmě ze série Breaking Bad, takže významný to americký herec. Takže
1: Poznávám třeba Molly Gordon, což je herečka, kterou já znám z výborného seriálu Medvěd z gastroprostředí.
0: Ano, to je pravda, ta tam skutečně hraje. No, přátelé, takže pokud by vás tohleto odradilo, že si řeknete, proč dávají tady v našich oblíbených pražských artových kinech takovýhle film, to ať si hrajou v těch multiplexech, tak vůbec naopak, úplně v pohodě. Krásný, velmi milý film. Já jsem z toho měl strašně příjemnou náladu.
1: V prodloužení Arsenalu a PSG.
0: Ano, já jsem se u toho samozřejmě díval ještě teda na první poločas, respektive první poločas na penalty zápasu Ligy mistrů. Teď už míříme zpátky za naším playlistem, protože tady je Doja Cat, anebo třeba Fulcrum.

0: Fulcrum a Vojtík na vlnách Rádia Wave a skladba Shari. No a teď už míříme za premiérovou epizodou Fasád, což je pořad Aleny Harciníkové, který nahrazuje nebo pokračuje v tom, co rozjelo bourání Karolíny Bránkové. No a aktuální epizoda Fasád na téma veřejné záchody, tak Božku, co se tobě vybaví, když řeknu veřejný záchod?
1: 10 koruna.
0: Jo? A vybaví se ti třeba víc čistota nebo naopak jako špinavo?
1: Čistota je půl zdraví. A vybaví se mi většinou, teď už asi čistota, ale z dětství vím, že to byly opravdu místa, kam jsem se modlil, ať nemusím mít. A jednou si pamatuju, že jsem takhle za 5 korun šel jako na velkou, jako dítě, dostal jsem 3 plátky toaletního papíru. 3, jakože, ale 3 ty 4 obdelníky. Takže je to čtverec nebo obdelník, těžko říct. Dostal jsem prostě 3 a musel jsem s tím poradit.
0: No já si pamatuju třeba dobu, kdy jsem pracoval jako výběrčí 10 korun na toaletách právě na Pražské náplavce, přátelé, takže my s Božkem vysíláme nějaké 2 roky, do toho já jsem na Wave 4, takže tak zhruba tou dobou, nebo tuhle dobu o sobě nějakým způsobem jakoby tušíme, že už bych tě třeba poznal i před těma 4 rokama, ale třeba před těma 10, nebo spíš tak 13, kdy jsem právě na té náplavce v těch kopkách vybíral na těch toaletách, tak tam klidně mohl přijít čurat ty a mohli jsme se takhle potkat.
1: Krištofe, na čurání by tam nedošlo.
0: Ne? Mm-mm. Ty jsi fakt, jako nikdy si nevyužil veřejné záchody na náplavce?
1: Ne.
0: Fakt ne, jo? Ne. Tak jsme se tam nepotkali, ne. No.
1: No a prosím tě, tady Alena Harciníková píše, že vlastně ideálem Prahy je, že by veřejný záchod byl každých 5 minut chůze, což se zatím nedaří. Ty to řešíš jak, když to na tebe přijde?
0: No, tak některé věci nemůžu říct do veřejnoprávného vysílání Rádia Wave, ne, tak samozřejmě v tomhle tom to máme trošku jako jednodušší, byť třeba i v parku.
1: No a to já právě třeba moc nedělám a chodím třeba do nějakých kaváren a vždycky si vlastně koupím kávu a zeptám se, jestli můžu použít.
0: Jo, takhle, že si koupíš kvůli tomu tu kávu.
1: Jo.
0: Jasně, no. No tak ano, samozřejmě, bylo by to velmi příjemné v zahraničí, v některých zemích je to naprosto běžné, že toalety, které jsou v rámci podniků, se využívají veřejně a je to úplně v pohodě.
1: Máma říkala, že
0: se občas... No, tady se občas setkáš, smíš na tebe koukají divně, že jo?
1: No to jo, a máma říkala, že v Japonsku jsou dokonce veřejné toalety například ve večerkách, což ji jako konsternovalo, ale příjemně.
0: V Praze je teď, teda alespoň podle zjištění Aleny Harciníkové, zhruba 230 veřejně přístupných toalet, no a Institut plánování a rozvoje pracuje na koncepci, jak právě tuhle situaci zlepšit, no a ve Fasádách si o tom povídala Alena s autorem, architektem Vojtěchem Luxemburgem, fantastický příjmení. Teda musím říct.
1: To, když jsi architekt.
0: Vojtěch Luxemburg, tak jako to fakt stavíš velký. Podle mě jsi udělal tu filharmonii na Vltavský, dělal Vojtěch Luxemburg. Tak si poslechněte povídání o veřejných záchodech s Vojtěchem Luxemburgem, no a poslechněte si samozřejmě Fasády v plném znění všude možně, kde rádi posloucháte. Za chvilku už Martina Foldinová a naše vtipná určitě velice předávka.
2: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej Fasády s Alenou Harciníkovou. Dnes od 6 večer na Rádiu Wave.

0: Do konečné stanice dojel rychlík jménem Ranní show s Krištofem a Bořkem na rádiu Wave. A
1: přichází Child Star.
0: Na druhé koleji už je připraven právě takový, jaký bych to, když jsme my rychlík, tak Martina bude podle mě dálkový expres, protože je to ta dlouhá trasa od 11 do 15 hodin, kdy potom už přijde takový odpolední motoráček. Tak takhle já to vnímám,
1: takový
0: to vysílání Rádia Wave.
1: RX zátopek.
0: Ano, takový ten pohodlný opravdu, že naladíte si vysílání s Martinou Foldinovou, pohodlně se usadíte, Wi-Fi funguje v tom vlaku, jo, všechno je vlastně úplně v pohodě. Jídelní vůz, kde se čepuje pivo a kde mají výborné jako čerstvé řízky.
1: Který
0: čerstvé
1: párky, nedá.
0: Ale zároveň fantastický tofu salát rozhodně nesmí chybět.
2: Ahoj.
0: Ahoj Martino.
2: Ahoj.
0: Vůbec nevím, kde se vzala tady tahle ta jako vlaková terminologie ve mně.
1: Ale ujel jsi na tom slušně.
0: Ale ujel jsem si na tom fantasticky.
1: Kontrolujte, kamaráde.
0: Já chci teď, kdybychom tady měli v playlistu Děda Mládek Illegal Band, tak bych dal, že z Opavy rychlík jede do Prahy. Přátelé, ale teď už pojďme k tomu, že nás svojí přítomností obšťastňuje právě Martina. Ahoj.
2: Čau.
0: Máš se krásně?
2: Mám se relativně krásně. Jsem ráda, že venku prší a pršelo, protože je to důležité. Sami jsme na webu Rádia Wave nedávno uváděli, že pokud někdo z nás může, tak a má zahradu třeba nebo nějaký venkovní prostor, tak je ideální tam teďka pokládat nějaké misky s vodou, protože zvířátka umírají a svět je smutné místo čím dál víc, takže teď prší a je to skvělé.
1: To bude fakt pohodová jízda s Martinou.
0: Tak jako jsme, ale tak víš co, ono,
2: nebudeme se tvářit, že to tak není.
0: Přesně tak, jako my nemůžeme dělat, že se ty věci jako nedějou. Samozřejmě teda jako můžeme, jo. Dělají to spoustakrát lidi, dělají to v různých životních situacích, ale pak to jako není dobrý, že jo? Takže
2: právě.
0: Martina prostě je čistič vzduchu a opravdu prostě, když umírají
1: Martina
0: zvířata,
1: ozon,
0: tak
1: ozon.
0: To normálně řekne, je to naprosto v pořádku. Martino, řekni mi, jestli se někdy v blízké době třeba vydáš do přírody, kde nějaké zvířata právě potom můžeš zkontrolovat, že tu vodu tam měli a že přežili.
2: Zítra.
0: Fakt už přímo zítra.
2: Je to tak.
0: Ty brďo. A jaký zvíře typicky myslíš uvidíš?
2: Spíš možná doufám, že žádné, protože tam, kam jedu, jsou zvířata, která mají lovecké instinkty taky trochu, tak já doufám, že právě žádné.
0: A máš
1: na safari?
0: Doufám, máš třeba to? Jako, řešili jste to ve školách nebo třeba na táborech, na školách v přírodě? Jako, jaký jsou nějaký zásady, jak se chovat třeba v případě, že potkáte vlka nebo medvěda, jakože věděli byste, co dělat? Já bych úplně extrémně...
2: Hele, oni na to existují webové stránky, které to krásně popisují. To s tím, to setkání...
1: Brum, vteřinku, dej mi vteřinku, já tady nemám moc signál, počkej.
0: Ne, to musíš před tím lesem se podívat.
2: Ale ne, tak já myslím, že dneska neustále nejrůznější lidé třeba z HKO vysvětlují, že to, že se vyskytují velké šelmy zase zpátky v Česku je strašně důležité a je to velmi pozitivní. To, že občas někteří mají zbytečnou paniku z toho, že si přečtou článek o tom, že vlk prostě napadl stádo ovcí, tak ráda bych pořád zdůraznila, že neexistují žádné zmapované údaje o tom, že by vlk napadl třeba člověka, takže jako neexistuje smrtelné zranění od vlka napříč naší historií, co bychom o něm věděli, takže to je, myslím, důležité zmínit a důležité skloňovat a právě proto i člověk jako samozřejmě se musí chovat s úctou nějakým způsobem, ale říkám, existují na to profesionální webové stránky, které se tomu tématu věnují a pokud někdo z toho má právě obavu, když míří do toho lesa, tak je fajn si to přečíst. Prostě je to strašně jednoduchý.
1: Obavy, rychlík jede z obavy. Já bych vždycky volil strom.
0: Dneska, já jsem rád, že ten
2: právě
0: náš
2: to,
0: rychlík
2: že
0: už skutečně...
2: Ale 4 metry vysoko aspoň, jo? Pozor.
0: Jo.
2: Když jako medvěd totiž umí lézt po stromech.
1: No já vím, ale já si vždycky říkám,

0: Že je tam menší perimetr, kterým se musím bránit, že bych jenom kopal nohama dolů, víš?
1: Ale medvěd jsem... dozajista určitě běží rychleji než člověk.
0: No právě.
1: Jo, ano, takže bacha na to.
2: Já jsem viděl video, kde má nasazenou takovou tu jako terénní kameru cyklista horský a jede a najednou na něho vyběhne medvěd a on ujíždí mu na tom kole a ten medvěd běží za ním a jsem si říkal, tak to je asi jeden z největších adrenalinů, jaký člověk mohl možná v tu chvíli poznat. Každopádně, přátelé, my už jsme skutečně v cíli. Martina Foldinová s vámi další 4 hodiny, my se loučíme a zase někdy brzy. Ahoj.
0: Ahoj.
3: Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
4: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
3: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
4: Čelisti.
5: Každý čtvrtek od 18 hodin na rádiu Wave.
3: Můj rozhlas.
5: Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.
5: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
6: Ahoj, tady Karolína Berenová, posloucháte Rádio Wave.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.

Původem z Turecka, dneska žije ve Filadelfii. Tohle byla hudebnice, mladička hudebnice Inji se skladbou Girls, s energickým kouskem naší pravidelné rotace, se kterým vás zdravím. Zároveň dnes v pondělí 1. června v 11 hodin téměř 7 minut k tomu v tento okamžik. Martina Foldinová tedy za mikrofonem až do dnešní 15. hodiny odpolední. Doufám, že si to za tu dobu společně užijeme. Já můžu prozradit, že třeba už teď po té 11. hodině vám za chviličku nabídnu ukázku z aktuální epizody našeho podcastu Boys. Hostem aktuální epizody byl tentokrát sportovní reportér, moderátor, taky komentátor Martin Minha. No a ukázku z této epizody tedy uslyšíte už za chviličku, zároveň taky slíbím jedno zastavení na webu Rádia Wave v naší sekci Wave News, protože za mnou živě do studia dorazí taky naše kolegyně, zprávařka Barbora Zajíčková. O tom ale až posléze, teď už zase další muzika, A$AP Rocky, taky výtečná experimentátorka Arka, no a teď míříme za nashvillským indie rockovým duem Howdy, které ohlásilo novou desku. Pojďme si pustit ochutnávku. Try, try, try.

0: Tolik A$AP Rocky na vlnách Radia Wave. My už ale společně míříme za ukázkou z aktuální z Brusu nové epizody podcastu Boys. Hostem této epizody byl tentokrát sportovní reportér, moderátor a taky komentátor Martin Minha. S kolegou Krištofem Šimkem si povídají i o tom, jak se Martinovi daří kloubit soukromý život s prací novináře. Celý díl si pusťte, tak jako vždy, na webu Radia Wave, v aplikaci Můj rozhlas nebo na své oblíbené podcastové platformě. Ukázku mám pro vás ale právě teď.
1: Víš co, dvakrát jsem v téhle sezóně použil tohle, co říkáš, jako záchranou brzdu a nebyl to pokec s kámošema, ale byla to touha být sám vlastně. Mm-hmm. A dvakrát jsem fakt poprosil téhle sezóně ženu, říkám, hele, nevadí ti, když půjdu na masáž a pak do kina, a udělal jsem to a bylo to jako skvělý. Ale byl to fakt už opravdu to období, naposledy to bylo 3 týdny zpátky, kdy fakt vrcholila ta sezóna, kdy jsem cítil, že to potřebuju. Prostě, že už toho fotbalu bylo jako moc. Jo, já vždycky říkám, jako nemůžeš jíst každý den ty nejlepší hranolky s tím nejlepším steakem, rozumíš? Nebo to jídlo, které miluješ nejvíc na světě, jako, i kdyby jsi ho měl každý den, tak se toho přejíš prostě. A to je přesně pro mě ta Premier League, kterou miluju, ale no, chybí mi jiná témata. Dřív jsem chodil víc do kina, do divadla. Já vlastně nevím, co se děje jakoby ve světě, kromě toho fotbalu, což je taky hrozný. A snažím se to vždycky během toho léta dohnat. Říkám to úplně objektivně. Proto, a to je taky důvod, proč já jsem použil, možná to zní silně, že jsem jako vyloučený ze společnosti, ale já se tak fakt v určitých jako oblastech cítím. Poznám to tak, když jdu na společenskou akci, například narozeniny mých dětí, nebo někoho z mých dětí, jo? Nebo klidně i ta rodinná oslava, že jo? Tak tam máš small talky. No, tak co se řeší často? Jako politika, kam poletí, tak moři nebo na dovolenou. Jo, co si dělal během volného času prostě, to je ono, co si dělal během volného času.
2: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Otevřené rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Na rádiu Wave. Boys. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Domácí hudebnice Alena Širmanová Kostebelová alias Aiko nám teď představila své alter ego ve vysílání Rádia Wave. No a my vám teď společně s kolegyní Barčou Zajíčkovou, vítej, ahoj.
1: Ahoj.
0: Představíme taky nějakou aktualitu, kterou nabízíme v naší sekci Wave News na webu Rádia Wave. No a tentokrát míříme za kontroverzním polským autobusem číslo 666. Tak možná se na úvod zeptám, Baru, proč byla ta autobusová linka, a to ještě na sever do Helu v roce 2023, přejmenována?
1: Bylo to kvůli kritice nábožensky konzervativních skupin, kterým vadilo spojení čísla 666, často označované za ďáblovo číslo s názvem právě města Hel neboli peklo. Takže linka proto dostala v roce 2023 nové číslo 669 a dnes ale ji právě má obnovit firma Flixbus.
0: Odkud a kam ta nová linka Flixbusu povede?
1: Linka nově spojí Krakov s přímořským letoviskem Hel a povede přes i další jako významná města v Polsku, včetně Varšavy, a bude v provozu do konce srpna.
0: No a vysvětlil nějak Flixbus návrat k té číslovce 666?
1: Podle mluvčí společnosti je to čistě marketingový tah a prvek, který má zvýšit povědomí o téhle stalince. Během prázdnin právě.
0: Co tvoje prázdniny? Máš v plánu nějakou dalekou cestu, ať už to bude autobusem, anebo lodí, anebo letadlem?
1: Já ještě vlastně nevím úplně přesně, kam se všude vypravím, ale hrozně bych ráda šla nějakou delší pěší cestu, třeba do Santiago Compostela nebo nějaké jiné v přímořské oblasti.
0: A přemýšlíš, že půjdeš úplně sama, anebo vezmeš někoho sebou?
1: Teď to vypadá, že bychom šli tři kamarádi, takže to vlastně nejsme.
0: Takže ideální parta takhle dohromady. Já se přiznám, že já, když chodím dlouhé poutě, tak potřebuji jít sama většinou, protože je to takový ideální můj terapeutický okamžik, kdy si něco prožívám, ale vím, že i kolektivní vycházky můžou mít svoje. Tak kdo ví, třeba taky někdy v budoucnu vyrazíš i úplně sama.
1: A nebo se rozdělíme na té trase.
0: A nebo to je taky varianta, to mi říká spousta lidí, když se vypraví s větší skupinou, že si vlastně dávkují tu společnost tak nějak různě na té trase, a občas, když potřebují být sami, tak jsou prostě sami. Barbora Zajíčková se mnou ve studiu Rádia Wave. Moc ti děkuju za návštěvu. Měj se hezky, ahoj.
1: Taky ahoj.

0: She go down, she doing her favors. This loud is waking her neighbor. Mama proud, I got me some paper. Niggas don't want no smoke, no vapor. They say I'm a plate maker. Touchdown in LA like the Lakers. I've been on my grind like a skater.
1: Hey.
2: Nenechte si ujít v České televizi. Večer, kdy zpívá celá aréna. S výjimečnými hudebními hosty a strhující atmosférou od první písně.
3: A tady vidím kluka, který má cedulku Chci si zahrát jahodu.
2: Miraj v O2 aréně. V pátek večer na ČT Art a v TV vysílání.

0: Radio Wave, děláme vlny.
1: I'm doing Alan's and I think

0: domácí hudebník 8Kid Ondra Mikula a estonská hudebnice Kitty Florentine na společném tracku Balance, teď na vlnách Radia Wave. No a my společně vybalancujeme muziku nějakou tou kulturou, protože vám teď prozradím, kam si dnes večer můžete zajít.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Radia Wave.
2: Kulturní tipy na Radiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Ano, tentokrát mám pro vás vlastně takové trošku netradiční pozvánky, protože budou spíše diskuzní. Do brněnského kabinetu MUS si totiž dnes od 8 hodiny večerní můžete zajít na akci s názvem J.R.R. Tolkien, příběh spisovatele, který vdechnul život. Tak nějak symbolicky vlastně na Den dětí je totiž možné zavítat do světa jednoho z největších vypravěčů všech dob, tedy muže, pro kterého byly příběhy nejen prací, ale taky i způsobem, jak trávit čas se svými vlastními dětmi. Jaký byl jeho život, kde vyrůstal a co ho formovalo? Jak vznikal Hobbit a Pán prstenů? A kdo byl Tolkien nejen jako autor, ale taky jako člověk? Jeho příběh zazní v podání Nerdopolis a podcastů Toulky s Tolkienem a taky Tam a zase zpátky. O velkém spisovateli Tolkienovi dnes večer v brněnském kabinetu MUS startuje se ve 20 hodin večer. Přesun do pražské městské knihovny. Tady v 19 hodin večer vypukne přednáška o vztazích a komunikaci s názvem Terapie sdílením. Ester Geislerová a její příklady ze života doplní taky Honza Vojtko a jeho příklady z terapeutovny. Projekt, který skoro dnes netřeba představovat. Terapie sdílením live, 19. hodina a pražská městská knihovna. No a do třetice přesun do pražského prostoru Hybernská. Tady se můžete od 19. hodiny vypravit na live band Movie Showroom, tedy na projekci krátkých filmů. Zvou vás srdečně prý na absolventské studentské filmy. Jsou to projekce dnes večer, které budou uvedeny, budou tam vlastně uvedeny krátké hrané a zároveň taky animované snímky, které vznikly v rámci studentské tvorby. Součástí večera ale bude taky možnost setkat se samotnými tvůrci, tvůrkyněmi filmu, kteří budou na projekci přítomní. Pokud vás zajímá film Mladé umění, tak projekce krátkých studentských filmů v pražské Hybernské startuje se v 19 hodin.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
3: Listen up. There is no before, there is

Hudební trio Muna na vlnách Radia Wave s energickým kouskem One That Got Away. Tak já doufám, že vám dnes v pondělí 1. června nic neunikne, zejména pak třeba informace, že svátek dnes slaví všechny laury a taky všechny děti na tomhle světě.

0: Věrozvěsti Cyril a Metoděj přinesli do našich krajů knihu. Jak jinak oslavit jejich svátek, než na knižním jarmarku?
1: Je v červnu.
2: V červnu. Cyril a Metoděj, jasně. A Jan Hus se asi narodil kdy na Ježíška, vidíte.
0: Knižní jarmark Knihex. 16. ročník 5. a 6. června v zahradě Muzea literatury Peleova 22. Více informací na knihex.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas Radio Wave.
2: A pomláska asi je, když padá listí, vidíte.
3: Quest. Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte.
4: Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na Rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Děláme vlny.

6 minut po pravém poledni hladíte odpoledni on air na vlnách Rádia Wave stále s Martinou Foldinovou za mikrofonem. Tohle byla výtečná Lily Allen s trackem Non Monogamami, ukázka z její poslední dlouhohrající desky West End Girl z loňského roku. Pokud jste ji náhodou neslyšeli, tak velké doporučení, a to říkám velmi důrazně, protože jsem ji sama vybírala na žebříčky těch nejlepších zahraničních desek, co se týče loňského roku 2025. Výtečné album a sama vlastně přemýšlím nad tím, že jsem ho teď pár měsíců neslyšela, tak si ho pustím, třeba až půjdu dneska ze studia. Co nás ale čeká a co vám pustím už za chviličku, tak to bude ukázka z nového dílu našeho podcastu Hotspot. Tentokrát jsme se pro vás zaměřili na fenomén Luxmaxing a pokud si říkáte, že vůbec netušíte, co to znamená, no tak nebojte, dozvíte se to už za chviličku. Do té doby v playlistu třeba Earl Sweatshirt a Mike, taky hudebnice Amarey. No a teď už americké duo Ear, pustíme si vlastně ukázku jejich aktuální tvorby. Track s názvem Ne plus Ultra míří k vašim uším. Are you videoing me right now?

0: 24 with no second chance. Touring the globe and taking a piss. I knew what I wanted at a glance. I need it all in my hand.
1: I need it all, nigga, in advance. I lit a ball, but I made a jam. Know what I saw in the trance. Don't do the talk, you get spanked.
0: This shit was all a part of the plan. Please do not step out of rank. Put the food on my fork and tell them to scram. Clean up the mess in the sink. I'm facing the northeast, deep in prayer. The blessings just catching to me. I see the same shit everywhere I go. They're just kinda greasy. I told 20 better than me. I still got vendettas to see through.
1: I keep a more hot in his bag, but he know it's better to keep. I throw the tour profits on the dancer. I might invest in some weeds. I did some tour routes in the vans. A five step in the niche. Explore them lessons could teach. I hope this message will reach.
0: The AMG straight up the street. I buy a Bottega and bling. 4, 5, 6, I'm cleaning up easy. If you love me, then why would you leave? Hey, you might as well say what you mean. Shot caller got everything greenlit. My fault, my record ain't clean. Got caught up heavy, we was teens. They lost steps to the scheme.
1: Grew up in red, belly of the beast. Posse the Benz, Bentley or a Beam. I want my neck heavy with a gleam. I know I'm death ready like a team. I know my best bet on the beat.
0: I feel like lead belly pulling strings. Bro, I got a tech card on the team. Prone to attack, it's time to eat. Put a few real niggas on their feet. They gotta deal with it when we bleed them. This shit was real deal till you bleached it. I sent the flick in for the visa. I took a trip for relief. I can't relent for a reason. Had to make sense of my demons. Find out we live with their research. On the strip, swiveling in a ski.
1: Some lost in the hands of the reaper. I put my last sip on the streets. I was taught use my hands and my feet for it. Everything flashy ain't what it seems.
0: No second chance. It's touring the globe and taking a piss. I knew what I wanted at a glance. I need it all in my hand. That shit was part of the plan. Lo and behold, the only one standing. Hurtling over all the trap.
2: Tony Shield. Tony Shield. Lead Belly, track v podání hudební dvojice Earl Sweatshirt a Mike, teď je na vlnách Rádia Wave, čerstvě za námi. Já už jsem vám ale se začátkem hodinky slibovala ukázku z nového dílu podcastu Hotspot. Hotspot se pro vás tentokrát zaměřil na fenomén looksmaxing, tedy na maximalizaci vzhledu, která však nezůstává pouze u estetiky, ale dokáže nám toho říct daleko víc. Celou epizodu si můžete poslechnout naprosto tradičně na webu Rádia Wave a taky ve všech podcastových aplikacích. Teď ale krátká ukázka z podcastu, který pro vás pravidelně připravují kolegyně Sarah Abulkasim a Barbora Součková.
3: Je čím dál těžší porovnávat se s něčím, co je jako velmi daleko teď už od reality. Jo? Ta zvětšující se hyperbola by pro mě jako pro kuka byla jako náročná. To jsou taky jako drobné věci, ale vlastně to, jak se vyvíjejí ty mediální obrazy. Potom vůbec o umanosféry se nebo o looksmaxingu se objevuje opakovaně ta myšlenka, která je hodně zásadní. A známe to nakonec i třeba od psychologů, který se vinou poruchám příjmu potravy, že to tělo najednou opravdu v tom zmatku je tím jedním místem, který já můžu ovlivnit. A podobným způsobem mám pocit, že tohle může představovat ten pevný bod v tom světě, který je absolutně v chaosu. A já mám kosítě ráda, rozhodně nejsem ten staromilec, že to dřív bylo lepší, ale vnímám, jaký nároky to klade na mě v tom zpracování toho množství informací, které se mě neustále jako valej a dokážu si představit, že tohle všechno vytváří opravdu jako velký chaos, plus samozřejmě je tam ten vliv toho, že já když sleduju, že ty algoritmy prostě mě uzavírají do bubliny stejně smýšlejících lidí a je velmi snadný, když ještě budu třeba mladý kluk, propadnou pocitu, že to mají všichni takhle, protože opravdu najednou jsem obklopená jakoby nekonečném obrazu, kde se pořád víceméně objevou stejný názory. A tak tohle mám pocit, že všechno dohromady vlastně může přispět k tomu, že se budu cítit tak nejistě, že pro mě tohle bude zásadní. No.
4: Mě vlastně tenhle příměr, který vydáváte, přijde jako nesmírně zajímavý a já jsem vlastně taky narazila na hodně podobnou myšlenku toho, že vlastně najednou se dostáváme do momentu a vlastně možná může být nějaký to zaměření se na vlastní těla, na to, na nich pracovat a tak dále. Vlastně takový trochu jako symptom doby, která vlastně jako je hodně nestabilní, proměnlivá. My už vlastně nemáme moc jako možností, kde ten svůj život v celku vlastně jako ovlivňovat, protože to na nás tak úplně neleží. Ale ty těla jsou pořád něco, kde když jako kontinuálně nějakou péči nebo starost nebo nějakou snahu konkrétní budeme aplikovat, tak tam to pravděpodobně ten výsledek přinese.
3: Určitě je to nějaká kotva, jakoby, kdy vidím důsledky svého úsilí. Zároveň vlastně to, co je právě jakoby odvrácenou stranou, toho je, že se právě tou velikou snahou, která už právě často jako se překlápí do něčeho, co není zdravý, může zase třeba na sítích nebo v té komunitě jako normalizovat násilí. Ale určitě souhlasím s tím, že to může být hrozně jako uklidňující vidět, že to, co dělám, má nějaký efekt, že nekřičím do prázdna. A potom taky vlastně to, co už jsme viděli v tom videu, že tam se jako hodně pracovalo s různýma jako číslama a teď se jako měřili třetiny a procenta a tak. Tohle další aspekt, který mi přijde zajímavý, to, že se vlastně jakoby dá ta věc spočítat, že vlastně je kvantifikovatelná, že jako zase neplavu ve vzduchoprázdnu, ale má to jasný pravidla a mám nějaký skóre, který teda vím, že když je nízký, tak nejspíš můj život nemá cenu, ale má možnost to zvyšovat. Takže dá se to spočítat, to je uchopitelný.

Barbora Součková a Sarah Abulkasim dávají kontext vašemu feedu na rádiu Wave. Hotspot. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Zajít si do klubu na živý koncert, tak to je v skutku skvělý to program, někdy ale na něj nezbývají úplně síly, zejména pak, když se bavíme o dni, jako je pondělí, třeba jako je dnešní pondělí 1. června. Ono potom vypravit se ven hnedka takhle po víkendu s startem nového pracovního týdne nemusí být úplně jednoduché, ale pokud si i přesto chcete vychutnat nějakou tu živou muziku, tak právě pro vás máme ve vysílání Rádia Wave každý pondělní večer náš pořad Stage. No a na stage si právě dnes poslechneme koncert zpěvačky Anny Lille, a to z letošního ročníku showcaseového festivalu Eurosonic Norderslag. Anna Lille je norská hudebnice, která ve své hudbě propojuje takový citlivý indie pop s výrazným songwritingem. Její hudba vlastně stojí na různých podmanivých melodiích, dost osobních textech a taky výrazném vokálu, který je do jisté míry inspirovaný umělkyněmi, jako je třeba Lizzie McAlpine nebo třeba Phoebe Bridgers. Na svém kontě má zatím dvě úspěšná EPčka. Začátkem roku 2025 získala taky ocenění Breakthrough of the Year na Norwegian Music Publishers Award, no a byla nominovaná na cenu Music News Europe Awards, tedy ocenění Evropské unie pro začínající umělce a umělkyně. Pokud vás tahle anotace nalákala, tak vězte, že muziku můžete zažít už dnes v 9 hodin večer, to startuje naše Stage.
1: Stage Rádia Wave.
2: Stage Rádia Wave. Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
1: Stage Rádia Wave.
2: Poslouchejte dnes od 9 večer na rádiu.

0: Jako vždy výtečná tohle Jessie Lanza s trackem Anyone Around. No a pokud se taky ptáte, jestli budete mít někoho kolem sebe dnes a představujete si třeba u toho taky nějaké ty divadelní kulisy, no tak teď bude vstup právě pro vás.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Tentokrát přinášíme dvě pozvánky na divadelní představení v rámci našeho Kulturistánu, jak už jste asi pochopili. Třeba ostravské divadlo Petra Bezruče, tak tady se můžete vypravit o 6:30 večer a to na velkou klasiku, a sice Hamleta. Hamlet Kralevic dánský se ocitá ve světě morálního rozkladu. Duch jeho zemřelého otce ho vyzývá, aby pomstil královraždu. No a dokonce mu odkryje i jméno vraha. Je možné ale tomuto zjevení věřit? Na začátku je otázka, která postupně rozkrývá otázek víc a víc. Jak to celé dopadne? 6:30 večerní Hamlet a ostravské divadlo Petra Bezruče. Přesun do Prahy, do pražského prostoru Archa Plus, kam si od 19. hodiny můžete zajít na formaci Deka Dancers, tedy s představením Deka Kick Off s názvem Distortion. Je to tedy komponovaný večer ve celkově třech choreografiích, který zkoumá, jak moc je realita zkreslená a vše kolem nás vymyšlené. Jediný způsob, jak se skutečně přiblížit pravdě, je přestat věřit vlastním myšlenkám. Komponovaný taneční večer plný choreografie Distortion, 19. hodina a pražský prostor Archa Plus.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.

hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done

0: Tolik výtečné hudební duo Kiss Facility s trackem Plasma. Já na základě právě této skladby, kterou jsem objevila u nás v playlistu, jsem už v minulosti musela takzvaně naběhnout na jejich streamovací platformy, abych si poslechla i další tvorbu tohoto velmi uklidňujícího hudebního dua, který nabízí až hudbu, která, myslím, může mít až nějaký hypnotický, meditační charakter, tak pokud se vám skladba Plasma pozdávala stejně jako mě teď v playlistu Radia Wave, tak určitě koukněte na jejich streamovací platformy. Najdete tam spoustu podobného dalšího materiálu. Připomínám Kiss Facility, název tohoto projektu, který je v pondělním odpoledni na Waveu za námi. Naopak před námi, před 13. třeba v playlistu Dim Haze nebo Genesis Owusu, výtečný to hudebník z Austrálie. No a pak po 13. odpolední taky ukázka ze zbrusu nové epizody našeho Impactu.
1: Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. V kontextu. Poslouchej každý čtvrtek od 16 hodin na rádiu Wave. Hotspot. Hotspot. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu. Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave. youtube.com/radiowave Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

estetika drag queen a taky 80-kový synth pop, to je ve zkratce hudebnice Chapel Roan. Teď i konkrétně se skladbou Good Luck Babe u nás ve vysílání Rádia Wave. Máme pondělí 1. června, neboli taky den dětí. Doufám, že máte krásný a příjemný start nového pracovního týdne, že máte teda třeba teď čerstvě zrovna po obědě, takže vysedáváte s odpolední kávičkou s plným břichem. To by byl takový můj ideální obraz, kdybych seděla kdekoliv jinde v práci, než zrovna ve studiu Rádia Wave. No a co vám nabídnu dnes po té 13., tak už za chviličku, to bude ukázka z aktuálního Impactu pořadu, ve kterém tentokrát máme snahu zodpovědět otázku na to, jestli jsou lidská práva v Česku v ohrožení. Aktuální Impact můžete už teď poslouchat na webu Rádia Wave nebo ve všech podcastových aplikacích, včetně YouTube, kde se můžete na Impact podívat i ve videoformátu, protože právě tento podcast pro vás připravujeme i s videem. Adéla Šponerová tedy každý týden nabízí novou epizodu, tak koukněte, třeba vás to zaujme. Já vám pustím ukázku už za pár minutek, do té doby ale ještě Smack a P Money nebo taky Girl Shades. No a teď už ukázka aktuální tvorby hudebnice Charlie XCX, track s názvem Rock Music.

0: lidská práva v Česku v ohrožení. Vláda předminulý týden rozhodla o konci rady, která se zabývá právě lidskoprávní agendou. Ta se má přesunout pod jednotlivá ministerstva. Krok ale kritizuje část odborné veřejnosti. Proč? To se dozvíte v nejnovějším Impactu s redaktorem serveru i rozhlas Jakubem Grimem a také Johanou Nejedlovou z organizace Consent. Celý díl, jako vždy, k nalezení a poslechu na webu Rádia Wave a v podcastových aplikacích, taky na YouTube Rádia Wave. Před námi teď ale v tento okamžik krátká ukázka.
1: Tady ta agenda v Česku stále nemá jako dostatečnou prioritu a my to vidíme, obzvlášť na oblasti rovnosti žen a mužů. Tak Česko je v porovnání s evropskými státy 25. z 27 zemí v žebříčku, když se to porovná. Člověk by si řekl, že když vidíme tuhle statistiku, takže možná by to spíš chtělo posílit a podívat se na to, kde skutečně jsou ty mezery a zapracovat na nich, ale to se u nás neděje. Spíš to téma mi přijde, že politici a političky neberou dost vážně. Agenda romský menšiny. Už skoro 30 let nás kritizují různý mezinárodní instituce při přezkumech, že u nás stále diskriminujeme Romy a Romky. Ale že bychom tady měli nějaký zásadní progres v tom, tak to nevidíme. A to jsou právě věci, které se momentálně nějakým způsobem snaží řešit ty odbory pod úřadem vlády. A oni nemají úplně lehkou pozici, často tam jsou lidé, kteří se vyznají v té agendě velmi dobře a vedou různý souboj s ministerstvama o tu svoji agendu, protože se dostávají do nějakých střetů. Je tam třeba odbor nebo pod odborem lidských práv je sekce, která řeší lidi se zdravotním postižením. A tady ta sekce se velmi často dostává třeba do střetu s MPSV nebo se školstvím, když hájí potřeby těch znevýhodněných lidí, protože to, aby se řešili ty jejich problémy, třeba stojí peníze navíc. A oni tam přichází z toho úřadu vlády a z nějaký své pozice toho, že jsou na tom úřadu, se můžou s tím ministerstvem o tom dohadovat a uplatňovat svoje připomínky. Vy, když tady ten segment vezmete a dáte ho přímo pod to ministerstvo, tak se tam chvíli bude moc snažit v rámci toho ministerstva něco vyhádat, ale v jednu chvíli jemu to už, jakoby, řeknu, to stačilo a půjde si to ministerstvo tím směrem, který si přece vzalo, protože mu šéfuje ten ministr, který má nějaký směr. Dneska tam je ta možnost, že zmocněnkyně, která vidí ty potřeby, který říká ten její vlastní odbor, může bojovat za tady tu agendu, ale ve chvíli, kdy my to přesuneme pod to ministerstvo, tak se vlastně tohle ztratí a ještě nás to v tom progresu, který už teď je jako velmi pomalý, spíš zabrzdí.
2: Impact. Po událostech, které mají dopad. Impact. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

Dáš se kem se podělit, ty oči nadšený. Podívej se kolem sebe, možná, že to pochopíš. Odmala tu otravný děcko, který se ptá na smysl, když učitelka přednáší latinský pojme. A teď sedím vedle tebe v zasedací místnosti a ty vysvětluješ, že smysl je vydělat prachy. Každou stěnu tady tvoří kýčovitý nápisy, který se ptaj, tak už si to v sobě pohřbe. Dáš se kam se podělit, ty oči nadšený. Podívej se kolem sebe, možná, že to pochopíš.

Cosmetic Institute, domácí hudební projekt s trackem Run Club. Stále ještě poměrně nová skladba u nás v pravidelné rotaci. Doznívá v pondělních 13 hodin 32 minut k tomu. No a já mám pro vás jeden tip, pokud si libujete v muzice rapové, protože my na Radio Wave pro vás máme z Brusu novou rapovou show s názvem Excalibur. Excalibur je pořad, který pro vás připravuje známé trio z Radio Wave, a to sice Casablanca Jardič a Don Chain, Jakub, Dominik a Stanislav, jejich občanskými jmény, chcete-li. A je to trio, které můžete pamatovat z pořadu Scéna s opakem disu, který teď před asi 14 dny oficiálně ukončil fungování na Radio Wave, aby se právě překlopil v nový formát. Nový formát, jak už jsem zmiňovala, který se jmenuje Excalibur, tentokrát tedy to bude vypadat trošku jinak, než jak jste byli zvyklí po dlouhých 8 let u nás ve vysílání. Pánové nabízí speciální show, kam dorazí vždycky minimálně jeden host, kterého budou zpovídat, a konkrétně u nás ve studiu Radia Wave. Vy se na ten výsledek pak vždy můžete podívat i ve videoformátu na YouTube a udělat to můžete i s první epizodou našeho Excalibru, kam dorazil pražský rapper, majitel rychlých punchlines a jeden z nejvýraznějších ambasadorů britského zvuku v našich končinách, a to sice Pain. Pain letos na jaře vydal svoji novou desku, nikoliv debitovou, ale novou desku Cíl s otazníkem na konci, se kterou tak nějak, řekněme, upevňuje svoji pozici na tuzemské rapové scéně. Tenhle hudebník moc často na rozhovory nechodí, takže je to vlastně docela exkluzivní obsah. Já sama už jsem viděla, bavila jsem se náravně a královsky, tak to běžte taky zkusit, pokud holdujete světu rapu. Máme novou rapovou show Excalibur. Teď už další muzika u nás v playlistu a bude to domácí kytarovka Tamara. So sweet.

0: Amatér.
1: Hitparáda neobjevených.
0: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte k tomu nejkrásnější videoklip. Zahrajte si na vybraných festivalech a na Starter Showcase. Pošlete nám svůj song a sledujte, jak stoupá v hitparádě na wave.cz/starter.
2: Starter. Hitparáda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým. Poslouchejte dnes od 8 večer na rádiu Wave.

Hudebnice Pyjamy, já s trackem Whole Thing teď v pondělním odpoledni na Wave. My už se ale spolu koukneme na celou paletu eventů, které můžete navštívit v nejbližší době, ať už to bude během června nebo třeba letních měsíců, a to po boku Radia Wave. Ano, jaro pomalu střídá léto, no a my na Wave už se nemůžeme dočkat, až se s vámi potkáme. No a startujeme s celou sérií eventů už teď v úterý 2. června na budějovickém Majálesu. Na stage Radia Wave totiž dorazí Filip Černý a Martin Scholz se svým startérem. Večer pak vystoupí třeba i vítězka našeho startéru Marjorie. Ve Skybaru se pak představí třeba Maja Kořenová a Prokop Pithart, tedy autoři našeho pořadu Podhoubí. No a naši scénu můžete najít i 6. června, další týden na festivalu Kamenice. Vystoupí Cringe Prince, Selma Juhran a i třeba projekt Matyášovi Kamarádi, který můžete znát velmi dobře ze startéru Rádia Wave. No a vlastně tematicky živě spolu na místě můžeme natočit náš starter a opět Podhoubí. No a jestli to máte do severních Čech daleko, tak se můžete za námi zastavit hned 7. června, a to na festivalu Filtruj. Ten se totiž letos poprvé představí vlastně i mimo Prahu, a to v historickém areálu augustiniánského opatství na Mendlově náměstí v Brně. Už se na vás těší Pavel Sladký, a to se svým cestovatelským podcastem Casablanca. No a tak to bylo několik pozvánek, co se týče následujících dní a června. Když se kouknu třeba dál do budoucnosti, tak můžu zmínit datum 9. července, to se můžete vypravit na Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech a můžete zažít setkání s autory našeho podcastu o filmech Čelisti, a to znamená, že tam budeme živě natáčet jednu konkrétní epizodu. Wave ale nebude chybět taky na festivalu Colors of Ostrava. 17. července se ukážou Buchty Live v aule Gong a zapojíme se i do letní podcastové scény letos hned se třemi formáty, co se týče července. Bude to Casablanca, Quest a vlastně Omyl, nikoliv v červenci, ale potom až v srpnu, naši chudáčci, konkrétně ten první srpnový týden 6. srpna. A pokud si říkáte, co to je letní podcastová scéna, tak to je prostor v Trojském pivovaru, kousek od Trojského zámečku v Praze. Celý soupis eventů, které můžete navštívit právě s námi po boku Rádia Wave, tak je hned na úvodní stránce našeho webu wave.cz, tak to je to jednoduché, nemuseli jste si zapisovat ani pamatovat všechny ty termíny, které jsem teď říkala, ale pokud tam třeba náhodou padl název nějakého obsahu, který si na Waveu vychutnáváte rádi ve sluchátkách nebo u nás ve vysílání, ať už formou přímo v tom živém vysílání nebo v té podcastové podobě, tak si můžete vyzkoušet taky natáčení některých těchto formátů, co se týče těch live scén, které jsem zmiňovala. Před námi další muzika, konec o eventech, teď britské bratrské hudební duo Overmono s trackem Lock Up, singlovka z připravované dlouhohrající desky.

0: možná taky ne.
1: The Sound of Pine Trees, výtečná záležitost. Tohle byl domácí rapper Cringe Prince na vlnách Rádia Wave v pondělním odpoledni, jen posledních pár minutek před dnešní 14. hodinou. Do té doby třeba ještě výherci aktuálního ročníku naší hitparády Starter, Curtains Please s trackem Hearts of Steel, tak to do té 14. a zároveň to bude tedy skladba, kterou posílám oficiálně všem dětem, když máme ten Mezinárodní den dětí. Neboli Den dětí, každoročně ho slavíme 1. června, tak pokud máte nějakou tu ratolest u sebe doma, nezapomeňte ji třeba vzít na zmrzlinu, co? Až půjdete ze školy.
2: Princess Nokia v Praze. Jeden z nejvýraznějších hlasů současného rapu. Už 8. června v Lucerna Music Baru. Nekompromisní texty a show, která boří kluby. Princess Nokia. 8. června Lucerna Music Bar. Mediálním partnerem je Radio Wave.
3: Modeláři. Informovaná i fanouškovsky zanícená sonda do žánrů hardcoreu, metalu, punku i ponurých odvětví ambientu.
4: Modeláři.
5: Vypravte se na exkurzi do temnoty společně s Banánem a Viktorem Palákem každé úterý od 9 večer
3: na Rádiu Wave.

Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Gospelové prvky, tak to v playlistu Rádia Wave, to byla hudebnice Kesha se skladbou Only Love Can Save Us Now. Ano, pravidelná zastávka naší rotace. Dnes tedy v pondělí 1.6. po 6 minutek po 14. hodině odpolední. S muzikou budeme samozřejmě po 14. pokračovat, stejně jako s nějakým tím redakčním obsahem. Tentokrát tedy nabídnu ukázku z aktuální epizody naší studovny, kterou pro vás velmi pravidelně připravuje má kolegyně Aneta Štokrová. Tentokrát tedy o tom, jak může vypadat studium na Oxfordu, takže zamíříme do studijního prostředí mimo Českou republiku. No a ještě předtím, než vám pustím slibovanou ukázku, tak v playlist domácí reper Kalin, taky formace, kytarová formace Tomora, nikoliv kytarová formace, ale elektronická formace Tomora s docela energickou skladbou Ring the Alarm, taky ještě před námi. No a teď už Rostam, bývalý člen formace Vampire Weekend, taky vyhledávaný producent, který vydal jen přednedávnem své třetí studiové album. Pojďme si pustit ochutnávku. Tady track s názvem Hardy.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: Jaké může být studium na Oxfordu a vypadá to tam skutečně jako v Harry Potterovi? Hostem nové studovny je tentokrát Jakub Niederle, který na Oxfordu studuje biologii. Celý tento díl můžete najít na webu Rádia Wave a v podcastových aplikacích. Já vám teď ale z aktuální studovny pustím krátkou ukázku.
1: Jak jsi to měl tedy s tím ubytováním? Byl jsi na té koleji ten první rok?
2: Já jsem první rok bydlel v kolejním ubytování, bydlím v něm teď pořád a na příští rok, ačkoliv mi kolej ještě nabízí možnost ubytování, tak pravděpodobně budu žít mimo kolej. Vlastně v prváku minimálně na Oxfordu se očekává, že budou studenti na koleji žít. Ono to buduje takovou komunitu tam zároveň, protože kolej na Oxfordu není úplně to, co si člověk představí pod pojmem kolej třeba tady právě v Česku. Není to jenom místo, kde se bydlí, ale je to vlastně taková jednotka právě, jak jsi zmiňovala na začátku, je to takový nebelvír.
1: To jsem se chtěla přesně zeptat, to je první samozřejmě představa, která mi vyvstane, když se řekne Oxford a kolej, tak jestli to je jako z toho Harryho Pottera.
2: Do velké míry vlastně jo, je to taková, je jich teda mnohem víc než 4, je jich asi 30 tuším, ale každá má vlastní osobitou identitu. A hodně na výběru koleje právě záleží to, jakou zkušenost si z Oxfordu člověk odnese. Protože ty koleje se liší tím, co studentům poskytují, tím, jaká je tam komunita těch studentů. Každá kolej si trošku má trošku jiný profil toho studenta, který si třeba vybírá z toho půlu těch přihlášených. Zároveň se hodně liší třeba, kolik právě stojí ubytování nebo stojí jídlo v těch kolejních jídelnách, které opravdu jsou tak jako z Harry Pottera, takové ty velké společné komunální prostory, ještě většinou architektonicky gotické, ale od toho výběru koleje se opravdu hodně odvíjí ta zkušenost z Oxfordu.
1: A co nabízí tvoje kolej? Co jsi zažil?
2: Moje kolej je jedna z těch větších, což je výhoda v tom, že v každém prvním ročníku tam nastoupí třeba 100 až 120 studentů, jestli se nepletu. Opravdu to člověku naskytne hodně příležitostí se tam seznámit s lidmi napříč obory, což je taky velká výhoda, protože snídá a večeří se spolužáky, co studují fyziku, anebo třeba historii nebo politologii, což hodně poskytuje prostor pro zajímavé konverzace, ale zároveň je moje kolej jedna z těch chudších, což je jedna věc, na kterou já jsem třeba vůbec při výběru nekoukal, ale hodně to ovlivňuje, jak bych tak řekl, kvalitu mého života, jelikož třeba nemám ve svém kolejním ubytování dostupnou kuchyni. Ačkoliv je ubytování drahé, tak já nemám vůbec přístup k tomu, abych si mohl někde vařit. Takže...
1: Tak to se ti taky asi potom prodraží zase ty náklady na stravování.
2: To se prodraží, tam je jako nastavené to očekávání tak, že budou studenti 3x denně jíst v té kolejní jídelně, která ale bohužel právě protože je kolej chudá, tak je to jídlo poměrně drahé, takže to já si opravdu nemůžu dovolit, tak jsem fungoval minimálně v prváku s toustovačem a s mikrovlnkou, teď už si trošku zlepšuju jídelníček třeba tím, že navštěvu nějaké kamarády, abych si u nich uvařil, ale...
1: Takže vás to taky aspoň v něčem spojilo.
2: Je to tak. Má to svoje mouchy a každá kolej se opravdu hodně liší v tom, co studentům poskytuje.
3: Studovna. Podcast o vzdělávání, škole a studentském životě. S Anetou Štokrovou na rádiu Wave.
4: Poslouchej na wave.cz/studovna, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Na rádiu Wave příjemně uklidňující Royal Otis se skladbou Sofa King. My teď ale společně od té příjemně uklidňující skladby postoupíme k tématu, které je nepříjemné, tak bych ho shrnula vlastně velmi, protože se budeme věnovat na okamžik novému průzkumu agentury NMS Market Research pro organizaci, neziskovou organizaci Consent. Právě tento průzkum se totiž věnuje sexuálnímu obtěžování ve školách v České republice, a to na středních a základních školách, což je samozřejmě téma, které i podle daného výzkumu většina Češek a Čechů považuje za závažný problém. Abych byla trošku konkrétnější, tak ten nový průzkum ukázal, že osobní zkušenost se vztahem na rovině učitel, učitelka, žák, žačka má podle přepočtu až 120 tisíc lidí v České republice. Mladší generace vnímá takové chování pedagogů častěji jako sexuální obtěžování, no a na jeho nevhodnosti se ale Češi a Češky shodnou mezigeneračně. Abych se podívala na nějaký ten koláč s konkrétními daty, tak tedy většina Češek, Čechů, konkrétně 83% ve svém okolí nezná nikoho, kdo by měl na základní či střední škole sexuální vztah s učitelem nebo učitelkou. Někoho takového naproti tomu zná 14,9% dotázaných, no a osobní zkušenost tady uvedlo 1,5% respondentů a respondentek. Pokud tato čísla tedy přepočteme na celkovou populaci, tak ta osobní zkušenost se potom týká přibližně 120 tisíc lidí. Pokud vás toto téma zajímá trošku víc, nejsou to příjemná čísla a informace, tak doporučuji návštěvu serveru iRozhlas.cz a sekci Zprávy domov, protože právě iRozhlas.cz se po tomto průzkumu agentury NMS Market Research rozhodl téma zpracovat do velkého podrobného článku, taky s velkou grafickou identitou. Můžete tady vidět velmi přehledné grafy, které ukazují jednotlivá čísla, konkrétní otázky, které zaznívaly právě v rámci tohoto průzkumu, a můžete se dozvědět i trochu víc o aktuálním klíči, jakým způsobem se vlastně celý ten průzkum vedl. Já můžu zmínit třeba ještě jednu informaci z aktuálního tématu z tohoto článku na serveru iRozhlas.cz, a to sice, že 9 z 10 Čechů, Češek si myslí, že každá škola by měla mít svůj etický kodex, podle kterého by se měli vlastně učitelé a učitelky řídit. 81% Čechů a Češek by ukončilo pracovní poměr řediteli, ředitelce, kteří o nevhodném chování věděli, ale rozhodli se ho neřešit. No a s nejtvrdším postihem, tedy zákazem pedagogické činnosti na 3 roky, tady v tomto případě souhlasí třeba 2/3 Čechů, 66%, konkrétně častěji tedy mladší generace. Jak už jsem zmiňovala, i rozhlas.cz, sekce Zprávy domov, běžte se k tématu podívat trošku víc.
1: Stage Rádia Wave.
2: Stage Rádia Wave. Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
1: Stage Rádia Wave.
2: Poslouchejte dnes od 9 večer na Rádiu Wave.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Pondělních 14 hodin, 43 minut k tomu, před námi poslední Kulturistán v mé dnešní režii, tentokrát tedy s pozvánkami do českých kin. Táborské kinosvět dnes ve 20 hodin večer sází na strach, nabízí totiž americký horor Backrooms. Backrooms sleduje příběh ženy, která se při pátrání po zmizelém člověku dostane do takového neznámého prostoru mimo běžnou realitu. To, co tady na první pohled působí jako prázdné kanceláře a opuštěné chodby, se postupně mění v klaustrofobní labyrint bez jasných pravidel, taky času a možnosti úniku. Backrooms, 20. hodina večerní a táborské kinosvět. Přesun do přerovského kina Hvězda. 18.20 čas, kdy startuje snímek Bastardi, kdy Majer. Ve 20 hodin večer pak nabízí hudební životopisný snímek Michael. Pražské kino Lucerna, opět 18. hodina a tentokrát americký horor Backrooms. Ve 20.30 pak pokračování s pořadovým číslem 2 Ďábel nosí Pradu. Stejná sestava jako u jedničky, Meryl Streep a Annie Hathaway v hlavních rolích. Kino Lucerna Praha. No a na závěr jedna pozvánka na sokolovské kino Alfa, tady se můžete vypravit už o 17:30. Pokud máte rádi Super Mario, tak si můžete zajít na jeho galaktický film. No a v 19.30 pak opět hudební životopisný film Michael. Než se ale vypravíte do kin, tak rozhodně doporučuji recenzi Pavla Sladkého na serveru irozhlas.cz. Tolik Sokolov a kino Alfa.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.

0: Domácí hudební formace Kluci z garáže a jejich Nechci slyšet nic. Doufám, že to není žádný váš postoj k dnešnímu dni, protože to by vysílání rozhlasu úplně nemělo smysl. Každopádně já už v tento okamžik budu předávat své otěže do rukou mého kolegy Michala Lirého. Vítej, ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj. Za námi víkend. Jaký byl tvůj víkend? Byl krásný, anebo jsi musel pracovat?
1: Byl krásný. Pracovat jsem úplně nemusel. No vlastně v sobotu jsem byl tady ve studiu, ale pak jsem hnedka utíkal na premiéru do divadla Radar, kterou jsem si docela užil. Party byla tak, jak to po premiérách bývá, a neděli jsem odpočíval.
0: Krásné, tak prozrať, co to je za premiéru? Co to bylo za premiéru?
1: Je to, ta inscenace se jmenuje Lesík. Asi nutno dodat, že divadlo Radar je amatérské divadlo, které spadá pod Domov dětí a mládeže. Je to tady v pražských Holešovicích. No a je to vlastně trošku temná záležitost. Je to takový severský thriller. A hlavní postavy, všichni jsou děti, které tady v tomhletom zpracování všichni jsou dospělí, ale je to vlastně docela, z toho pak vzniká taková dobrá věc, že člověk kouká na dospělé herce, kteří hrajou děti. No a je to trošku temný příběh o vlastně zneužívání a nějakém kolektivním mlčení, ale myslím, že to je zpracovaný, že to je zpracované velmi zajímavě, a to, jak se to vyhýbá nějakému explicitním scénám nebo nějakým násilí, to tam vlastně vůbec není, takže to člověk celou dobu jenom tuší pod tím povrchem a to o to je to silnější.
0: To kolikrát bývá daleko těžší, co se týče potom toho diváckého zážitku. Zajímá mě, hrál jsi někdy ty nějakou dětskou postavu?
1: Hrál tady v divadle Na Štvanici jsme hráli Morčata, což je vlastně té knížka od Ludvíka Vaculíka. A vlastně je to rodinka, máma, táta a dva kluci, tak s Pavlem Neškudlou jsme hráli dva malé kluky.
0: A užil jsi to?
1: Jo.
0: Usmíváš se pod fousem, tak vidím to. Jo. A máš nějakou třeba, ještě mě napadá, nějakou jako vysněnou postavu a může to být třeba úplně z ranku totálního bizáru, kterou by si chtěl zahrát a ještě k tomu neměl prostor?
1: Hele, to úplně asi nemám.
0: Ty už jsi zažil vše.
1: No, skoro jo.
0: No počkej, tak jako třeba, já nevím, žábu.
1: Ty jo, to asi záleží, s kým bych takovou práci dělal. Já mám asi spíš nějaký vysněný možná spolupráce nebo tak, ale už asi ne žádnou postavu, žádný Hamlety a Macbethy.
0: A teď myslíš herecké spolupráce anebo režijní?
1: Obojí. Jak herecký, tak režijní.
0: A tak to vyslov nahlas, třeba se to stane
1: ale
0: potom.
1: Ale mně se to teďka vlastně začalo docela plnit. Já jsem se teď v posledních letech potkal se spoustou jakoby zásadních režisérů a herců, a který mě jakoby, si myslím, ovlivnili dobře, a velmi zajímavá spolupráce byla s Honzou Hájkem nebo režisérem Tomášem Rálišem. A já mám to štěstí, že jsem s nima mohl dělat rovnou dvě věci.
0: Rovnou dvě věci, Michale, ty brďo. Vidíš to, krásně se směješ. No tak doufám, že ti to zlepšilo den, tady ten krátký interview prostor na to vyřknout nějaké třeba i své sny a tužby. Tak kdo ví, třeba to bude pokračovat stejným směrem. Já ti to přeju ze srdce samozřejmě.
1: No tak já moc děkuju.
0: A teď už ti předávám ty otěže, jo? Tak já odcházím. Pa,
1: tak
0: pa, pa.
1: Jo, ahoj.
2: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Každou středu od 18 hodin na rádiu Wave.
3: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
4: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
3: youtube.com/radiowave
4: Radio Wave. Děláme vlny.
3: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Je 8 minut po 15. hodině a my jsme tak odpálili odpolední on air s Michalem Liri. 3 společné hodiny nabité muzikou, ale taky třeba podcastovými ukázkami. A jedna nás čeká už za pár minut a budou to bedny, které se tentokrát věnovaly kosmonautice. Pak si taky určitě rozdáme nějaké kulturní tipy, co se dnes hraje v kinech, kam vyrazit za muzikou nebo do divadla. No a v playlistu nebudou chybět novinky v naší hudební rotaci. Tak to je jenom takový slabý nástin toho, co nás všechno čeká. Teď už Action Bronson, pak taky Pearly Drops a nebo Dukla.

0: Tohle byla Dukla a před námi už Bedny, tedy ukázka z druhého dílu série Bedny, ve které přinášíme rozhovory s českými i zahraničními odborníky a odbornicemi z různých oblastí. No a tentokrát se Bedny věnovaly kosmonautice. Vedle italského astronauta Paola Nespoliho mluvili i s českým kosmonautem Alešem Svobodou. Sérii Bedny hledejte buď na webu Rádia Wave v aplikaci Můj rozhlas a nebo ve vašich podcastových aplikacích. Tady už krátká ukázka.
1: Díky jedné misi zdesetinásobíme, co tu bylo doposud. I to jste řekl v nedávném rozhovoru. Máte radost, že se vaší misí Česká stopa ve vesmíru rozšíří o práci několika týmů českých vědců a myslíte, že mladí lidé, kteří tohle poslouchají se zájmem o astronautiku, ale i vědu související se stavem bestíže, by mohli díky vaší misi mít šance na to, že se jejich výzkum anebo oni sami možná taky jednou dostanou do vesmíru?
2: Já myslím, že určitě, a to je vlastně celý smysl té mise, ta mise je toho příkladem, jo, že vlastně kolik českých projektů, kolik českých technologií nebo vědeckých výzkumů bylo na ISS, jo, té doby, co funguje ISS, ta funguje už skoro 30 let. Je to možná tak jeden, dva. Jo. To, co my uděláme tady během jedné, dvou týdenní mise, kde bereme 13 špičkových českých projektů, tak je opravdu ořád někde jinde, než se udělalo za posledních 30 let, jo. A je to samozřejmě daný nějakýma příležitostma, kdy vlastně ta příležitost přišla, když to řeknu na rovinu, tak přišla až se mnou. Protože vlastně dokud ten národ nemá svého astronauta a nemůže usilovat tím pádem o nějakou národní misi, asi těžko českou národní misi poletí astronaut, já nevím, někde z Rumunska, tak to by asi jsme byli takový světový unikát, tak asi těžko ty výzkumné týmy, vědecký týmy, ty technologické subjekty, firmy vůbec můžou mít ambici vyslat ten svůj náklad. Ono to samozřejmě jde v rámci těch dlouhodobých expedic, které tam dělá Evropská kosmická agentura. Nicméně tam je potřeba si uvědomit, že tam by ten český výzkum a české technologie byly v konkurenci vlastně všech ostatních států, které jsou členem Evropské kosmické agentury. A tam to pořadí se dělá nejenom na základě toho, jaký vědecký přínos to má, nebo jaký technologický přínos, nebo jak excelentní tým zatím stojí, což my bychom asi v tomhle neměli problém, ale dělá se to v prvé řadě na základě toho, kolik která země přispívá na ty dané programy Evropské kosmické agentury. A my jako Česká republika tam jsme někde na chvostu, takže tam samozřejmě vůbec nemůžeme konkurovat zemím jako Německo, Itálie, Francie, já nevím, Španělsko a podobně. Tam vždycky ty jejich projekty budou mít přednost. To je jedna věc. A druhá věc je, že vlastně díky tomu, jak je ujednán provoz Mezinárodní kosmické stanice a podíl Evropy na nákladech, tak Evropa se podílí na těch provozních nákladech ISS a zhruba 8% a tím pádem na oplátku dostává pouze 8% té kapacity ISS. To znamená, ty evropské projekty tvoří pouze 8% těch projektů, které se tam dělají. Zbytek jsou projekty NASA nebo kanadské kosmické agentury nebo japonská nebo jiných států. To neznamená, že to je 8% českých, jo? Nebo 8% francouzských, když tam lidi francouzsky ostanou. To je 8% evropských a z toho ten podíl toho jednotlivého státu, to je zase jenom zlomeček. Takže to je právě ten důvod, proč se dělají národní mise, kde vlastně 100% toho času astronauta a 100% toho nákladu, který ten astronaut si bere sebou, jsou národní projekty. A proto je to opravdu o několik řádů jednak finančně a efektivnější a jednak vůbec to přináší ty příležitosti v tom daném státě ten výzkum a ten technologický rozvoj tam realizovat.
3: Bedny. Rozhovory s lidmi, kteří mají co říct. Bedny. Na rádiu Wave. Sérii Honzy Žižky poslouchej na webu wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: name. Adenuga? No, took a while stabbing the dark. It's my first name minus the AI, and you couldn't write this even with AI. Cause man's been a bar us from back then in the playground spitting at break time.
1: Manga Sen Hilaire v 15 hodin a 30 minut ve vysílání rádia Wave. No a před námi divadelní Kulturistán.
2: Kulturistán.
3: Kulturistán.
2: Kulturní tipy rádia Wave.
3: Kulturní tipy na rádiu Wave.
2: Kulturistán.
1: Mám tady dvě divadelní pozvánky a ta první míří do pražské Archy plus taneční představení Deka Kick Off Distortion. Komponovaný večer Distortion ve třech choreografiích zkoumá, jak moc je realita zkreslená a všechno kolem nás vymyšlené. Jediný způsob, jak se skutečně přiblížit pravdě, je přestat věřit vlastním myšlenkám. Komponovaný večer Distortion vznikl jako dílo druhého ročníku projektu Deka Kick Off, kde vybraná skupina mladých talentů ve věku 18 až 28 let dostala prostor pro tvorbu vlastního představení. Experimentální projekt pořádají Decadancers ve spolupráci s Archou Plus a taky divadlem Jatka 78. Takže dnes v Arše od 19 hodin Distortion. No a přesouváme se na druhý konec republiky, do Ostravy, konkrétně do divadla Petra Bezruče. Už od 18.30 tam hrají Hamleta. Hamlet Kralevic Dánský se ocitá ve světě morálního rozkladu. Jako Hamlet Josef Trojan v režii Dodo Gombára. Takže v ostravských Bezručích 18.30 Hamlet.
2: Kulturistán.
3: Kulturistán.
2: Kulturní tipy rádia Wave.
3: Kulturní tipy na rádiu Wave.
2: Kulturistán. Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej Fasády s Alenou Harciníkovou. Dnes od 6 večer na rádiu Wave.

Jihlavští 58G, američtí Strokes a taky Foke Simons, ti všichni za námi už v playlistu 15. hodiny. No a jako další nashvillské indie rockové duo Howdy, které ohlásilo novou desku Big World. Jejich předchozí album bylo označováno za jedno z nejlepších roku 2024, takže určitě nemají laťku nízko. Koncepční eponymní materiál pojil provázaný příběh, no a na téhle novince se rozhodli zvolit úplně opačný přístup. Do studia přišli s hotovými instrumentály a texty napsali až na místě. Výsledkem je záměrně stručnější a úderný materiál. Kratší, ale vzrušující jízda, jak říká člen dua Charlie Martin. Tak tady jejich single Try, Try, Try.

15. hodina téměř za námi. Těch posledních 10 minut bude patřit noze RS, taky audiovizuálnímu projektu Axon Tor a taky norské písničkářce Frokedal. No a potom už načneme další program. Těšit se můžete třeba na ukázku z Buchet, které se v nové sérii věnovaly Bibli. Příjemný poslech pondělního on-airu vám ze studia přeje Michal Lirý.

0: 13 hodin na rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
1: Hey to all my friends in Czechia, this is Noga Ares and you're listening to Radio Wave.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
2: Radio Wave. Děláme vlny.

0: zítřek nevidím.
1: Program 16. hodiny na Waveu na čelo americké duo The Help a taky Máří s trackem Zítřek nevidím. No a pokračovat budeme dalším americkým duem. Něžné pípání i ostré basové syntezátory, to je duo Ear a jejich track N plus Ultra. No a pak si zase dáme trošku tuzemské muziky. Aleš Macenauer aka Zapomněl jsem a Anna Veverková v tracku Filmy. To je hudba na následující minuty.
2: Are you videoing me right now?

0: Alexander Gianascoli, a.k.a. Alex G, nás posunul ke slíbené ukázce. Buchty přišly na to, že Ježíš byl agent provokatér a proto se stal obětí justiční vraždy. V novém díle speciálu Buchty o Bibli se Ivana, Zuzana a farář Petr Wagner zanoří do story o Ježíšově pozemském zániku a zmrtvých stání. Poslechněte si Buchty o Bibli, pojednávající o Ježíšově smrti, 30 stříbrných, poslední večeři a odvalení kamene. Tady už je krátká ukázka.
1: Spoustu lidí může provokovat, že mají křesťané nějaký divný kink na to utrpení prostě. A že zrovna ten moment toho ukřižovaného Ježíše je v každém druhém kostele, co oni furt s tou bolestí a s tou krví a s tím utrpením mají. Furt, a jestli to není takový trošku úchylný, což je podle mě dost legit poznámka k celý té věci.
2: To je hezký, že začínáš nějakou legit poznámkou, ale já jsem se ptala, proč byl Ježíš ukřižován? Ale na to si neodpověděl.
1: No, k tomu se právě dostávám. Vzhledem k tomu, že je to všude, tak na to odpovědět nějak musím. Ano. Kdybych měl nějakou nejstručnější odpověď na úvod, tak by to bylo, že Ježíš se stal obětí justiční vraždy nebo nespravedlivého soudního procesu, na kterým se podíleli jeho náboženští odpůrci a spojili se pro tu chvíli taky s tou okupační státní mocí, protože ho potřebovali prostě odstranit. A takhle blbě skončila jeho kariéra, když to tak řeknu.
3: Tak to zřekl hezky, ale vrať to zase někam na podlahu nebo i pod ničím. On ty své souputníky tak iritoval. Odpůrce. No. Čím iritoval své odpůrce?
2: My jsme si v předchozím dílu vysvětlovali, co teda Ježíš dělal. Dělal ty zázraky a tak dál. Předtím byl tesařem. No a najednou je ukřižovaný, tak...
1: A z toho už můžeme, z toho, co jsme si doposud řekli, už můžeme trošku vytušit, že byl Ježíš trnem v oku spoustě lidí.
2: Trnová koruna v oku spoustě
1: přesně,
2: lidí.
1: Ano, přesně tak, protože to, co dělal, možná ty divy a zázraky a pomáhání lidem, by ještě samo o sobě tolik neprovokovalo, jako ta kombinace s tím, co říkal a co o sobě naznačoval nebo o sobě říkal a jak komentoval svatou náboženskou tradici, ke který přistupoval Ježíš vždycky dost originálně a dost dekonstrukčním způsobem s ní nakládal. A právě ta kombinace toho, co říkal a toho, co dělal, byla pro spoustu lidí naprosto nesnesitelná. Zvláště pro ty konzervativní ochránce tradičních náboženských hodnot a starých pořádků, protože se jim zdálo, že někdo, kdo takhle strašně provokuje tím myšlením, přece zároveň nemůže dělat ty vrcholné zázraky, které nejdou okecat.
4: Buchty. Buchty o Bibli. Ivana Veselková, Zuzana Fuchsová a farář Petr Wagner rozebírají nejznámější příběhy a postavy z Bible.
5: Buchty.
4: Co se dělo v ráji? Nosil Ježíš Kristusky a proč Bůh není rodu mužského? Všechno se dozvíte. Buchty o Bibli. Poslouchej na webu Rádia Wave, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Slovenský hudebník Saulo nás přiblížil půl páté a tak nám přiblížil i další Kulturistán.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Mám tady dvě netradiční akce a první míří do první pozvánka míří do Brna, konkrétně do kabinetu Mus. Od 20 hodin J.R.R. Tolkien, příběh spisovatele, který vdechnul život Středozemi. Symbolicky na Den dětí je možné zavítat do světa jednoho z největších vypravěčů všech dob. Může pro kterého byly příběhy nejen prací, ale i způsobem, jak trávit čas se svými dětmi. Jaký byl jeho život, kde vyrůstal a co ho formovalo, jak vznikal Hobbit a Pán prstenů a kdo by chtěl Tolkiena poznat nejen jako autora, ale jako člověka, tak může dnes zavítat do kabinetu Mus v Brně. Jeho příběh zazní v podání Nerdopolis a podcastu Tolky s Tolkienem a tam a zase zpátky od 20 hodin v kabinetu Mus. A pak tady mám ještě jednu pražskou akci v kampusu Hybernská. Live band Movie Showroom, projekce absolventských studentských filmů, během které budou uvedeny krátké hrané i animované snímky vzniklé v rámci studentské tvorby. Součástí večera bude taky možnost setkat se s tvůrci a tvůrkyněmi filmů, kteří budou na projekci přítomni. Takže v kampusu Hybernská už od 19 hodin.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: Řekni, ejo.
5: Večer, kdy zpívá celá aréna. S výjimečnými hudebními hosty. A strhující atmosférou od první písně.
6: A tady vidím kouka, který má cedulku, chci si zahrát jahodu.
5: Miraj v O2 aréně. V pátek večer na ČT Art a v TV vysílání.

Pařížská skupina Phoenix doznívá v 16 hodin a 40 minut. A já tady mám jednu zprávu ze světa vlaků, takže něco pro všechny šotouše. Český železniční dopravce totiž příští měsíc spustí novou vlakovou trasu z Polska do Německa přes Českou republiku, která bude s délkou více než 1300 kilometrů jednou z nejdelších železničních linek v Evropě. Zahájení denního provozu je plánováno na 25. června 26. Vlak bude jezdit mezi východopolským městem Přemysl poblíž ukrajinských hranic a Frankfurtem nad Mohanem v Německu. Bude se zastavovat ve velkých městech, jako je Krakov, Praha, Drážďany a Lipsko, a celá cesta bude trvat přibližně 18 hodin. Informoval o tom web Notes from Poland. Kdyby vás zajímaly detaily téhleté zprávy, detaily téhleté vlakové linky, tak vás odkážu na náš web do sekce Wave News, protože my už se teďka vracíme zpátky do pondělního playlistu. Před námi nedávná novinka severské hudebnice Tove Lou, pak taky Ventolin anebo MGMT.

0: Český rozhlas, Rádio Wave, děláme vlny.
1: Řekla mi to vyšší inteligence. Davide, dej si tu rybu do pytlíku.

0: Američtí MGMT s trackem Dancing in Babylon začali uzavírat 16. hodinu. A ještě než se překlopíme do té finální, stihne zaznít psyrocková trojice z Kentucky Wombo a taky pražské duo Bloom s Anou Vaverkovou. No a pak už pomalu, ale jistě odpálíme finální hodinu pondělního On Airu.
1: Chudáčci, když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci, série o tom, co jsme podělali.
2: Chudáčci, poslouchej každý čtvrtek od 11 večer na rádiu Wave.
3: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
4: Rádio Wave.

Londýnští Bass Victim pěkně zostra načali program 17. na rádiu Wave a hned po nich taky Táňa Lvovská. No a pokračovat budeme tuzemskou muzikou. Rapper Floorball a producent Mar Junior a jejich druhá liga nebo spolupráce Maržary z Brankos Bridge. No a pak si taky dáme trochu mluveného slova. Čeká nás ukázka z nové audioknihy rádia Wave a zhruba o půl přijde Kulturistán a rozdá tipy na dnešní filmy v kinech. Tak to je program na následující minuty odpoledního on-airu.

Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny.

0: Maržary a Brankos Bridge nás přivádí ke slíbené ukázce z nové audioknihy Rádia Wave. Na rádiu Wave a v aplikaci Můj rozhlas je totiž k poslechu nová audiokniha. Napsal ji Ocean Wong a jmenuje se Na zemi jsme na okamžik nádherní. Vypravěč autobiografického románu píše dopis matce, která si ho ale nikdy nepřečte, neumí totiž číst. Vypráví o rodinném traumatu z války ve Vietnamu, o dospívání ve Spojených státech zatíženém chudobou a rasismem i o první velké lásce. Audioknihu poslouchejte do 26. července. Tady už ukázka.
1: Začnu znova. Mami, píšu, abych ti byl na blízku. Přestože s každým slovem, které napíšu, se ti vzdaluju. Píšu, abych se vrátil v čase na benzinku ve Virginii, kde si s hrůzou zírala na vycpaného jelena zavěšeného u záchodu nad automatem napití a stín jeho paroží ti padal na tvář. V autě si pak nepřestávala vrtět hlavou. Nechápu, co je to napadlo. To nevidí, že je to mrtvola? Mrtvoly se mají odklidit a ne takhle navždycky zůstat trčet. Vzpomínám na toho jelena. Jak si zírala do těch jeho černých skleněných očí a viděla v nich svůj odraz, celé svoje tělo pokřivené tím mrtvým zrcadlem. Tebou neotřásl ani tak bizarní pohled na zavěšenou zvířecí hlavu, ale skutečnost, že vycpaněna představovala stělesněnou smrt, která nekončí, smrt, která neustále umírá, zatímco kolem ní procházíme, když si jdeme ulevit. Píšu, protože mě učili, že nemám nikdy začínat větu slovem protože. Já se ale nesnažil napsat větu, snažil jsem se dostat na svobodu. Protože svoboda není nic jiného než vzdálenost mezi lovcem a jeho kořistí.
2: Audioknihy Rádia Wave. All you can cheese. Poslouchej na webu Rádia Wave a v aplikaci Můj rozhlas.

0: Tinnitus rapového dua Past nás přivádí k poslednímu Kulturistánu tohoto odpoledne a mrkneme v něm na programy kin.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: A s kinotipy začínáme v Táboře, konkrétně v kině Svět. Klaustrofobní labyrint bez jasných pravidel času a možnosti úniku. To je horor Backrooms, který tam promítají od 20 hodin. Přesouváme se do Přerova, do kina Hvězda. Od 20 hodin hudební životopisné drama Michael. Přesouváme se do hlavního města v pražském kině Lucerna, už za půl hodiny horor Backrooms a od 20.30 Ďábel nosí Pradu 2 s Annie Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt a taky Stanley Tucci. A poslední kinotyp míří do Sokolova, do kina Alfa, kde od 19.30 promítají film Michael.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
3: Starter.
2: Starter.
3: Hitparáda neobjevených.
4: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte k tomu nejkrásnější videoklip. Zahrajte si na vybraných festivalech a na Starter Showcase. Pošlete nám svůj song a sledujte, jak stoupá v hitparádě na wave.cz/starter.
1: Starter. Hitparáda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým. Poslouchejte dnes od 8 večer na rádiu Wave.

Americká zpěvačka Willow, pražská kapela Island Mint a americká písničkářka TikTokerka Def Lemons. Ti všichni už jsou za námi v 17 hodin a 38 minut. No a naopak před námi v playlistu třeba anglický zpěvák a songwriter Alfie Templeman, švédská zpěvačka Elephant, ale nejdřív nedávná novinka švédský rapper Blade a ochutnávka z připravovaného alba track Blondie. Listen up, there is no before, there

0: Alfie Templeman doznívá a my už tak proletěli odpoledním on-airem až k samotnému závěru. Do celé nás doprovodí ještě plzeňští Aida de Young nebo rapper Chanel Tress. Pak už odbije 18. hodina a to znamená, že začnou fasády. Podcast o architektuře a veřejném prostoru. A tentokrát byla řeč o veřejných toaletách a proč třeba záchodky z 90. skončily jako cukrárny a kadeřnictví. 19 hodin pak přijdou na řadu buchty o Bibli. Ivana, Zuzana a farář Petr Wagner mluví o jednom z největších příběhů, ten o Ježíšovi. A ve 20 hodin pak můžete poslouchat reprízu Startéru, kde se zase bavili o festivalu Rock for People. Já už se teď loučím a těšit se budu zase na příště. Tak užívejte zbytek pondělka i celý týden a my se zase uslyšíme o víkendu ve víkendovém On Airu. Tak se mějte krásně a čus.
1: Princess Nokia v Praze. Jeden z nejvýraznějších hlasů současného rapu. Už 8. června v Lucerna Music Baru. Nekompromisní texty a show, která boří kluby. Princess Nokia. 8. června Lucerna Music Bar. Mediálním partnerem je Radio Wave.
2: Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
3: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
2: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
3: Čelisti.
4: Každý čtvrtek od 18 hodin na Rádiu Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
4: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.
2: Fasády.

0: odkrýváme tváře města, fasády, pořad o veřejném prostoru a architektuře, který jde až na cihlu, s Alenou Harciníkovou na Rádiu Wave.
1: Ahoj, já jsem Alena Harciníková a vítejte u dalšího dílu Fasád. A začneme rovnou venku.
2: Já právě sedím v kavárně s vozíčkářkou Emou. Povídali jsme si o dostupnosti města. A Ema teď začala potřebovat na záchod. No a my musíme docela zvažovat možnosti, protože, jak se ukázalo, v centru města jich zase tolik není.
3: Je tady v restauraci na Žofíně, ale ta nebývá vždycky přístupná. V těch kavárnách v okolí taky není tady možnost vlastně, takže jediná další možnost je na Nové scéně v kavárně Nona.
2: No tak my se jdeme vydat na záchod.
1: Nejdřív jsem si říkala, že to je docela kousek, ale zjišťuju, že dostat se před Novou scénu není na vozíčku zas tak jednoduché.
3: No a tady už bych jako trošku potřebovala postrčit na tu Novou scénu, protože to je jako, jak říkáme, brutus do kopce. Ale normálně se zadýchávám víc, když to vyjíždím sama.
2: My jsme právě vyjeli do třetího patra, vyjdeme teďka v kavárně.
3: Dobrý den, můžu poprosit, jestli mě někdo pípnete do čtvrtého. Děkuju. Já se to odskočit, no.
2: Já teda nevím, jak vy, ale já, kdybych potřebovala čůrat a musela absolvovat takovouhle cestu, tak už bych se asi počůrala.
3: No, právě, proto musíme plánovat hodně dopředu.
2: Zrovna míjíme krásný lustr, který tu navrhl Karel Prager. Tak zase to má i svoje výhody. Takové čůrání s výhledem.
3: No, takže jestli vás můžu poprosit, že byste mi, když vás mám tady, že byste mi otevřela ty dveře.
4: A ty se teda otvírají dovnitř.
3: Ty se otevírají dovnitř a hned za nimi se otevírají další sem ven. To znamená, já když jedu sama, tak musím tady loktem držet ty první těžké dveře a druhé, které mají ale madla z obou stran, tak to je dobrý. Jinak tady vidíte, jakože vlastně ta kabina je v pohodě. Kromě například toho zrcadla, které je na vysokého člověka stojícího, že jo, takže já se tam absolutně nemám šanci vidět. A chybí tady signalizace. Prostě v případě, že člověk jako spadne buď z vozíku, nebo z té mísy, nebo něco se stane, zasekne se, tak se tady nedovoláš. A ještě jako takový různý detaily, jakože teď by měnili ten koš, ale byl tady nášlapný koš. A na většině i bezbariérových toalet jsou nášlapné koše, které my prostě nemůžeme používat, jo, protože musíme teda to otevírat ručně, tak si tam mít ruce a tak. No. Tak já se odskočím.
4: Super,
3: tak teď to.
2: S Emou jsme nakonec záchody našli. Ale bylo to hlavně díky mapě, kterou společně tvoří s iniciativou Nejen toalety pro všechny. Na jejich facebookové skupině si různí lidé sdílí tipy na přístupné toalety všude po republice.
0: Fasády na Rádiu Wave.
1: Jak už jste asi uhodli, v dnešním díle se budeme věnovat veřejným záchodům. Mým dnešním hostem je architekt Vojtěch Luxemburg z Kanceláře veřejného prostoru Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. IPR, jak se institutu říká, je takový vytuněný architekt města. Řeší, jak má město fungovat, kde mají být parky, jak mají vypadat ulice a třeba i to, kde si člověk může odskočit. A právě veřejným toaletám se věnovala analytická část koncepce, kterou i pro loni připravil. No a nejen na tu se společně podíváme. Dobrý den, díky, že jste přišel.
5: Dobrý den, děkuju za pozvání.
1: My jsme na začátek tohoto podcastu slyšeli reportáž s vozíčkářkou Emou. Je z ní naprosto zřejmé, že jako vozíčkář najít v centru toaletu je opravdu náročné. Ale i když vozíčkář nejsem, ta toaleta se hledá celkem špatně. Proč je něco tak elementárního, jako je dojít si na záchod ve městě, tak náročné?
5: Je to z vícero důvodů. Jeden z nich může být to, že poskytování těch veřejných toalet nemá někdo jako nějakou svou primární činnost. Vždycky je to nějaká doplňková služba, kterou ten provozovatel, který má třeba obchodní centrum nebo metro, poskytuje těm svým uživatelům. Ten druhý důvod může být to, že je to nějaká součást infrastruktury, na kterou se tak trochu pozapomnělo. My vlastně tady máme nějaký vybudovaný kapacity, který nějakým způsobem fungují, ale není jich dostatek. A další jako z těch důvodů je to, že vy třeba často nevíte, že tam ten záchod někde je, a tudíž ani nevíte, že tam můžete jít.
1: Pojďme si to vlastně trošku popsat, co všechno si můžu představit pod tím pojmem veřejná toaleta, co všechno do toho patří.
5: Veřejná toaleta, anebo spíše jako veřejnosti přístupná toaleta, je záchod, kam vy můžete přijít z ulice a dojít se prostě na záchod. Ty záchody buď můžou být přímo v tom veřejném prostoru, nebo se do nich vstupuje už v rámci nějaké budovy nebo třeba ve vestibulu metra. A pak máme toalety, které jsou v komerčních subjektech, jako například v obchodních centrech, ve fast foodech, ale i v kavárnách a dalších provozovnách.
1: To zní vlastně jako docela dost míst ve městě, kde si můžu odskočit. A jak to je doopravdy? Vy jste dělali analýzu na to, kolik těch záchodů je vlastně v centru Prahy nebo v Praze obecně dostupných, tak co ukazují data?
5: My v Praze v současnosti máme, respektive my jsme to prováděli v roce 2023, tu analýzu, ale ten stav se předpokládám moc nezměnil. Máme v současnosti cca 230 toalet a my teďka v té návrhové části pracujeme na tom, aby jsme zjistili, kolik těch toalet musíme mít, aby ta síť fungovala, aby byla ta hustota pokrytí adekvátní. Což znamená, že my vlastně v rámci toho navrhovacího procesu se podíváme na to, kde ty stávající kapacity jsou, v jakém jsou stavu, jestli jsou, třeba jak už bylo zmíněno v té reportáži, jestli jsou bezbariérově přístupné, jak jsou otevřené. Časovost, jestli jsou otevřené celý den nebo jenom třeba od rána do večera, jak jsou otevřené během roku. A pak vlastně podíváme se na mapu města, kde máme tady ty body vyznačené s těmi informacemi a zjistíme třeba, že máme někde nějaký park nebo náměstí, kde nám tady ta kapacita prostě chybí. Z tady toho potom my chceme určit počet těch toalet, které vlastně je potřeba doplnit a potom se už musíme bavit o tom, jakým způsobem tu vlastně novou kapacitu vytvoříme. Jestli, a bude to vždycky nějaká kombinace, jestli budeme stavět víc těch samostatných objektů, nebo naopak využijeme více spolupráce se soukromými subjekty. V Praze už nějaké takovéhle sítě spolupráce fungují na různých městských částech, i v rámci magistrátu nebo městských organizací. A, takže ten model vlastně už nějakým způsobem máme zajetý, jenom stejně jako u těch jako fyzických toalet se tady trošku potýkáme s tím, že je tady nějaká fragmentace. Není jako na první dobrou jasné, že třeba ten záchod v té síti je zapojený, neexistuje nějaká centrální mapa nebo registr vlastně toho, kde vlastně vy si můžete dojít na záchod.
1: Ten ideální stav by měl být, že každých 300 metrů by ode mě, kde stojí, měla být toaleta, což je zhruba nějakých 5 minut. Je to tak?
5: Je to tak. Já v rámci, když jsem se připravoval na tady ten rozhovor, tak jsem se koukal na to šetření dotazníkové, které jsme s agenturou NMS provedli v lednu 2023 a tam vyplývá nějaká hodnota 300 až 500 metrů. A to je jenom jeden z těch faktorů, pak je ještě otázka, jaký ten záchod má být.
1: A jaká je to vlastně ta ideální představa, když jste se ptali lidí na to, co by všechno na těch záchodech podle nich mělo být, nebo co by vlastně měli splňovat, tak co všechno říkali?
5: Kromě toho samotného vybavení těch toalet je asi nejdůležitější to, že ty toalety jsou čisté a bezpečné, což znamená, že my musíme zajistit to, že se někdo o ty toalety bude pravidelně starat, tak aby vlastně vy jste vůbec měla chuť na ten záchod jít, protože když ten záchod je špinavý nebo se v něm necítíte bezpečně, tak ty peníze, které se investovaly do toho, aby se ten záchod realizoval, pak vlastně nejsou využité, protože nikdo tam nechodí, když nezajistíte vlastně ty peníze na tu údržbu a na tu čistotu. A když máme teda tu čistotu jako zajištěnou, tak v rámci toho dotazníkového šetření vyplývá to, že by třeba ty věci měly být bezkontaktní, tak abyste nemusela šahat na baterie. To provedení by mělo být odolné. To, co by vás napadlo, že ten záchod má jako mít, tak takové byly odpovědi.
1: Při přípravě na tohle téma jsem si taky vzpomněla na film Perfect Days. Neviděl jste ho? No tak já vám řeknu hlavní plot. V něm hlavní hrdina čistí veřejné toalety v Tokiu.
5: To ve mnou.
1: A to jsou docela architektonicky krásné, promyšlené prostory. V tom filmu působí ta toaleta skoro jako nějaká kulturní instituce. Ještě je to s krásnými záběry a teda nádhernou hudbou. Víc prozrazovat nemusím, ať se na to můžete ještě podívat. Je vůbec možnost, že se budeme někdy na ty veřejné toalety v Česku dívat podobně, protože mi přijde, že já, když jsem se na ten film koukala, tak jsem si říkala, wow, tyjo, i toaleta vlastně může být fakt jako architektonická krása, což by mě nikdy v Česku nenapadlo.
5: My musíme asi nejdřív jako zajistit tu kapacitu tak, aby ta síť fungovala, aby to běželo. Budeme pracovat s nějakou standardizací těch objektů, tak aby jednak se dali vyrábět, aby jsme tu cenu, ty náklady stlačili dolů, a zároveň, aby byly rozpoznatelné. Vlastně tam v těch zahraničních městech, ze kterých se bereme inspirace a příklady, ať už je to Paříž nebo třeba Berlín, tak ty veřejné toalety všechny vypadají stejně. A vy tudíž, když už jakoby vidíte ten objekt, tak víte, že je to toaleta, ani se nemusíte koukat, že je tam nějaké označení toaleta. To už jako přečtete ten veřejný prostor. To je jedna věc. Druhá věc je, že jedna z našich jako filozofií na IPRu je, že chceme kultivovat veřejný prostor. Ve veřejném prostoru v hlavním městě se v současné době nachází spousta objektů, spousta různě barevných objektů. Už se udělala velká práce v tom, aby jsme nějaké ty části těch objektů standardizovali, ať je to mobiliář nebo třeba ty zastávkové přístřešky. A my nechceme vytvářet nějaké jako wow
1: ikony.
5: Ikony prostě nějaké jako pop architektur prostě. My chceme jenom doplnit tu službu do toho stávajícího městského prostředí, vyčistit ten veřejný prostor tak, aby třeba vynikly ty existující domy, které tam jsou, aby jsme vytvořili vlastně takový jako koberec toho obýváku, toho města.
1: Takže chápu, že hlavní je, abych se v Praze vyčúrala, ne, že tam, že nutně musím čůrat nějaké architektonické ikoně. S tím celkem souhlasím, byla bych docela ráda, kdyby tam byly všechny propriety, které jsou k tomu potřeba. Jenom pro zajímavost, máme třeba někde v Česku jako veřejnou toaletu, která je kvalitní architekturou, nebo nic takového není?
5: My jsme v rámci naší celé aktivity ve spolupráci s paní Hanou Seho z Fakulty architektury ČVUT spolupracovali na začátku nějak na zadání jejich ateliérového projektu Design and Build, ve kterém studenti a studentky Fakulty architektury měli za úkol navrhnout a pak posléze i realizovat a osadit veřejnou toaletu. Ty dvě jsou na Praze 7 a jedna je na Praze 3 na Parukářce a myslím, že vznikly jako hodnotný architektonický prvky, který jsou nějakým způsobem jako šitý na míru tomu konkrétnímu prostoru, ale tohle asi není ta cesta, kterou my se můžeme vydat. My musíme jednak vytvořit nějaký standardizovaný objekt, který vy rozpoznáte a zároveň se bude dát dobře udržovat, tak aby všechny byly poskládané ze stejných dílů, stejných částí.
1: Mě vlastně zajímá, jak jsme se do tohohle stavu, že máme málo záchodů, dostali. Já v rámci rešerše jsem se dočetla, že vlastně v 92. došlo v Praze k docela masivnímu rušení a bourání veřejných toalet, nebo byly ty toalety vlastně přestavěny na jiná zařízení, třeba na kavárny nebo kadeřnictví. To jsme v devadesátkách nepotřebovali čůrat, nebo proč se to dělo?
5: Dalo by se asi říct, že ten etos privatizace a rozvoj toho podnikatelského ducha k tomu nějakou částí přispěl, plus na všechny věci, které byly společné a veřejné, bylo nejspíš pohlíženo s nějakým jako despektem. A ty veřejné toalety, které jsou teďka konvertovány třeba na pizzerie nebo kavárny, byly dost často na vlastně klíčových pozicích na těch náměstích, jako je třeba na náměstí Míru nebo na Tylově náměstí, na náměstí Bratří Synků, kde vlastně dneska všude z těchto toalet jsou cukrárny, restaurace a tak dále. Z těchto toalet, které byly a zůstaly, tak těch je málo relativně. Je to například na Uhelném trhu na Praze 1, kde ty záchody stále fungují. Ale zase tam se jde jako po schodech dolů, což vlastně případ všech tady těch toalet, což znamená, že to není bezbariérové.
1: S tou bezbariérovostí to je vlastně v centru Prahy docela složité, protože je to prostě nějaké staré centrum, ne vždycky jde ta budova přizpůsobit. Jak se vlastně, jak s tímhle pracujete?
5: Víme, že musíme část těch toalet mít bezbariérových. My už vlastně díky dopravnímu podniku máme část těch bezbariérových toalet v metru v centru vybudovaných. Tam občas je problém přístup přímo na úroveň toho vestibulu, kdy vy třeba ta toaleta může být zrekonstruovaná, může být bezbariérová, ale vy už se potom nedostanete třeba na tom vozíku na tu úroveň, ze které se přistupuje do té toalety. Právě v tom centru na těch náměstích předpokládáme, že nějaké ty nové bezbariérové toalety v podobě těch samostatných objektů vzniknou. Ale ta přístupnost vlastně není jenom otázka bezbariérovosti, je to i pro seniory, je to pro rodiny s malými dětmi, a také pro osoby, které mají zvýšenou potřebu chodit na toaletu. A pro ně, pro všechny tohle musíme zajistit, tak aby oni byli schopné to město používat v tom plném rozsahu. tak aby plně to město fungovalo.
1: Pokud teda teď nemáme velké množství veřejných toalet, spousta z nich je v kavárnách, restauracích, jaký je teďka ten postup, co vlastně navrhujete? Je to budovat nové nebo spíš zpřístupňovat ty v těch restauračních zařízeních?
5: Je to kombinace obojího. My chceme navrhnout a zbudovat nějaký počet, ten přesný počet určí ten scénář, který se vedení města vybere, ale chceme vytvořit nové bezbariérové kapacity, nejen v centru města, ale i na okrajových částech, i v širším centru a zároveň využít a nějak zkonsolidovat síť těch zapojených provozoven podniků, protože kdybychom se na to podívali jenom tou optikou toho budování těch nových kapacit fyzických, těch objektů, tak to bude stát strašně moc peněz. Pokud bychom se na to podívali jenom tím, že chceme mít ty partnerské podniky, tak tam to nefunguje třeba časově během celého dne a dost často ani bezbariérově. Takže musí to být nějaká kombinace. A my teď musíme navrhnout vlastně poměr těchto dvou řešení v různých scénářích tak, aby jsme dosáhli toho cíle.
1: Když se teď podíváme na ty veřejné toalety, na ty přímo, které provozuje město, často zaznívá, že to je vlastně strašně drahé, že to je hrozně nevýhodné. Tak jak je na to váš názor, nebo co jste z toho vyzkoumali?
5: Ty toalety asi vždycky budou stát peníze, nikdy nemůžeme ty toalety udělat ziskové, ale my si myslíme, že ta služba, kterou město poskytuje vlastně jako samozřejmost. My tím, že ty toalety máme, tak umožňujeme lidem v tom městě žít, v tom městě pobývat, to město využívat. Ta situace teďka v současnosti není ideální, ale už nějaké kapacity máme a ty kapacity fungují. Ano, stojí to peníze, ve městě stojí spousta věcí peníze, úklid ulic, oprava ulic, pokládka nového asfaltu, všechno stojí peníze.
1: Já bych to ještě otočila na druhou stranu, protože jsem přemýšlela i nad tím, pokud veřejné toalety nemáme, ačkoliv jsou třeba pro město nebo provozovatele drahé, tak potom spousta z nás hledá jiné možnosti, kde si odskočit, jak si ulevit. A mě by zajímalo, jestli třeba čistit fasády nebo čistit ten veřejný prostor je dražší. Zkoumali jste tohleto?
5: My jsme tohle zkoumali a došli jsme k tomu, že se to nedá zjistit, ale asi obecně by se dalo říct, že ty, vlastně, když někdo potřebuje jít na záchod, tak tu potřebu musí vykonat. To je jako bezpodmínečně jako nutný prostě vykonat tu potřebu a vy vykonat někde musíte a buď ji uděláte na tom záchodě anebo někde jinde a když ji uděláte venku, tak to nese sebou nějaký externality, který pak musí někdo řešit a ten někdo je většinou město. Ať už je to tím, že musíte víc uklízet ty ulice nebo nevím, rekonstruovat ty fasády, ale i jeden z těch faktur je, že třeba když lidé močí u stromů, tak ta půda potom kolem těch kořenů je moc kyselá a ty stromy nerostou a neprosperují, což vlastně v době, kdy se snažíme o maximálně zelené město, úplně nefunguje.
1: O tom jsem taky četla, ještě jsem četla, že se to vztahuje i na psí moč, tak jenom to tady k tomu přidávám.
5: Je to tak, proto se dávají často do záhonů třeba i nějaké kůly, kam ty psy jako mají močit, ať nemočí na ty výsadby, aby ty výsadby mohly růst.
1: Tak to máme ty veřejné toalety. A teď se pojďme podívat na ty restaurační a kavárenské. Tam je ten přístup jaký? Co by se teď mělo stát ideálně?
5: My v současnosti máme, jak jsem říkal na začátku, nějaké sítě spolupráce, které buď mají pod sebou městské části, nebo různé magistrátní odbory nebo městské organizace, a nebo nějaké občanské spolky nebo sdružení, kdy zjednodušeně vy, když se do té sítě jako s tím podnikem zapojíte, tak nabízíte vlastně veřejnosti použití té své toalety s tím, že vylepíte nějaké označení, nějakou samolepku na výlohu, aby bylo vidět, že ten podnik je zapojený do té sítě a propíše se to někam na nějaký web nebo na nějakou mapu. V Praze máme ty způsoby tady toho zapojení různé, buď to jsou tam ty podniky takzvaně na dobré slovo, že jsou tam prostě zapojené a to je všechno, maximálně jakoby o tom informace třeba o nějakém jako, periodiku té městské části, nebo třeba v případě solidární sítě místním je to na letáku, někde vy to najdete na tom webu, nebo ten provozovatel nějakým způsobem něco od toho města získá. Ten model, který v Praze funguje, a je následující. Vy když chcete před zahrádku, jakožto restaurace nebo kavárna, tak musíte platit městu peníze za pronájem toho, za zábor toho veřejného prostoru. A když chcete být třeba v té, když vstoupíte do té sítě, která nabízí tyhle toalety zdarma pro veřejnost, tak vám město část toho záboru odpustí. Čili vy platíte méně za ty předzahrádky, za ten zábor, a město tímhle tím způsobem nějakým dotuje vlastně tu síť těch veřejných toalet v tom městě.
1: Takže když si pak provozovatelé postesknou, kdo mi zaplatí vodu, kdo mi zaplatí úklid těch toalet, který se stanou veřejný, tak tohle je třeba nějaký způsob řešení, který to město nabízí.
5: Určitě, plus já jsem nutné říct, že my do toho někoho nebudeme nutit, ani nemůžeme, ani nechceme. Bude to čistě na dobrovolné báze. My připravíme nějaké podmínky pro ty zapojené restaurace a provozovny, tak aby to pro ně fungovalo. Zase, jak už jsem říkal, že hledáme třeba někoho, kdo bude mít pod sebou ty fyzické objekty, tak přemýšlíme i nad tím, jestli by nemohla být nějaká městská organizace, která by mohla mít pod sebou tyhle ty sítě, kdyby se třeba sjednotili. Ta organizace nebo odbor, to je asi celku jedno, by potom měli na starost administrace toho, čili vybírání těch podniků, rozhodování, pak nějakým způsobem udělování té finanční kompenzace nebo určení té výše vlastně té slevy na ten zábor. To také ještě není jasné, jak se to bude řešit, ale předpokládáme, že by tam třeba byla i nějaká zákaznická linka v uvozovkách, kde by část těch pracovníků tam byla proto, aby ti provozovatelé věděli, že když se něco pokazí, nějaká konfliktní situace například, tak můžou zavolat někomu, kdo to za ně vyřeší. Mm-hmm. My jsme v roce 2023 dělali nějaké orientační rozhovory s těmi lidmi, kteří už v těch sítích zapojených jsou, ať už tu vlastně podporu dostávali nebo ne. A z toho třeba vzešlo i ten nápad nebo ta možnost vlastně tady té jakoby zákaznické linky. Ale to jsou jenom nějaká jako kvalitativní data a navíc poměrně jako náhodně vybraná, jich málo. Proto chceme v současnosti nějakým způsobem in-house udělat nějaké dotazníkové šetření, kde bychom se na tady ty subjekty obrátili a kvantitativně bychom zjistili, jak se třeba pohybuje výše té podpory nebo slevy, za kterou jsou oni do toho ochotní jít, co očekávají, čeho se bojí, nebo co by se naopak přáli o toho zapojení. Určitě budeme muset mít ty toalety nějak jednotně značené. Tam do toho promlouvá jednotný informační systém města, který už poměrně začíná být v městě vidět, aplikovaný, například metru, ale i teď přibyly rozcestníky, ty obelisky informační, tak aby ty toalety byly jasně označené, aby vy jste věděla, že aha, tady ten symbol znamená, že je tam toaleta, ať už je to na výloze toho podniku, nebo na nějakém objektu v parku, na náměstí, to je asi celku jedno. A ta poslední věc, nebo ještě jsou jakoby dva aspekty té celé věci. První je ta informovanost. Tak bychom chtěli docílit pomocí nějaké informační kampaně s využitím nějakých městských ploch, inzertních například na zastávkových přístřežcích, nebo v rámci vagónu metra, vagónu tramvaje, tak abyste jako věděli, že ta síť existuje, že je funkční a že se ji prostě můžete využívat. A druhá je nějaká mapová služba, kdy přemýšlíme nad tím, že bychom například využili aplikaci Lítačka, kde v současnosti to neslouží jenom pro vlastně kupony hromadné dopravy, ale už tam třeba můžete skrz to platit parkování. A pokud bychom tam přidali další vrstvu, další záložku, toaleta, tak vy byste potom viděla, kde je vaše jako nejbližší toaleta, jestli je bezbariérová, jestli je otevřená, nějak by tam byl jakoby provázený třeba online stav té toalety přímo do té aplikace, kterou už většina z nás třeba má v kapse v telefonu.
1: Když se řekne veřejné toalety, tak to na začátku zní tak jednoduše, prostě záchod, ale jak o tom mluvíte, tak vlastně těch informací okolo toho je strašně moc. A i když já jsem si dělala rešerši, tak jsem třeba narazila na skvělý fun fact, že ve starověkém Římě byly veřejné latríny běžné a lidé seděli vedle sebe bez přepážek, bez překážek a byla to nějaká společenská aktivita. Místo toaletního papíru pak používali houbu na tyčce, a kterou si podávali, tak máte taky nějaký takovýhle zajímavosti, který jste se po cestě k veřejným toaletám dozvěděl?
5: A co se týče kuriozit, tak pro mě trošku možná jako smutná kuriozita je to, to není kuriozita, spíš jako zjištění, že ty veřejné toalety jsou poměrně hodně genderované, kdy v zahraničí je často jsou ty kabiny s tím vlastně splachovacím záchodem doplněné pisoárem, ale ten funguje jenom pro muže a funguje vlastně jenom pro 50% té populace těch uživatelů. A to vede k tomu, že pak, nebo to dalo vznik k tomu, že vznikají ty pisoáry i pro ženy, jako například v Berlíně nebo v Amsterdamu.
1: Můžeme se na něco takového těšit v Praze?
5: Nevím. Nevím.
1: My se tu bavíme o veřejných toaletách. Já jsem si stěžovala na to, že občas, když chodím po městě, tak se nemám kde vyčurat, kam se dojít na záchod, ale pořád mám možnost jít domů, dojet tam tramvají, už se nějak po tom městě pohybuju, trošku se v něm vyznám, vím, kam můžu jít. Ale pak jsou lidé, kteří třeba nemůžou jít domů, kteří ten domov nemají a potom vlastně ta otázka té potřeby je mnohem složitější.
5: Je to tak, pro lidi bezdomova ty toalety představují to, že ty toalety jsou a že můžou používat, představují nějaký vlastně základ toho, že se o sebe můžou postarat, že jsou čistí, že mají jako důstojné podmínky pro to tu potřebu vykonat. Když na ty toalety chodit nemůžou, protože třeba nejsou, anebo jsou placené a oni nemají peníze na to, aby tam mohli jít, tak to znamená to, že ta jejich životní situace se nezlepší, protože oni, když docházejí na různé pracovní pohovory nebo nějaké schůzky prostě se sociálními pracovníky, tak už tam třeba jdou a nejsou čistí, protože neměli možnost jít na tu veřejnou toaletu. A tohle jim vytváří nějaký docela poměrně velký překážky v tom ten svůj stav změnit, protože my jsme byli účastníci veřejného stolu, kulatého stolu na téma bezdomovectví ve veřejném prostoru, které pořádala Klára Laurenčíková na úřadě vlády a tam byly převážně zástupci neziskových organizací, kteří s lidmi bezdomova pracují a tam opakovaně zaznělo, že vlastně skoro nikdo z těch lidí tam není jako dobrovolně, skoro nikdo si to nevybral a nechce tam být. A ty veřejné toalety, které jsou přístupné právě i pro ty lidi bezdomova, představují velký vlastně jako vklad toho města pro to, aby se situace těchto lidí mohla zlepšit.
1: To ale teda znamená, že některé veřejné toalety by měly být nutně přístupné zdarma?
5: Ano. My budeme zase variantně určovat ten poměr těch toalet a také jejich umístění, jestli to mají být třeba spíš toalety v centru, nebo kolik jich má být v centru. A to ještě musíme přesně určit.
1: Když si představíte Prahu za 10 let, budeme mít dostatek veřejných toalet? Vyjdu tady z rozhlasu a za 5 minut dojdu na další veřejný záchod?
5: Já si myslím, že jo. Já si myslím, že to je ta služba důležitá a že zároveň, když se to zaběhne, že to nebude tak náročné na provoz ani realizace. Takže věřím tomu, že za 10 let Praha udělá nejen v tomto velký krok dopředu.
1: Máme za sebou zhruba půl hodiny rozhovoru. Já si tady dělám legraci, že už bych si odskočila, protože už o tom mluvíme fakt dlouho. Takže mi nezbývá, než vám jenom poděkovat za rozhovor a za to, že jste tady byla, sdílel všechnu knowledge o veřejných toaletách a funkčnosti města.
5: Já taky budu muset jít na záchod a děkuju moc za pozvání.
1: Děkuju, nashledanou.
0: Až na cihlu.
1: Díky, že jste si dnešní díl poslechli. A jak už se pomalu stává tradicí, mám na závěr pár tipů k samostudiu. Tentokrát začnu fotografickou sérií britské umělkyně Sophie Rickett. Ta fotila v roce 1995 ženy v centru Londýna. Byly oblečené v pouzdrových sukních, měly sáčka a močily ve stoje přímo uprostřed ulice. Rickett totiž na jednom festivalu údajně zaujalo, jak se muži dokáží vyčůrat úplně kdekoliv. Ta série se jmenuje Pissing Woman, tak se koukněte. Dál doporučím knižní novinku od Vratislava Maňáka nazvanou S Wittgensteinem v gay sauně. Je to soubor esejů o gay spaces a právě esej z Prahy se taky trochu věnuje veřejným záchodům. A že se třeba dají využívat ještě úplně jinak, než by nás napadlo. A abychom se ze stavu toalet u nás necítili tak špatně, doporučuji epizodu How to find a public restroom ze série How to with John Wilson. Ten zjišťuje, že v celém New Yorku existují jen 4 veřejné záchodky a ukazuje, v jakém jsou stavu a k jakým krkolomným řešením jsou lidé nuceni, když příroda takzvaně zavolá. A teď už je to opravdu všechno a těším se zase na příště. Ahoj.
0: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Špína.
1: Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky.
2: Zvonění v uších od hardcore přes noise až po DIY elektroniku.
1: Špína.
3: Špína.
0: Pořad, který se vám zarije za nehty.
1: Špína.
0: Každý čtvrtek od 8 večer na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Buchty.
0: Buchty o Bibli. Ivana Veselková, Zuzana Fuchsová a farář Petr Wagner rozebírají nejznámější příběhy a postavy z Bible.
1: Buchty.
0: Co se dělo v ráji? Nosil Ježíš Kristusky a proč Bůh není rodu mužského? Všechno se dozvíte. Buchty o Bibli.

0: Dobrý den, dobrý večer, dobré odpoledne a tak dále. Vítáme vás při poslechu pořadu z minisérie Buchty o Biblii a dnes se budeme bavit o Ježíšově ukřižování, vzkříšení, o Jidášovi a jeho zradě, etc.
1: Tak a zdraví vás Zuzana Fuchsová, Ivana Veselková a Kazi, a.k.a. kazatel Petr Wagner. Nazdar.
2: Ahoj.
0: A také farářík.
1: Tak, Petře, než se pustíme do nějakých těch obsáhlejších takzvaně disputací, tak mohl bys nám laikům na úvod vysvětlit, proč byl Ježíš ukřižován, komu vadil, co dělal a k čemu to vedlo. Ale ten důvod.
2: Zajímavá otázka, rád na ní odpovím.
1: To je krásný úvod, když se ti nechce odpovídat, tak začneš. To je zajímavá otázka.
2: Mně se ale odpovídat opravdu chce, ano. Protože ty odpovědi, co se nám můžou sejít, jsou strašně různý. Ku příkladu, spoustu lidí může provokovat, že mají křesťané nějaký divný kink na to utrpení prostě. A že zrovna ten moment toho ukřižovaného Ježíše je v každém druhém kostele, co oni furt s tou bolestí a s tou krví a s tím utrpením mají. Furt, a jestli to není takový trošku úchylný, což je podle mě dost legit poznámka k celý té věci.
1: To je hezký, že začínáš nějakou legit poznámkou, ale já jsem se ptala, proč byl Ježíš ukřižován? Ale na to si neodpověděl.
2: No, k tomu se právě dostávám. Vzhledem k tomu, že je to všude, tak na to odpovědět nějak musím. Ano. Kdybych měl nějakou nejstručnější odpověď na úvod, tak by to bylo, že Ježíš se stal obětí justiční vraždy nebo nespravedlivého soudního procesu, na kterým se podíleli jeho náboženští odpůrci a spojili se pro tu chvíli taky s tou okupační státní mocí, protože ho potřebovali prostě odstranit. A takhle blbě skončila jeho kariéra, když to tak řeknu.
0: Tak to zřekl hezky, ale vrať to zase někam na podlahu nebo i pod ničím. On ty své souputníky tak iritoval. Odpůrce. No. Čím iritoval své odpůrce?
1: My jsme si v předchozím dílu vysvětlovali, co teda Ježíš dělal. Dělal ty zázraky a tak dál. Předtím byl tesařem. No a najednou je ukřižovaný, tak...
2: A z toho už můžeme, z toho, co jsme si doposud řekli, už můžeme trošku vytušit, že byl Ježíš trnem v oku spoustě lidí.
1: Trnová koruna v oku spoustě
2: přesně,
1: lidí.
2: Ano, přesně tak, protože to, co dělal, možná ty divy a zázraky a pomáhání lidem, by ještě samo o sobě tolik neprovokovalo, jako ta kombinace s tím, co říkal a co o sobě naznačoval nebo o sobě říkal a jak komentoval svatou náboženskou tradici, ke který přistupoval Ježíš vždycky dost originálně a dost dekonstrukčním způsobem s ní nakládal. A právě ta kombinace toho, co říkal a toho, co dělal, byla pro spoustu lidí naprosto nesnesitelná. Zvláště pro ty konzervativní ochránce tradičních náboženských hodnot a starých pořádků, protože se jim zdálo, že někdo, kdo takhle strašně provokuje tím myšlením, přece zároveň nemůže dělat ty vrcholné zázraky, které nejdou okecat.
0: Takže on byl takový agent provokatér, řekněme.
2: No, snažil se probudit ty lidi k nějakému přemýšlení jinému o těch duchovních věcech. Vycházel z té samé tradice jako jeho společnost, která ho obklopovala, ale zároveň chtěl je od někud někam vést. Ale ne každý se nechal takhle jako úplně tím Ježíšem vést v těch myšlenkách.
1: No a Petře, my jsme si tady vždycky vysvětlovali, nebo minimálně jsme se tě ptali na to, jestli to máme chápat, to, o čem se bavíme, jako historické, skutečné události, anebo jestli to máme chápat třeba spíš v té symbolické rovině. Říkali jsme si mimo jiné třeba, že na kostičky Adama a Evy si nesáhneme, žádné hrobce a tak dál. A když se tady bavíme o ukřižování Ježíše Krista, tak je to něco, na co si sáhneme. Máme to chápat jako čistě historickou událost, doloženou, anebo symbolicky nevíme a tak dál.
2: Budu se snažit na to odpovědět opravdu čestným způsobem.
1: Ano.
2: Můžeme, myslím, čestně říct, že Ježíš, na rozdíl od většiny postav, o kterých jsme se doposud bavili, tak je historická postava. Že byl někdo jako historický Ježíš, konkrétní člověk Ježíš, který žil od do a který se pohyboval na nějakém území, které můžeme docela přesně vymezit, kde byl. Ale zároveň ty zprávy o něm, ty nejpodrobnější, máme z evangelií, které jsou s dost slušným časovým odstupem od těch událostí, třeba 30 a víc let. Takže k tomu je potřeba přihlížet. Takže máme ten literární obraz toho Ježíše a zároveň za ním je někde ten historický Ježíš. Tomu historickému Ježíši taky patří ta skutečnost, kterou byli schopní ještě historici tak třeba 200 let po Ježíšovi dokládat, že byl skutečně odsouzen a ukřižován. Tak na to se můžeme taky v celku asi spolehnout, i když dneska už ty doklady asi nenajdeme, ale pamatuju si na jednoho historika, který odkazoval, když dojdete do Říma, jsou tam ty spisy o těch hrdelních trestech, o těch zločinech, které byly trestány těmi nejvyššími teda tresty, a tam ten případ najdete, však si to najdete. No to už my už teďka nemůžeme udělat, už je to přeci jenom 2000 let.
0: Jo, že někde nějaký šanon byl.
2: Ale že byl někde, asi někde nějaký šanon a tam ta ten vůlka. Proces popsán nějak byl. Zároveň taky nám pomáhá v tom, to, že ty lidi kolem toho Ježíše, zvlášť v tom jeho finále toho života, čehož se dneska bude týkat tento díl, tak to jsou taky reální historické postavy, leda co o nich víme i z těch mimobiblických pramenů, tak se nám to může, zvlášť závěr toho dramatu, tak nějak jako utvořit i z těch jako solidních informací. Ale zároveň ty věci, o kterých taky se budeme bavit, jak to bylo potom, jak je to s tím vzkříšením, tak to opravdu v žádných historických knihách nenajdeme a proto máme jenom jako oporu evangelia, což, jak už jsme řekli mockrát, je trošku cinklej materiál.
0: Jo, a my už jsme, dejme tomu, naznačili, nebo spíš víme, že Ježíš byl ukřižován a dalo by se velmi jednoduše říct, jaká cesta k tomu vedla, nebo co se stalo, aby ten Ježíš musel být ukřižován.
2: Když bychom to brali podle našeho dílu o zázracích a mluvili jsme o tom posledním finálním zázraku s Lazarem vzkříšeným, tak bychom podle tohohle systému, který vymyslel ten evangelista Honza, mohli bychom najít ten postup, že se ta situace tak nějak jako přihoršuje. Čím výraznější věci ten Ježíš dělá a čím méně okecatelný zázraky dělá, tak tím blíž je to té smrti, že to prostě musí jednou přijít.
1: Že teda už je takzvaně, že stojí nad smrtí, že stojí u hrobu a zavolá pojď ven, týpek jde ven, i kdybychom to chápali jen symbolicky, že teda je nad tou smrtí, tak to už bylo takzvaně přes čáru, jo?
2: Jo, to už prostě nešlo. To už těm autoritám muselo vadit a to se nedalo jen tak promlčet, protože neoddiskutovatelně mrtvý kamarád Lazar najednou se zase pohybuje zpátky mezi lidma a je z toho velký halo.
1: No, dobře, ale Lazar, ale teď my se budeme bavit o jiném kamarádovi Ježíše, nevím teda, jak moc to byl jeho velký kamarád nebo malý kamarád, nebo jak to s nimi bylo, a to je Jidáš. To je někdo, o kom i lidé, kteří Bibli nikdy v ruce nedrželi, asi ví, že to je někdo, kdo takzvaně zradil, nebo do dneška se ten Jidáš používá jako nějaký symbol zrady. Tak kdo to byl, ten Jidáš, a jak toho Ježíše a proč nakonec zradil?
2: Jidáš byl jeden z 12 nejlepších kamarádů Ježíše, který si vybral na svoji veřejnou službu. Jo? To je potřeba říct jako první. Ta historie dost často Jidášovi křivdí a Ježíš ho měl nějakým způsobem asi taky rád a nějakým způsobem s ním udržoval blízký vztah. Měl k němu i nějakou důvěru, protože Jidáš zřejmě dělal pokladníka toho společenství a i když jsou...
1: Účetní Jidáš.
2: No, i když jsou teda jako ty evangelia se v tom neschodují a některý mu stranějí víc a některý míň a tam se tak nějak implikuje, že si něco jako nechával pro sebe,
0: aha,
2: tak ale není to ve všech evangelích a můžeme říct, že je to cinklí jenom někde, že ne každý na něj koukal asi hezky i v rámci toho společenství, ale možná ten odkaz Jidášův je právě poznamenán tím, jak to s ním dopadlo.
0: Že držel kasu.
1: Ale že právě, že to jsem chtěla říct, že ti lidé, kteří takzvaně drží kasu nebo rozhodují o penězích, obecně třeba nebývají mezi ostatními moc oblíbení, protože je to taková problematická otázka, ty peníze.
2: Je to samozřejmě. A pak se ten obraz Jidáše zhoršil antisemitismem křesťanským, že jo, protože on se tak nějak, ta postava toho zrád Kristova se stotožnila s Židy obecně, čemuž pomohlo i to jméno, on se jmenal Juda, že jo, ne, Jidáš, to máme jako počeštěný. A myslím si, že se tý postavy hodně ukřivdilo.
1: No ale tak teď se vrátíme na začátek, takže Jidáš na pohodu je teda pokladníkem, je kámíkem Ježíšovým, jedním z těch jeho 12 učedníků, takže asi zřejmě spolu mají nějaký vztah relativně, by se dalo říct, na pohodu. Ale co se teda potom stane, že Jidáš takzvaně zradí?
2: Stejně tak, jako ta situace kolem Ježíše zvenku se postupně přihoršuje, tak se podle mě vyrýsovávají ty vztahy mezi jednotlivými učedníky a jejich pozice. Jak se kdo na toho Ježíše v průběhu té jeho služby kdo kouká. A myslím si, že u Jidáše, což musíme číst hlavně mezi řádky, protože evangelia zrovna nerozpitvávají dvakrát psychologii postav, tak možná dochází k proměně, že je postupně Ježíšem taky zklamáván, protože na Ježíše byla vkládána různé typy očekávání. Společnost, když už teda mu někdo věřil, tak si spíš mysleli, že to bude mesiáš toho typu, na který všichni čekají, že to vyřeší, vyžene Římany, bude svobodný stát. Ale čím dál víc to postupem vypadalo, že Ježíš nic takového nechce, že to nehodlá dělat, že se k tomu nemá, a to způsobovalo frustraci i v těch nejvnitřnějších kruzích. A zdá se, že Jidáše trošku ovlivnilo to, že přestal tomu Ježíšovi věřit tu jeho misi. A že se mu zdálo, že on vlastně nechce naplnit to, co od něj lidi čekají. A možná to přispělo trošku taky k té zradě.
1: Jidáš si říká, že Ježíš toho dělá v uvozovkách jako málo, nebo že se mu to nějak jako nezdá, že si myslí, že by měl dělat něco trochu jinýho.
2: Úplně jinýho třeba.
1: Úplně jinýho třeba, takže se tam takhle teda začíná vrklat, jo. A místo, aby si to nějak třeba otevřeně vykomunikovali, tak to Jidáš asi moc nevykomunikoval.
0: A to mi přijde jako taková docela klasická situace i třeba z přátelských a jiných blízkých vztahů, že ze začátku ti ten člověk přijde super a pak na něm začneš vidět nějaké trhlinky.
1: Sundáš si ty růžové brýle, že to prvotní takzvané nadšení, a pak najednou to vidíš.
2: No, to
1: jinak.
2: Bylo možná ještě horší, protože to, co evangelia docela hezky popisují, je takový jako nastavení komunikační mezi Ježíšem a učedníky, který jsou jeho kamarádi, ale většinu času ho vůbec nechápou. Oni musí vysvětlovat věci extra, zvlášť ještě znova. Míjejí se s tím, co on vlastně chce dělat, co chce říct. Takže je možný, že fakt je to postupný vystřízlivění, koho my vlastně tady následujeme. On chce něco úplně jiného, než jsme mysleli, že bude dělat. A nejenom, že je to jako trošku jinde, ale že ta jeho mise je úplně jinde a my nechápeme vůbec, kam to vede.
0: Mm-hmm. Jo, takže ne, že byli nějací soulmates, takzvaně hezky česky řečeno, ale že se možná vůbec navzájem nechápou, jo?
2: No, to je právě ta velká otázka taky kolem Jidáše, a vy jste řekli, Jidáš je brán jako prototyp zrádce, ale my dobře víme, že není jediný, kdo Ježíše podrazil, a apoštol Péťa, ke kterému tíhnu osobně asi víc než k Jidášovi, udělal něco velmi podobného. Na toho se tak ošklivě nekoukáme.
1: No právě na
2: tak
1: Péťu.
2: V čem to je ten rozdíl teda, že jo? No, myslím si, že na to taky spousta teorií, ale k tomu se dostaneme za chvilku. Zkrátka ten Jidáš možná jenom tak nějak víc nasává tu tíživou atmosféru a taky na ní začnou tlačit ta náboženská moc a ty oficiální špičky, protože on s nimi vlastně vyjednává potom v osobním rozhovoru, za kolik peněz jim ho má zradit tady toho Ježíše.
1: No a teď konkrétně zradit. Jak teda ten Jidáš zradí? Co se konkrétně stane? Tak teď už jsme si popsali možná to jeho psychické rozpoložení, že třeba se tak nějak vrklal, říkal si najednou, do čeho jsem se to tady zaplet, takhle jsem si to nepředstavoval. To se nám děje často každému, že si říkáme, takhle jsem si to nepředstavoval, jsem si to nepředstavovala. No ale jak to pak se projevilo v té jeho zradě, nebo co udělal?
2: Vrchol toho dramatu evangelium strká do jednoho večera, a sice do toho večera, kde je ta poslední večeře, to možná je téma nebo pojem, který ještě rezonuje, ta poslední večeře.
0: Z obrázku známe.
2: A taky z mnoha obrázků a mnoha těch jako velmi tajemných zpracování třeba z renesance.
1: To si ještě popíšeme, co se tam papalo, jak to bylo a tak dál, ale teď se držme teda toho Jidáše, Peťo. Jidáš teda co udělal?
2: A tam se stane něco. Ježíš vede takové dost zvláštní řeči během celé té večeře. To je největší svátek židovského roku a má to i nějaký řád, jak má ta hostina probíhat. A Ježíš tam začne vést takové jako divné věci a dokonce řekne, vidíte to, jsme tady všichni kamarádi, ale stejně jeden z vás mě zradí. Zajímavé je, co to vypůsobí.
0: Aha, to kazí náladu, ne?
1: To není úplně rozpohoděný na večeři.
2: Je to takové jakoby ochlazení, je to, ale zároveň je zajímavý na tom to, že oni se ty učedníci ptají, a kdo to je? To znamená, že ten Jidáš není záporák od začátku, že by to bylo jasný, že by každý na ně ukázal a řekl, no to je tenhle ten. To jsme věděli od začátku. Takhle to vůbec není. Naopak někteří začnou sebe sami obvinět. Jsem to snad já, ten, kdo zklame, ten, kdo to jako nedá. A vlastně se to neví.
1: Ale Ježíš teda tam vnáší tady toto téma, takže místo, aby třeba si zahráli dostihy a sázky nebo nějakou pěknou karetní hru Pexeso třeba, nebo já nevím, tak Ježíš začne klást tady tyhle ty...
2: Už tak tíživou atmosféru ještě tásky. Vyhrotí, dá se.
0: Takže to tam
2: říct.
0: Hustý.
2: A pak dokonce hustý, no. Tomu učeníku, který se u něj drží hodně blízko, což je především Jan, tak řekne tomu, komu omočím kousek chleba do omáčky a dám mu ho, tak ten to je. Takže on tak nenápadně ukáže na toho Jidáše. A teď je to v tom evangeliu literárně vysvětleno. Tak sotva to sousto Jidáš spapál, tak okamžitě se vypravil za autoritama toho Ježíše zradit.
0: Aha, mě teda zaráží, že někdo někomu takzvaně hrabe do talíře a něco mu máchá v omáčce, to se dělalo tehdy?
2: Jo, tak tenhle typ konkrétně hostiny hodně nabízí to společný jezení z jednoho, je tam taky mnohokrát ten symbol toho lámání toho chleba a tohleto podávání sídla navzájem, to k tomu tak nějak jako patří. Takže to nebylo vlastně nic divného, ale on takhle poukázal na toho svého zrádce.
1: Dobře, ale než se ještě dostaneme k lámání chleba a k tomu, co bylo teda za menu na poslední večeři a tak dál, tak se furt pojďme držet toho Jidáše, takže teda Ježíš ukáže chlebem nebo namočením chleba na Jidáše. Ty říkáš, že v některých evangeliích se pak děje to, že Jidáš rovnou ho jde zradit, ale co to znamená, jak ho jde zradit, nebo co znamená jde zradit?
2: No, znamená to, co naznačuje evangelium, že už ta situace je nazrála k tomu, že potom Ježíšovi se začíná jít, i na něj možná nějaký zatykač dokonce, jenom třeba ty autority přesně nevědí, kde on se zdržuje a jak vypadá, takže nevědí, koho mají sebrat. Hmm. A Jidáš jako jeden z těch nejbližších ví přesně, jak je, kde se bude pohybovat a jak ho jde zatknout. Tak jim jde nabídnout spolupráci na téhleté škaredé věci.
0: Aha, jo, takže on že ho udá.
2: Takže udá.
1: To bych si měla představovat, takže on se jen tak random zvedne z té večeře a odejde v průběhu té večeře ho někam udat. Jo?
2: No a většina těch učeníků ani neví, kam jde, protože tohle není tak úplně patrný v té situaci.
1: Jo. Takže on odejde, potom teda za to dostane nějaké penízky, to se někdy i mezi lajky říká těch 30 takzvaně stříbrných.
0: Ano. A na to já jsem zvědavá samozřejmě, protože mě by zajímalo, jestli máš nějakou představu, co by znamenalo, nebo jakou hodnotu by v dnešní době mělo 30 stříbrných. Kolik to tehdy bylo, jestli málo, co jsi za to koupil?
2: No, je to jednak symbolická hodnota, protože to byla cena, za kterou si teoreticky mohla koupit otroka, takže něčí život člověka, ale nějak, když se to přepočítá na tu ekonomickou situaci tehdejší, tak to byl třeba 4měsíční plat.
1: Jo, takže ne zas tak moc.
2: Ale ani úplně málo, ani
0: něco
2: moc.
0: Něco mezi.
2: No, to je právě ta vznesená otázka, zdali pak to za to stálo, nebo nestálo.
1: Ale zároveň jsi si za to mohl koupit tehdy teda otroka, že ten lidský život...
2: No, nebo
1: život...
2: kus políčka třeba, což teda se taky implikuje, že za ty nečestně nabitý prachy se něco Jidáš pak koupil po těch událostech.
1: Takže Jidáš teda šel kam za kým a tam řekl, Ježíš sedí tady a tady, jo, tam můžete jít a poznáte ho tak, že vypadá takhle a takhle.
2: No, a šel za židovskými autoritami sebrat. Náboženskými, aby ho mohli sebrat. A protože věděl, kde se budou zdržovat ještě ten večer právě. A Ježíš už o tom tak trošku ví, tak když jde s těmi zbylými kamarády potom do zahrady, do Getsemane se pomodlit a vybojovat tam nějak modlitebně tu situaci, protože on už tuší, co se na ní řítí, tak Jidáš tam přijde, označí ho tím, že ho obejme a dá mu pusu, tak tím označí toho Ježíše a Ježíše seberou.
0: A když říkáš, že Ježíš o tom ví, tomu mám rozumět tak, že on o tom ví, že má nějaký vnuknutí, nebo Bůh mu to řekl, nebo on to ví, já to nechápu.
2: No já si myslím, že v některých věcech je Ježíšovi ponechána jako velká moc vidět za ty situace, co jako přijde. Nějaký prorocký vidění.
0: Jo.
2: Myslím, že i přesto, že ví, co se na ně řítí, tak nějakým způsobem díky té duchovnosti zůstává pánem situace. I když se nechává zatknout a tak.
1: Tak ale než se ještě vrátíme k poslední večeři, to znamená, než se ještě trochu probereme tady tenhle ten gastronomický sedánek, tak já bych se ještě pozdržela trochu u toho Jidáše, protože mě zajímá, když teda ten Jidáš potom toho Ježíše označil, takzvaně zradil, tak jestli mu to pak třeba bylo líto, nebo co dělal následně potom, když se děly ty věci s Ježíšovým ukřižováním a třeba s mrtvých vstáním.
2: No, jak jsem již říkal, tak ne všechna evangelia ho hodnotí stejně.
1: Aha, takže tam se ty prameny rozcházejí.
2: Trošku se to rozchází. Někdo je toho názoru, že vlastně se oklepal dost rychle, koupil si ten kus pole, ale že to stejně s ním nedopadlo dobře. Někdo zase
1: Jak nedopadlo dobře, že se jako...
2: Že spáchal sebevraždu.
0: Mm-hmm. On se oběsil, ne?
2: Ano, a, no a jinde se zase říká ta historka o tom, jak ho dostihla ta lítost téměř okamžitě a běží ty peníze vrátit a hodí je zpátky, ty peníze za tu nevinnou krev, hodí je zpátky těm velekněžím a těm autoritám, takže, ale vlastně taky pak páchá sebevraždu. Jakým způsobem na to došlo, to už se asi dneska vůbec nedozvíme.
0: Já jsem právě někde četla dokonce, že se specificky oběsil na osice, ale to nevím, jestli je jako původu biblického, ale nějaký už interpretace.
2: To už v písmu nenajdeme, ale protože ta postava je fakt hodně přitažlivá, kontroverzní, tak těch dalších jako nekanonických verzí toho, co prožíval, najdeme habaděj.
1: No lidi to mají rádi, tady ty
0: zláče.
2: No, příběh z rady, no, ale já bych ho chtěl rehabilitovat aspoň částečně v tom, že jednak to není záporák od začátku a za druhý nevíme prostě. Nevíme přesně, co se v něm odehrávalo. Můžeme to jenom srovnat s příběhem taky zrádního Péti, který se zachoval velmi zbaběle.
1: A Pétě udělal co teda?
2: Zapřel, že vůbec Ježíše zná, když na to došlo, když se ho na něj doptávali, když už Ježíš byl u výslechu, tak on to pozoroval z povzdálí a tam ho někdo poznal a on zapřel, že by Ježíše vůbec znal. Třikrát ho zapřel, což mu Ježíš teda taky dopředu řekl, že to takhle bude. Protože on se Petr dost často prsil, jak se za toho Ježíše postaví. A, Ježíš,
1: a pak nepostavil.
2: A pak se nepostavil, skutek utek. Ale jediný rozdíl, který tam vlastně vidím, je ten, že po vší té zradě a potom průšvihu, tak Jidáš se nevrátí mezi ty ostatní své kamarády, protože nemá důvěru v to zřejmě, že mu někdo odpustil. Kdežto Péťa se vrátí.
1: Mm-hmm.
2: A to je fakt asi ten jediný rozdíl. Protože prostě možná byl rozdíl v tom, jak oni dva byli schopní navnímat jednu ze stěžejních věcí, o kterých Ježíš mluvil, a to bylo možnost odpuštění i tomu nejhoršímu z nejhorších.
1: Možnost odpuštění je pěkná. Peťo, každopádně ještě taková okrajová gastro otázka s pečivem, které známe taky pod názvem Jidáš. Pekla to moje babička, když jsme byli malí, tak nám vždycky dělala Jidáše, což byly takový placky tenký z těsta.
2: No.
1: Jako děcku mi to celkem chutnalo, nevím, jak by to chutnalo. Souvisí tenhle ten Jidáš pečený nějak s tím Jidášem biblickým, případně jak? A máme se vůbec tady tím pečívkem zabývat?
2: No tak je to sezónní velikonoční tradiční lidové pečivo, takže patří to tam taky a myslím si, že byl slazený ještě medem, aby bylo teda znát, že je to trošku záludný.
0: A tam má být takový uzlík, který údajně má symbolizovat tu operátku, což mi teda přijde takové zvrhlé, ale budiš.
2: Ale tak není to jediná velikonoční zvrhlost.
1: Jsme tam měli jenom takový pláty. No dobře, ale teda jako mně přijde zvláštní, že papáš něco, co se jmenuje Jidáš, ale přitom je to docela dobré, tak budiš. Tak ale pojďme teda...
2: Má to lepit, podle mě. Tak to je tam taky ten symbol, že jsi trošku u toho opatlaná.
0: Slizky.
1: Že se jako tím takzvaně opatláš, jakmile se do něčeho zapleteš, tak se do toho takzvaně namočíš, jo? Ale než se budeme ještě do něčeho dalšího namáčet, tak já bych se namočila, Peťo, teda ještě do té poslední večeře. To je i častý takový popkulturní motiv, ty obrazů je spoustu a tak dál. Tak co to bylo za večeři, proč se u ní teda sešli? Tenkrát asi ještě nevěděli, že je poslední, že? To asi jako až potom.
0: Zpětně
1: se.
0: Tohle je naše poslední večeře.
1: Poslední večeře. A co se tam jedlo, při jaké příležitosti a co se tam dělo vlastně vůbec?
2: Poslední večeře, kterou prožívá tady Ježíš s kamarády učedníky, je vlastně takzvaná sederová večeře, což je hostina v rámci svátku Pesach, což je stěžejní svátek židovského roku a jsou to ty židovské velikonoce, kdy se oslavuje vysvobození z Egypta. A v rámci té poslední večeře existuje dost přesná etiketa, co se má kdy jíst a co se má kdy vypít a co se kdy dělá a jaký se pronášejí modlitby a tak dále. A Ježíš to s učedníky taky takhle dělá a v jednom momentě, když už ta hostina jakoby končí a pije se poslední pohár, protože tam se společně taky pije několik pohárů vína, tak on najednou udělá něco, co těm učedníkům hodně utkví, že to nechají potom zaznamenat, a sice udělá to, čemu se říká eucharistie nebo večeře páně, taková protoverze toho, co se opakuje v kostele každou neděli, nebo tam, kde se vysluhuje večeře páně každou neděli, což není ve všech církvích.
0: A to nám vysvětlí pro ty, kdo nechodí každou nedělu do kostela.
1: Co se tam děje teda? Co
0: Ivanka chodí určitě
1: udělal?
0: Na zpověď.
2: Ježíš vzal chleba, rozlámal ho, dával ho těm učedníkům kolem stolu, což upoutalo jejich pozornost, protože to se jako běžně nedělo při té večeři, a řekl jim, tohleto je moje tělo, který se za vás vydává. Nikdo nic nechápal. Pak potom vzal kalich, ten poslední kalich, co se pije v rámci té hostiny, a řekl, tohle je kalich mojí krve, která se vylévá za vás.
0: To bych si asi nechtěla dát.
2: Co byste si jako mysleli o tom? Každopádně chleba koluje, kalich koluje, a on jim říká, tohle to si pamatujte, protože to bude na památku toho, co se stane.
1: Takhle už zase dopředu
0: už
1: teda
0: straší.
1: Vyhlížel.
2: Vyhlížel, no, a ohlašoval. A říkal, dokonce říkal, a do skonání světa já nebudu pít to víno a nebudu jíst ten chleba, až se jednou uvidíme. Takže naznačuje, že to má jako velký význam.
1: A dneska teda to je to, co známe i pod tím termínem hostie.
2: Dneska dostanete třeba v katolickém kostele dostanete hostie.
1: To je taková oplatečka.
2: Oplatečku, no. A někdy, když máte štěstí, tak vám k tomu dají i víno. V katolické církvi jenom někdy. V jiných církvích naopak se na kalichu hodně zakládá, takže dostanete
0: tam se
2: oboje.
1: No, tak. Krásná sranda, Zuzko.
2: A to je to stěžejní obřad té křesťanské zbožnosti žité, a je to zasazeno přesně tady do toho velikonočního příběhu a propojuje se nám ten svět židovský s tím křesťanským, jo. Protože to nejdůležitější se stane zrovna v ten nejdůležitější svátek.
1: A mě ještě by zajímalo, Peťo, bylo to opravdu tak, že oni seděli vedle sebe všichni, protože to možná lidé znají některé ty takzvané vtipy. Je pěkné popisovat vizuální vtip do audia, ale musím to udělat, tak jsou takové různé vtipy, kde je nějaký třeba renesanční obraz poslední večeře, kdy je Ježíš uprostřed a všichni ty učedníci slash jeho kámíci sedí vedle něj, a je tam u toho nějaký vtip třeba typu, že chtěl bych si zarezervovat jako stůl pro 13 lidí,
2: ne,
1: ale
2: právě pro 26 lidí, že?
1: Jo, pro 26 lidí, že všichni budeme sedět jenom na jedné straně, nebo nějak takhle to je.
0: Aby jsme byli dobře vidět na obraze.
1: Tak ono to tak bylo u té večeře, že to se takhle sedávalo všichni vedle sebe na lavici, nebo to trochu nepraktický, anebo to už je jenom nějaká takzvaně umělecká licence, že se to tak líp malovalo, protože asi nechtěl umělec malovat někoho zády, že?
2: No, určitě se pololeželo a polosedělo.
1: Pololeželo, jo?
2: No,
1: taky.
2: No, protože nějaký to je, že bych seděl na židlích jako kolem stolu.
0: Jo, někde
2: to
0: povalovali, jo?
2: To moc ne.
1: Povalování kolem.
2: Zřejmě byli v nějakým jako oválku nebo kruhu kolem toho jídla, které bylo vprostřed. Mm-hmm. A muselo to být taky tak nějak jako šikovně, aby všichni na všechno
0: dosáhli. Takový hippie style teda, jo?
2: Trošku jo, no. A my se snažíme napodobit tady tu sousederovou večeři každý Velikonoce a víme, jak je to náročný, aby všichni na všechno dosáhli, vzhledem k tomu, kolik je tam ingredience, co všechno se papá a v jakém pořadí.
0: No a to mě ještě zajímá, když mluvíš o tom papání, tam se mluvilo, že se konzumovalo víno, chlebík, a ještě jsem někde četla, že byl beránek, nebo co se tam ještě všechno jedlo?
2: To je to
0: jedlo?
2: Ústřední, ten beránek, že jo. To Ježíš taky je nazván beránkem božím, takže tady se nám to velmi propojuje, protože beránek je symbol židovských Velikonoc, je to ten obětní beránek, z jehož ta krev pomazala, tou krví se pomazaly ty veřeje, aby se označili domy Izraelců a nešel tam anděl smrti pozabíjet jejich prvorozené, což je ta poslední egyptská rána. A beránek je ta náhrada, jakoby ta oběť za ty všechny oběti. Takže to je to, co se slaví na ty židovské Velikonoce, a Ježíš se tak jako identifikuje s tím beránkem, že on bude obětován tady tou svojí tragickou smrtí po justiční vraždě
0: za všechny ostatní.
1: Dobře, Peťo, ale když to zase stáhneme takzvaně trochu na zem, do praxe, tak dodnes se používá úsloví, a když dojde na lámání chleba, tak něco. Většinou v kontextu toho, že když dojde na lámání chleba, tak se ukáže, že já nevím, někdo lže, nebo někdo něco neumí, nebo že to spíš zavání nějakým průšvihem, ne ve smyslu, že by jako lámání chleba a pak se stalo něco, co bys neočekával v pozitivním slova smyslu, ale spíš něco negativního, tak souvisí tohleto úsloví a když dojde na lámání chleba, tak něco.
2: Rozhodně ano. To, a právě jsme si to řekli, že došlo na to lámání chleba a Jidáš odchází zradit. A je to.
1: Jo, takže to bylo to, jak ty si popisoval, že Ježíš najednou začal lámat ten chleba, rozdávat a říkal tohleto moje tělo a tak dál.
2: No tak Jidáš už mezi tím odešel že zrazovat.
1: Takže když došlo na lámání chleba, tak Jidáš odešel zdrazovat. No, jo?
0: Takže aha. To je nějaká zátěžová situace, kdy se vykreslují charaktery takové, přesně, jaké tak, jsou.
1: A někdo selže teda většinou spíš no, asi.
2: Někdo vždycky selže při lámání chleba.
0: To je téměř jistota.
1: A tak já bych chtěla i nějaký lámání chleba, kde by právě se všichni ukázali jako krásné charaktery a všechno by.
2: To bude až v nebeském království.
0: Takže víme, že s Ježíšem to jde takzvaně z kopce, tak pokračujeme. Kdyby to byl film, co je dál, co se děje?
2: Tak my jsme se dostali k tomu zatčení, k tomu, jak Ježíše odvlečou, k tomu, jak většina učedníků se rozprchne, ale Petr tam ještě jde slídit, zajímá ho, co s tím Ježíšem je, ale nechce se moc prozradit, je trošku prozrazený, pozná se, že on s ním chodil, všechno zapře, neznám ho, nikdy jsem ho neviděl a pak hořce zapláče a uteče taky vlastně. Mm-hmm. A Ježíš prožije nepěknou noc plnou urážek, bití a bičování a pak se teda všechno chystá na ten proces s tímhle buřičem.
1: A bičování a urážek a tak jako jen tak random, nebo oni z něj chtěli nějakou informaci získat, nebo o co přesně jako šlo?
2: No napřed šel Ježíš na takzvaný náboženský soud, kde se mu snažili dokázat, že je to rouhač, buřič a říká věci, které prostě jsou špatně z náboženského hlediska, ale jsou tam trošku problémy s tím, že není moc svědků, který by ho usvědčili nějak z nějakého extra špatného jednání. Ježíš se potom nakonec usvědčí sám, protože odmítne spolupracovat tak trochu na tom, aby ho někdo osvobodil, ale problém je v tom, že v té době okupační správy ta náboženská rada nemá právo sebevětšího rouhače popravit, což si teda jako hrozně přeju, ale nemůžou. Musí ho dovléct Římanům, kterým jsou náboženské věci úplně jedno, zvlášť ty židovský teda, a tam se snaží přemluvit tu vládní moc, že je to člověk nebezpečný i politicky. Že pořád mluví o nějakém novém království a my přece nemůžeme mít nový království. Máme Řím, který se o nás stará, máme jenom císaře, toho uznáváme, ale tadyhle tenhle tvrdí, že jako nějaký král nebo co.
1: To jdou za kým? Kdo je představitelem té římské moci?
2: Tak jdou za Pilátem, což je prefekt, to je něco jako guvernér té oblasti a ten má právo teda rozhodnout o smrti a životě a ještě ho vláčí k Herodovi, což je jako místokrál, nebo prostě je to místní vládce, který je teda jako vazal Říma a tak je ve spolupráci s okupační mocí.
1: A kdo řekne to úsloví, který se taky používá dodnes, já si nad tím meju ruce.
2: To řekne Pilát, protože ho asi celá situace, jak můžeme vypozorovat mezi řádky, otravuje a neví, jak si s tím jako poradit, protože nutno říct, že vládnout takovýmhle národu byl hrozně komplikovaný a pro Římana to byl spíš oprus, protože většinu těch problémů hádek nemohl ani pochopit.
0: Jo, takže byl spruzený a řekl mi u si ruce, že ho to jako nezajímá. Jo.
2: Že se mu zdá, že jako nejde na tom Ježíšovi nic solidního najít, za co by měl viset na kříži, ale že už teda podlehl tomu veřejnému tlaku, kdy se pořád po něm chce, aby se nějak jako vyjádřil.
1: Ale co to jako znamená, to já si nad tím meju ruce v případě toho Piláta? Jakože on se zříká nějaký
2: říká se odpovědnosti za tu smrt. Je to vaše volba, já vám teda vycházím vstříc, nechte si to takhle, jako, jestli myslíte, že zaslouží smrt, ale já se necítím za to osobně vinen.
1: Jo, takže se zříká.
2: Ale zároveň je, protože on to musel podepsat takzvaně, ten rozsudek. Oni by nebyli schopní ho sami zabít. On
0: takže to podepsal a co se dělo dál?
2: No, potom, co se je snažil různě ještě jako nějakým způsobem obměkčit, tak nakonec povolí to, že je Ježíš bičován, tak to byl třeba docela takový tah, jako že má být těm lidem ho třeba líto, když tam přijde skrvavený, můžou si to rozmyslet a řeknou si, tak to už stačilo, tak už ho nechte. Ale to se nestane, ten lid, který je tam shromážděn účelově a řve ukřižuj, tak je velmi krvelačný a tak se rozhodne, že teda Ježíš bude ukřižován.
1: No a pak to teda pokračuje jak dál. Známe takové ty obrazy, jak Ježíš jde, nese si ten svůj kříž.
2: Ano,
1: někam
2: znáte
1: s ním
2: asi
1: jde.
2: Křížovou cestu taky, že jo, po těch jednotlivých zastaveničkách. Když jste i dnes, když jste v Jeruzalémě, tak jsou tam ta místa, je to označené přímo v tom městě, kudy to asi tak vedlo a je tam vždycky nějaký jako poutnictvo, který se tam modlí u těch zastavení a můžete si to projít takhle úplně fyzicky na tom reálném místě téměř, protože víme
0: a kdyby někdo
2: málo
0: chtěl
2: o tom, kde to přesně bylo.
0: Ale mě ještě zajímá, že na těch různých obrazech a spodobněních bývá Ježíš během toho ukřižování vykreslován mezi ještě dvěma nějakými dalšími týpky, kteří, myslím, byli zloději. Je to nějak podstatný?
2: Zloději to nebyli. Byli to spíš, protože za nějaký zlodějíčkovství vám kříž nepřišili. Museli to být taky násilní, nebo taky. Ježíš nebyl násilný rebel, a museli to být rebelové proti impériu a zřejmě nějaký jako aktivní rebelové, kteří třeba přepadávali římské jednotky nebo dělali různý typy sabotáží. Jen tak za něco vám ten kříž nepřišel. To byla exemplární poprava. Vy jste na tom kříži viseli už, jako jednak jste umírali několik dní dost často a pak jste tam taky viseli na výstrahu mnoho dní potom a to se prostě dělalo jenom z odstrašujících důvodů. To vám nemohli přišít za nějaký zlodějíčkovství.
1: Ale tady s těma dvěma dalšíma týpkama, co jsou teda vedle Ježíše na tom kříži, tak se pojí i nějaký příběh o tom, že ten jeden údajně něčeho litoval a ten druhý ničeho nelitoval, nebo dá se na tom ukázat nějak symbolika.
2: Jsou tam ty lotrové po pravici, po levici a říká se, že ten tradice teda přidává k tomu i jméno, že ten po pravici, ten takzvaně hodný, ten, co se dopustil té sebereflexe, tak ten se jmenoval Dismas, kolem toho je spousta legend, je to i světec a jsou mu zasvěcené kostely a tak dále. A proběhne tam diskuze vlastně nad smysluplností toho trestu a nad smysluplností té Ježíšovy mise, to je, myslím, to finální pokušení, protože ten jeden lotr mu říká, jestli seš opravdu ten, kdo si říkal, že jsi, jestli jsi syn boží, no tak nás zachraň přeci, ne, kdy jindy bys měl tu moc využít než teďka. Sestup z kříže, pomoži nám, zdrháme, nebo něco
1: no,
2: prostě.
1: Lazara si tady z hrobu vyndal, oživil a sebe necháš ukřížovat.
2: Právě,
1: jo,
2: právě.
0: Slovy jedné reality show, tak už bojuj.
2: No, přesně tak. Ale ten druhý dobře vytuší, co za tím celým vším je a říká, ne, takhle se na to nekoukej, prostě my jsme tady třeba zaslouženi za nějaký věci, co jsme reálně udělali, ale on je tu nevinně, tohle je asi něco jiného, jiný typ trestu, než o kterém jsme slyšeli jako běžně, to je jiný typ člověka a asi to nebude ani ten typ mesiáše, kterýho bys zrovna chtěl, když visíš tady na kříži. A obrací se na Ježíše a říká mu, vzpomeň si na mě, až budeš ve svém království. Což je jako zní to skoro jako fakt pohádkově a jako veliká legenda o sebereflexi při chvíli úplně toho nejhoršího utrpení, ale jestli se to stalo, tak je to moc pěkný. A Ježíš mu říká, amen, amen, pravím tobě dnes, budeš se mnou v ráji, nebo amen, amen, pravím tobě dnes, budeš se mnou v ráji. Mm-hmm. Nejsou tam čárky v tom textu, takže nevíme, jak to přesně myslel.
0: Jo, to znamená, že ten lotr se vtěrknul do toho božího království, jo?
2: Na poslední chvíli vlastně se tam dostal tadyhle tímhletím postojem kajícným a to sebereflexí. A on tam o sobě ani nemluví, že by litoval nějak zvlášť. On říká, my jsme tu za to, co jsme provedli reálně, ale oni asi taky dělali to, co považovali za nejlepší. A nejlepší pro ně byl boj proti impériu. Tak nedá se říct, že by se viděli celý život jako sami jako lotři, že?
1: Takže ještě tady takový rozhovor na kříži a pak už teda předpokládám se o ničem dalším nebavili, protože měli už jiné starosti.
2: No padne tam ještě vícero slov, protože Ježíš ještě v té agonii si všímá toho, kdo pod tím křížem nakonec zůstal, že tam zůstala ta maminka, že tam zůstal ten jeho milý učedník Honzík a tak dále a chce, aby se o sebe navzájem postarali, svěřuje tu maminku tomu Honzíkovi, co jsou takový jako dojemný detaily toho skonu a potom je tam to možná nejdrsnější vyznání tohle syna božího, vrcholného představitele křesťanského náboženství, který volá k Bohu, Bože můj, proč jsi mě opustil?
0: To je tvrdý.
2: Což je hodně, teda pro mě vždycky hustý, když se k tomu dočtu, protože teď si říkám tak, a když budu ten příběh číst jenom z těch faktů, co se dějou tady na té zemi a odříznu z tohoto vzkříšení, tak tohle je deprese úplně nakonec. Všechno udělal tak, jak myslel, že to dělá správně a konec ho Bůh na kříži opustí. Co to je za konec? Jo?
0: To je podfuk.
2: To si má říct takhle každý, kdo to
0: ale
2: čte.
0: Ale tak to neskončilo, že?
1: No, takže, a co se teda dál z toho? Takže Ježíš chudák, tak tam má těžkou tvrdou chvilku, říká toto a pak se stane co?
2: A pak řekne, že odevzdává stejně nakonec svýho ducha do božích rukou, což nakonec taky se dá interpretovat, takže i po té nejhlubší depresi stejně zbývá mu aspoň tolik jako víry v tu misi a v Boha jako otce, že přece jenom komu jinému by měl ten život odevzdat. No a pak se stanou tak, jsou tam skoro legendární povahy, takový ty historky, jak se roztrhne se opona v chrámu, zatmí se prostě, jsou různý ukazy.
1: Takový teatrální ukazy.
2: Zemětřesení se
0: jak
2: stane
0: na
2: a tak dále. A i kdyby se to takhle nestalo, skutečně je to popsané jako filmová nebo divadelní scéna. No ale pak je potřeba, pak se to zase předsvakne do úplně praktického režimu, je potřeba ty mrtvoly sundat a uklidit do hrobu. Protože je sobota a v sobotu nikdo nesmí viset nikde podle židovského náboženství, tak to musíme udělat fofry a zabalí se Ježíš a dá se do hrobu, kde ještě nikdo neleže.
0: A zabalí se do čeho? Jako do igeliťáku? Asi
2: do,
0: ne,
2: do
0: že?
2: Do pláten samozřejmě, do plátna a tak dále. Oblečení už nemá, protože na kříži navzdory tomu, co vidíme třeba v katolických kostelech, tak viseli všichni nahatí.
0: Aha.
2: To byla součást té potupy.
0: Tak
2: Ježíš
0: je
2: ani neměl tu fešnou bederní roušku s tím provázkem, nic neměl chudák.
1: To už se dala tam potom jakože taková cenzura, jo?
2: To je aby cenzura. To...
0: Takže tam byl takzvaně na Adama.
2: Jo, vlastně jo.
1: Tam byl
2: doslova, se mu říká nový Adam.
1: Takže pak ho teda zabalili do plátínka, uložili ho a ty říkáš, že to bylo v sobotu.
2: No, před sobotu,
1: před sobotu.
2: Před setmění.
1: Jo, že on už
2: sobota začíná
1: vyset...
2: pátek večer,
1: nesměl,
2: že jo, tak,
1: jasně.
2: Už, tak ho museli tam stihnout, uložit, než se setmělo.
1: A pak se dělo co?
2: A pak máme tu tak sobotu, kterou si možná všichni pamatují, že se jí říká Bílá na Velikonoce. Bílá je proto, protože o tom víme šumák. Vůbec nevíme vůbec nic, co se tam dělo. Už pozdějších křesťanských vyznání se mluví o tom, co ten Ježíš dělal, že se stoupil do pekel, osvobodit zajaté duše a tak dále. Ale my nevíme nic, je tam úplný prázdno. To je takzvaná prázdnota víry, kde prostě nevíme.
0: Takže
2: nevíme.
0: To znamená co? Jako, že o tom nikdo nenapsal? Nebo?
2: Nebyl nikdo u toho, kdo by nám o tom mohl vyprávět.
0: Všichni byli doma.
2: A pak je teda po sobotě.
1: Je neděle.
2: Je neděle, což
0: říká
2: je
0: teoložka Ivana.
2: Přesně tak. V žirosti už normální všední den, kdy se může pracovat a může se taky chodit na delší vzdálenosti a pak se někdo u hrobu objeví a tady je důležitý říct, není to chlap, chlapi srabíci utekli, rozutekli se, zradili, vykecali se z toho všechny tyhle ty věci, ale jde za Ježíšem jeho kamarádka a zjistit, co se s ním stalo.
0: A co to je za kamarádku?
2: Jde tam Máří, no tak Máří těch příběhů zase verzí toho, kdo tam jde. Je víc, co to jako ženy nebo žena, ale nejvděčnější historku máme s Máří Magdalénou, která tam jde a zjistí, že ten hrob, což ještě možná musíme vysvětlit, jak ten hrob vypadá, jo? Aby si nikdo nepředstavoval ten klasický pomník s deskou na ležato. Hrob
0: a se štěrkem.
2: S kytičkama, s pelargoniema, tak takhle to nevypadalo. Byla to vlastně taková jeskyně, ke který byl přivalený kulatý kámen, který se jel v takovém žlábku, takže se dal pákou třeba odvalit, přidat tam dalšího příbuzného, zase to zavalit zpátky. Tak zjistila, že je to otevřený. Tak si říká, tak co se teda jako stalo? Napadly jí úplně normální praktické možnosti, zrovna ty jako nejblbější, že ho někdo ukrát, že nikdo nechtěl, aby se ten Ježíš jako našel a aby ho třeba někdo uctíval jako světce, že jo, nebo jako divotvorného rabína. A tak je z toho v depresi a pak má dojem, že tam s ní někdo je. Zahradním hrobě někde a myslí si, že je to zahradník, dá se s tím člověkem do řeči a snaží se zjistit, kam to tělo teda zmizelo. No a ukáže se, že to není zahradník, ale že je to Ježíš sám.
0: Tak. Aha, tak to je schýza takzvaně.
1: Jasně.
2: A to je teda, pro mě je to taky velký halo, protože tady se naznačuje, že ten Ježíš není k poznání ani těm nejbližším, tak co to je vlastně najednou zabitost po tom vzkříšení?
1: Jo, že to nebylo tak, že bychom si to museli nutně představovat, takže on jak byl zabalený v tom plátínku, tak se vykutálel z hrobu, rozbalil se z plátínka a bavil se tam s ní v lidský podobě nahatej, ale že to mohla být nějaká podoba, kdy ona teda to ani nemohla rozpoznat, jo?
2: Jo, takhle nějak, no.
0: Tak ze zombie filmu.
2: Ale kdybychom vzali ještě úplně nejstarší vrstvu toho vyprávění o tom, co se v těch Velikonocích přihodilo v tom vrcholu, tak Markovo evangelium je pořád braný jako nejstarší verze toho vyprávění. A to evangelium bez přídavku pozdějšího končí tak, že najdou ženy ten prázdný hrob No. A leknou se a nikomu nic neřeknou. Mm-hmm. A tím to jako končí.
1: Jo, tím končí to jeho evangelium, no, takže tě... to není už nějak dál rozpracovaný, že by si přesně někdo s někým pěkně popovídal.
2: Nikomu nic neřekli, protože se báli, končí to jeho dílo. Mm-hmm. Takže, a což je podle mě historický vtip, protože když on to napsal a dostalo se to evangelium za pár let díky dobrým silnicím římským všude a oni si přečetli o tom i na druhé straně římské říše, tak si říkali, fakt to nikomu neřekli, my to víme, všude už se to ví, tak to asi se to rozkřiklo. Rozkřiklo se to.
1: Takový potrolení.
2: No. Takže to setkání se zahradníkem, případně setkání s andělem, který sedí v tom hrobě a vysvětluje, že Ježíš už tam není, že byl vzkříšený a že jim to říkal a jak je možný, že na to mohli zapomenout, tak tohle je všechno součástí toho tajemství setkávání s tím vzkříšeným, kdy mně se na tom právě líbí ta nejednoznačnost a jakoby rozpačitost, jak to popsat, tu novou realitu. Protože kdyby to bylo nalajnovaný moc jasně, tak by mi to vlastně přišlo trochu podezřelý. Mm-hmm. Ale tady to skoro vypadá, jak se někdo z těch vzpomínek snaží rekonstruovat něco, co bylo obtížně popsatelný, už když to zažíval. A to se mi na tom líbí.
1: Takzvaně, jak praví kliše, nepopsatelná zkušenost. Jo?
2: Ano.
1: To se musí zažít.
2: To se musí, to asi to se
1: nemůžu
2: asi
1: vyprávět, to se musí zažít.
0: Dobře, ale jak máme třeba na té symbolické rovině tady to z mrtvých stání chápat?
2: Kdybych to měl úplně převést jenom na symbolickou rovinu, tak pro mě to znamená, že ten Ježíšův život, že ta jeho mise měla smysl. Že to nebylo odsouzený k zániku, jak to vypadá na tom kříži, že je to všechno blbý a i Bůh ho odpustí, všichni ho opustí, Bůh ho opustí, mise se nezdaří, nemá cenu v tomhle světě něco dělat, protože to vždycky blbě dopadne, tak to vzkříšení mi dává naději nejenom kvůli tomu Ježíši jako takovýmu, ale že obecně to nakonec dobře dopadne všechno.
0: Mm. Jo, že to není, že nás jen rozežerou červy, ale že tam teda nějaká naděje zatím.
2: Jo, ale i obecně, že naděje pro svět a naděje pro jakýkoliv idealismus, který třeba končí smrtí těch, co věřili v tu myšlenku, ale že to, jestli to skončilo takhle, takže to není konec definitivní. Že nakonec Bůh se k tomu přizná.
1: Dobře, takže nakonec to všechno dobře dopadne.
2: Jo, tomu věřím. A to podtrhávám.
1: Pěkný. Tak.
3: Buchty. Buchty o Bibli. Ivana Veselková, Zuzana Fuchsová a farář Petr Wagner rozebírají nejznámější příběhy a postavy z Bible.
4: Buchty.
3: Co se dělo v ráji? Nosil Ježíš Kristusky a proč Bůh není rodu mužského? Všechno se dozvíte. Buchty o Bibli. Poslouchej na webu Rádia Wave, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Věrozvěsti Cyril a Metoděj přinesli do našich krajů knihu. Jak jinak oslavit jejich svátek, než na knižním jarmarku?
1: V červnu. Cyril a Metoděj, jasně. A Jan Hus se asi narodil kdy na Ježíška, viďte.
0: Knižní jarmark Knihex. 16. ročník 5. a 6. června v zahradě Muzea literatury Peleova 22. Více informací na knihex.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas Radio Wave.
1: A pomlázka asi je, když padá listí, viďte.
2: Excalibur. Nejostřejší rapová show široko daleko. Excalibur. Poslouchej každý čtvrtek od 9 večer na Rádiu Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.
4: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
3: Rádio Wave.
5: Rádio Wave.
3: Rádio Wave.
5: Rádio Wave. Děláme vlny.
3: Starter.
5: Starter.
3: Hitparáda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým na Rádio Wave.
6: Posloucháte Radio Wave a na něm letní speciál startéru Hitparády neobjevených. Ta úvodní znělka trochu lhala, protože od mikrofonu vás dnes zdraví jenom Martin. Filip si dává takovou zaslouženou dovolenou. Já hlavně doufám, že se aktivně připravuje na letošní startéry live, který nás čekají na letních festivalech a v rámci kterých budeme spolu s hostama hodnotit vaše nahrávky. Jako první nás čeká Budějovický Majáles 2. června a potom 6. června festival Kamenice. Přihlásit se tam můžete skrze formuláře, ty najdete na našich sociálních sítích starter_radiowave, no a nebo taky na stránkách zmíněných festivalů. Rozhodně nám to ale neposílejte na starter@rozhlas.cz, protože to bychom mohli nasadit až v říjnu, kdy spustíme novou sezónu startéru. Já dneska ale naštěstí ve vysílání nejsem sám, to by byla trochu nuda. Přijeli mě zachránit dva úžasný lidi. Vítám ve studiu Bookerku Rock for People.

0: Míšu Beránkovou.
1: Ahoj a díky za pozvání.
0: A taky kreativního ředitele festivalu Colors of Ostrava, Filipa Košťálka.
2: Umělecký ředitel festivalu, ahoj.
0: Ahoj, tak to promiň rovnou. To jsou vlastně velké změny, takhle ze začátku. My jsme se spolu potkali v tomhle složení přesně před rokem, kdy jsme taky se bavili o mladých talentech. A Filipe, ty jsi trošku vlastně změnil svoji pozici od klasického bookera teďka na uměleckého ředitele festivalu Colors of Ostrava. Tak co se pro tebe za ten rok vlastně změnilo?
2: Tak ve zkratce víc práce, víc odpovědnosti, jinak nic. Ten festivalový tým zůstává stále stejný, velmi podobný. My jsme se Zlatou Holušovou, se zakladatelkou festivalu a bývalou uměleckou ředitelkou festivalu spolupracovali dlouhá léta nablízko a ten loňský ročník byl ten poslední, který jsme spolu společně připravili. Takže pro ten rok 2027, nastávající 2026, nastávající léto, ta rozhodnutí už byla na mě, hlavně co se týče výběru kapel a celé té atmosféry festivalu a podobně, tak já doufám, že posluchači jsou spokojení.
0: Já věřím, že určitě jo, já se na Colors tenhle rok moc těším. Míšo, co se změnilo za ten rok v Rock for People? Všechno přistraním, ty jsi teda nezměnila pozice, ale na druhou stranu minulý rok si tady byla jako velký nováček týmu Rock for People, teď už tam přece jenom máš trochu víc zapuštěný kořeny, tak jak se třeba posunula v tomhle dramaturgii Rock for People a spíš jako tvůj pohled na tu práci?
1: No tak určitě v letošním ročníku mám více bookingů, než jsem měla v tom loňském, ale jinak náš bookingový tým zůstává stejný, takže v tomhle směru se nic nezměnilo od loňska.
0: Já se taky na Rock for People teda moc těším tenhle rok. Dva mezinárodní hudební festivaly, dva sloty pro letošní startéři finalisty. My si je teďka pustíme a pustíme si je právě proto, protože mě zajímá hlavně váš názor, jako skoro těch nejpovolanějších, jako bookerů a těch talent buyerů, jak se teďka často říká. Jako první si dáme Curtains Please a jejich track Rain For You. Posloucháte Starter. Would you let me stand there next to you? And let the rain consume our hearts.

0: Posloucháte Starter, hitparádu neobjevených na rádiu Wave. Já ve studiu nejsem sám, ale mám tady dva úžasný hosty. Ještě jednou vítám Míšu Beránkovou za Rock for People. Ahoj, Míšo.
1: Ahoj.
0: A Filipa Košťálka. Ahoj, Filipe.
2: Ahoj, ahoj.
0: Tohle byly Curtains Please a jejich track Rain for You, vítězná kapela letošního Startéru. Kapela, u který jsme si do posledního momentu nebyli jistí, jestli ji vůbec chceme nominovat do finálové trojce. A to z jednoho prostého důvodu, že byli na úplném začátku a my jsme vlastně nevěděli, jak hrajou live. Teď už to ale s Filipem víme. Doufám, že vy to budete vědět za chvíli, nejen posluchači, ale i vlastně moji dnešní hosté, jakožto bukeři velkých festivalů. No a musím říct jednu jedinou věc, a to, že Curtains Please jsou naživo naprosto skvělý a zní to jako z nahrávky. Filipe, já se zeptám tebe, protože Curtains Please se letos podívají právě na Colors of Ostrava, tak jak na tebe působil tenhle track? Já vím, že ty to možná nestihneš v rámci svého nabitého programu se na ně podívat, ale stejně myslím si, že kluci budou rádi za tvoje hodnocení téhle písničky, jak je to zvykem u nás ve Startéru.
2: A pod tom, co jsem slyšel tady ten song, tak mě fakt mrzí, že to nestihnu. Možná to začíná být takovým pravidlem, že čím méně zkušeností, tím více té kapele dáme šanci, protože loni to byla Meluzína, ti taky měli jeden song venku, tuším. Nic moc jsme nevěděli. Já jsem nadšený, protože ten zpěv, hlas vlastně je absolutně současný, světový, řekl bych, kdy taková ta vlna Somber, Alex Warren, to všechno tam slyším, ale zároveň na pozadí se toho děje strašně moc. Jsou tam smyčce, je tam vlastně španělská kytara, až jako filmový podklad, až filmová hudba a mě se odehrál jako celovečerák během té písničky v hlavě.
0: Zpěvák Tomas Gerecius, naprosto jako výborný, tohle je jeho debut, ale má kolem sebe postavenou zkušenou kapelu, což tomu taky velmi přidává. Jediný, co bylo klukům hrozně moc líto, bylo to, že letos nehrajou i na Rock for People. Tak já se zeptám, Míši, proč? Jak to je s těma slotama? Vlastně, jak to je s těma slotama pro ty český kapely? Já vím, že jich bohužel není neomezený počet.
1: Tak ten finální výběr, kdo z finalistů Startéru vystoupí, byl docela napjatý a nakonec jsme teda zvolili jinou kapelu. Každopádně Curtains Please zní skvěle, já mám tenhle ten kytarový melancholický zvuk strašně moc ráda, takže určitě už je máme v hledáčku a je možné, že je pozveme třeba v následujících ročnících.
0: Přesně tak. K tomu, jak se vlastně dostat na takhle obrovský mezinárodní festivaly, se ještě dostaneme. No ale teď si pustíme právě tu druhou kapelu, o který ty mluvíš. A to je konkrétně kutnohorská kapela Taige, která zaujala nejen porotu ve Startéru, ale například taky na cenách vinila, kde si odnesli nominaci. Tohle jsou Taige a jejich Topoly. Posloucháte Startér na Radio Wave.

0: ve starteru na Radio Wave doznívají Taige, další z kapel, která se dostala do letošního finále starteru. No a Míšo, teď už je to na tobě, proč jste si vybrali právě Taige do line-upu Rock for People z těch letošních finalistů?
1: Tak tenhle projekt úplně skvěle snoubí takovou tu písničkářskou intimitu s tím, že oni jsou docela početná kapela, takže ten zvuk je takový barevný, energický a nebojí se dvojhlasu. Vlastně naživo hrají skvěle, takže to byla jasná volba z těch tří.
0: Je to tak, naživo jsou Taige úplně výborný. No a já znova prozradím jednu věc. Jediný, co bylo líto Taige, bylo, že si letos nezahrajou právě na Colors of Ostrava. Dělali jsme si trošku srandu s obou dvou kapel, že by si to možná radši prohodili, protože Send Curtains Please je si zahrát na Rock for People od malička a Taige právě se zase hrozně moc těšili na Colors, říkali, že přijedou, i když nehrajou. Tak Filipe, možná mi ještě řekni, ty umíš si Taige představit v line-upu? A taky naprosto rozumím, že těch slotů bohužel nemáš určitě tolik, kolik bys chtěl.
2: Když začali hrát první tóny ty písničky, tak já jsem si říkal, tyjo, nemělo by to být naopak ty kapely? Ale vlastně ne, vlastně jsem rád, že se každý z těch festivalů otevírá žánrům a objevuje. Je to hodně složité a obzvlášť pro tyhle kapely na začátku kariéry, kdy u nás vystupují na Red Stage a dneska jsme měli poradu a dozvěděl jsem se jako zajímavé čísla, kdy z Česka se nám přihlásilo do open callu nějakých 660 kapel, ze Slovenska to bylo kolem 400, no a v Polsku to bylo zhruba taky kolem 400-500, takže z nějakých 1500-1300 kapel jsme vybírali vlastně tu finální sestavu. No a jeden slot tady na téhle scéně rezervujeme právě pro Radio Wave, protože máme rádi váš vkus a to, jakým způsobem kapely vybíráte, a potom, co jsem slyšel, tak mám obrovskou radost, že alespoň jednu kapelku z tady toho výběru můžeme přivítat.
0: To jsem hrozně rád, že to říkáš, my si toho taky moc vážíme a musím říct, že nám se do statéru těch kapel hlásí taky obrovské množství, ale to by vás určitě nemělo zastavit od toho, abyste nám posílali tracky na starter@rozhlas.cz, ať máme co nasazovat, a je to prostě skvělý pro poslouchávat těch spoustu mladých, talentovaných věcí, protože si myslím, že česká scéna je strašně moc živá. Mě vlastně zajímá, jak zvládáte balancovat tu dramaturgii mezi zahraničními jmény a tou českou scénou. A jestli jsou vlastně návštěvníci vašich festivalů vůbec zvědaví na ty mladý český kapely, protože když večer hrajou třeba Gorillaz jako na Rock for People, tak bude někdo zvědavý na Curtains Please?
1: No samozřejmě, naše publikum je otevřené čemukoliv, takže vlastně toho prostoru objevovat i mladé talenty tam je spousta a u nás na festivalu ti lidé chodí hodně po koncertech, vlastně prázdné scény tam najdete málo kdy, takže pro ty kapely je to dobrá příležitost se představit před větším publikem.
0: Mě tohle na Rock for People vždycky fascinuje, že vejdu do areálu v 1 hodinu odpoledne a člověk by očekával, že bude poloprázdný, ale na těch menších stagech už je úplně narváno. Ostatně podobně je to i na Colors of Ostrava, takže skutečně ta příležitost si zahrát na takovémhle festiáku může znamenat hodně. Filipe, prozraď mi ještě, kde vlastně sleduješ mladou českou scénu. Já vím, že ty už jsi se víc přesunul do toho zahraničního bookingu a máš už další lidi, kteří ti pomáhají i s tou českou scénu, ale myslím si, že pořád musíš zůstat hodně v obraze. Tak jaký jsou ty kanály, který ze své pozice sleduješ?
2: Rozhodně se to nedá stíhat všechno sám a mám k ruce skvělý tým mladých lidí, nebo vlastně mix lidí, takže kteří zachytnou vždycky něco. No a pak to jsou skvělí kolegové z branže, jsou to jiné festivaly, které vidím jejich line-upy, vidím akce, které se konají po celé republice, samozřejmě Radio Wave a vlastně je potřeba nějakým způsobem si pořád udržovat ten kontakt se scénou a velmi často se mi stane, že jsem na schůzce a někdo mi řekne, ty jo, znáš tady tuhle kapelu, to jako bude hit, a řeknu, kolik na nich bylo lidí, no 500? Já říkám, co 500 na kapelu, kterou neznám, jak mohlo přijít? To se stalo třeba s Gufrau před časem. Vůbec jsem o nich nevěděl nic. A
0: tak ten start byl jako raketovej naprosto u Gufrau, takže naprosto chápu. A Vy jste dneska, kromě toho, že jste tady a povídáme se o vašich festiácích, tak jste dostali za úkol přinést nějaký tracky, který si pustíme. Já jsem vás poprosil o to, aby jste přinesli i něco, co vás baví z té zahraniční začínající scény. A Filipe, začneme u tebe. U projektu, který já jsem neznal, ale neuvěřitelně mě baví. A tenhle projekt vystoupí i letos na Colors. Možná si k tomu ještě něco potom řekneme. Tohle je Atarashigako a Tokyo Calling. Posloucháte Starter na Radio Wave.

飛び越え

0: Posloucháte Starter, hitparádu neobjevených na Radio Wave. Poštíme si jména z line-upu, tentokrát Colors of Ostrava. Filipe, kde si objevil tenhle projekt, o co jde a kdy si je můžeme poslechnout na Colors of Ostrava, protože já se na ně teda obrovsky těším po tom, co jsem slyšel tenhle song.
1: Objevil jsem je v Japonsku, je to totiž japonská kapela pětice reperek, zpěvaček. My už jsme v loňském roce začali něco, čemu říkáme Asian Focus, protože v Asii se toho děje, co se týče hudby, strašně moc, ať už na té mainstreamové scéně nebo v klubech. Ten zvuk kapel pocházejících z Asie je prostě trošku jiný, pro nás exotický, objevný. A loni jsme přivezli do Česka na velkou stage poprvé K-pop, no a letos jsme si řekli, posuneme to dál, bude to J-pop, japonský pop, ale co je na Atarashi Gakko speciální je to, že to není úplně tak pop v tom slova smyslu, jak ho chápeme jako mainstreamový pop, ale byť jsou známí, nebo známe i mezinárodně, tak vlastně je to satira. Je to satira na japonskou tradici, která je tam pořád jako cítit, zároveň i na ten J-pop samotný, na ten mainstream velký. No a budou hrát ve čtvrtek na naší druhé největší stage, takže to bude velký bordel.
0: To zní úplně skvěle. Když posloucháš takovouhle kapelu, chybí ti třeba něco takovýhohle na české scéně, nebo myslíš si, že je to čistě kulturní věc? Mně jde vlastně o to, jestli bys třeba ocenil, kdyby se objevil nějaký projekt, a nemusí to být jenom v tomhle žánru na české scéně, který ti tady zoufale chybí, protože oba dva i s Míšou jezdíte po obrovském množství showcaseových festivalů a vstřebáváte jako vlivy ze všech koutů světa, tak mě vlastně zajímá, co ti chybí u nás.
1: No, musím říct, že letos vlastně v line-upu máme Hi-Ha holky.
0: Jasně, to taky soutěžící startérů mimo jiné, tak zdravíme a děkujeme za další jméno.
1: Tak to bych tak považoval, že to může být jako ten český parťák pro tady Atarashi Gakko z Japonska, ale myslím si, že pořád ta originalita v Česku dostává na frak, že těch odvážných je málo a my se každý rok snažíme vlastně vybrat ty nejodvážnější. Kéž by toho bylo víc.
0: Míšo, jaká myslíš, že ta nejčastější chyba, kterou mladí kapely dělají, když poprvé přijedou na takhle velký festival, jako je třeba Rock for People, anebo můžou to být i Colors, ono je samozřejmě velmi těžký konkurovat s tou jejich show, jako těm velkým produkcím, na druhou stranu určitě je to možný. Jsou nějaké chyby, se kterými se často setkáváte v týmu Rock for People?
2: Tak asi takový ty nejzákladnější jsou, že kapela třeba přijede nepřipravená, zvukovka jim trvá strašně dlouho, pak vlastně celý ten harmonogram nabere zpoždění, případně, že mají různé jako požadavky nadstandardní, chtějí spoustu lidí na guest list a vlastně, když potom si uvědomíte, že tam je 200 vystupujících, tak takovéhle věci můžou dost pozdržet toto odbavení.
0: Filip kýve hlavou, tak slyšeli jste to, nedávejte si přehnaný požadavky na guest list, když je to poprvé na festiák. Přijďte připravený, buďte vděční a zároveň odehrajte dobrou show. Vzpomeňte si možná na nějaký domácí jméno, který u vás začínalo na malém pódiu před x lety a postupně s váma a i s tím festivalem rostlo, a teď myslím konkrétně z tuzemské scény, ale ostatně může to být i ze zahraničí.
2: Tak z české scény bych asi zmínila Sofiana Meč, který začínal, myslím, na ČT Art Stage pár let zpátky, ale to ho budeme mít pozdě odpoledne na Bčkové stage. Takže vlastně ta jeho show se postupně vyvíjí a on je jako pracovitý, ambiciozní, takže tam ten vývoj je opravdu vidět.
0: Což nutno říct, že Bčková stage na Rock for People už je skutečně obrovská. Filipe, napadá tebe někdo takovej?
1: No, u nás Sofian začíná v partnerské prezentaci a mám velkou radost, že letos ji máme taky v programu, ale vlastně příběh je to u spousty kapel. Třeba Miraj u nás hráli na dvojce, která je výrazně menší než ta hlavní stage, a ta hlavní stage je opravdu pro kapely, které už zanechali nějakou jako stopu na té české scéně, no a letos vlastně první festivalový den vystoupí na hlavní stage v hezkém čase, takže na to se moc těším a mám rado, že i pro ty kapely je to jako za dosti učení nebo důkaz, že v té kariéře někam došli, že to není jenom další hraní, že vystoupit na Color z Ostrava nebo na jakémkoliv jiném festivalu tady toho kalibru je třeba jako Record for People, je prostě něco, co se nestává každý den nebo každou sezonu.
0: Často, anebo každý den se to určitě nestává ani zahraničním kapelám, který ale na ty festivaly jezdí rádi, pokud jsou na začátku té kariéry. No a my si jedno takovýhle jméno dáme. Už je to taky celkem jako ostřílená parta a moje oblíbená. Letos se objeví v line-upu Rock for People. Přinesla ji dneska Míša a tohle jsou Yard Act a jejich Redeemer, novej single ve Startéru na Radio Wave.

0: Ve startéru na rádiu Wave doznívají Yard Act, kteří letos vystoupí na festivalu Rock for People. Míšo, co nám k tomuhle projektu řekneš? Já se přiznám, že je to jedna z mých oblíbených kapel a moc se na ně těším.
1: Tak jak jsi říkal, nejde o žádné nováčky, mají za sebou například už nominaci na britské Mercury Prize. A vlastně teď jsem ráda, že po nějaké delší odmlce se vrací. Tohle byl single z nového alba, které by mělo být, myslím, v červenci. A jako zní to skvěle, takže já se fakt těším, co to nové album přinese. A vlastně kromě festivalu si je můžeme pak užít i na podzim Meat Factory, kde budou hrát.
0: To zní skvěle. My často slýcháme i skvěle vyprodukované tracky od mladých kapel, ale naživo to potom občas drhne. Mě vlastně zajímá, jak moc je pro vás důležitý při bookingu ve vaší pozici ta živá performance. A vlastně chápu, že byste nejradši zašli úplně na všechno, nejdřív naživo, co pak máte, abyste si byli jistý, že návštěvníkům festivalu přinášíte to nejlepší, ale občas to třeba nejde. Tak jak to v takovýchhle situacích děláte? A stává se vám často, že jste si jistý, že buknete nějakou kapelu, pak ji vidíte naživo a rozhodnete se, hele, to prostě nemá smysl, jako to naživo to nefunguje?
2: V našem případě vidíme nějakých 85% kapel naživo. Předtím, než je vůbec bookneme, než se proto rozhodneme, je to pro nás obrovsky důležité, protože to kouzlo festivalu se děje teď a tady a nikdo to neupraví v postprodukci, ani s umělou inteligencí nic takového nefunguje. Samozřejmě nedá se vidět úplně všechno, někdy musíme věřit agentům, někdy si musíme poslechnout to, co třeba mají jako živý záznam na YouTube, což děláme velmi často, ale naštěstí máme vlastně tu pozici, kdy na pozici těch menších kapel, třeba méně známých, můžeme odmítat a zároveň jako zvát ty kapely, které jsme viděli, a díky toho, že je vidíme, tak to není jenom o tom, že samozřejmě jako zahrajou super koncert a energický, tak jak to máme rádi, ale i to, že s nimi získáme nějaký vztah, že víme, kde jsme viděli, kde jsme se lepili v klubu k podlaze od rozlitého piva, a to je to, co pak můžeme přenést i na ty naše návštěvníky, je tam nějaká emoce.
0: Míšo, máte to stejně i na Rock for People, předpokládám, že jo, vy oba, jak už jsme zmiňovali, jezdíte po hodně showcaseových festivalech. Možná se tě zeptám jinak, může i třeba hraní na showcaseových festivalech být nějaká zkratka pro klidně i tu zemskou kapelu dostat se k vám do line-upu?
1: Určitě ano, protože je to nějaký způsob, jak se zviditelnit, jak upoutat pozornost bookerů, a vlastně i ta kapela ukazuje nějaké své ambice. Takže to určitě je jedna z cest a my hodně bukujeme zahraniční kapely skrz showcaseové festivaly, takže určitě je to způsob, jak se k nám dostat.
2: A ještě je takový jeden paradox, kdy my často musíme vycestovat, no já to tak mám, že musím vycestovat na zahraniční showcase, abych viděl českou nebo slovenskou kapelu a pozval je k nám. Letos to jsou třeba Tolstoys, které jsem poprvé viděl letos na Eurosoniku a jsou naprosto skvělí, takže jsme bukli.
0: Jasně, taky výborná kapela live ze skvělou stage presence. Zdravíme Tolstoys. No dobře, jsem ale mladá začínající česká kapela a nejedu třeba na žádný showcase, tak se teda odhodlám a rozhodnu se vám napsat e-mail. Přihlásím se spolu s těma 650 kapelama třeba k vám na Red Stage, anebo pošlu e-mail právě na Rock for People. Máte vůbec šanci se k těmhle e-mailům nějakým způsobem dostat? Jak u vás probíhá ten výběr? Protože často kapely říkají, to nemá smysl to tam posílat, stejně to skončí v koši, nikdo si to nepřečte. Je to tak, anebo může to být i cesta buknout něco z e-mailu?
2: No, v případě, že to není newsletter, který jde všem, nebo je tam takové to políčko těch příjemců jako no name a vlastně jde to na všechny úplně všude, tak pokud vidím, že ten zájem je, aby ta kapela hrála na Colors, ideálně napíše, jaký má k tomu festivalu vztah, nebo proč vlastně jako píše ten e-mail, nejenom to, že chci hrát, a stává se i to, že tam hned napíšou honorář, třeba jako chceme hrát, ale tady tohle nám zaplatí. Tak to čteme a já se snažím odpovídat na každý takový e-mail, protože vím, že to není jednoduché jít z kůži na trh a zároveň pro nás je to způsob, jakým se učíme a dozvídáme o té scéně, a mám spoustu kapel, kterým se to ještě nepovedlo hrát na Colors, ale každoročně jsme v kontaktu, napíšeme si ten jeden e-mail ročně nebo dva.
0: A jednou to třeba přijde.
2: Přesně tak, přesně. Člověk nikdy neví.
0: Míšo, máš možná ty nějaké doporučení pro mladý úplně začínající kapely, co do toho e-mailu dát, jak vlastně ten e-mail psát dlouhý, co tě zajímá? Filip už to trošku naznačil, že občas jako kouká i na YouTubeový videa live, když třeba nestíhá a potřebuje se to pustit. Je to tak, potřebuje mít kapela liveko, aby jste to vůbec zvažovali, anebo ti třeba stačí něco méně v mailu?
1: Určitě potřeba mít liveko, není nutné, aby to bylo natočené nějak profesionálně, stačí klidně na mobil z klubu, ale je důležité vidět, jak ta kapela zní naživo, jak je sehraná, jak na ní reagují fanoušci. A kromě toho e-mailu bych ještě doporučila třeba pozvat bookera na křest alba nebo na nějaký svůj koncert. Případně jako... V našem případě lze ještě jít tou cestou, že třeba může kapela přeskakovat na nějakém zahraničním koncertě v Praze a tím tu spolupráci nějakým způsobem rozjedeme, ověříme si, že jsou spolehliví a pak je třeba pozveme na festival.
0: To zní skvěle, takže jednoduše hrajte, natočte to a nebojte se psát a třeba to jednou vyjde. Na vašich festivalech nejsou ale jenom začínající kapely, jsou tam i dost velký headlineři a my si nějaký váš výběr teďka taky pustíme a začneme u Colors of Ostrava. A Filipe, možná jestli to uvedeš ty, tohle se je totiž Teddy Swims a jeho Mr. Know-it-all, jméno, který poměrně vystřelilo. Já jsem vlastně hodně zvědavý, jak na něj bude reagovat český publikum na Colors of Ostrava a jaký vlastně bude mít dosah. Tak můžeš nám k němu možná něco říct, jaká byla ta geneze vůbec bookingu a jak se Teddy Swims dostal právě na Colors?
2: Je to náš letošní sobotní headliner společně s Lord a my už jsme, když začal hrát v rádiích poprvé, tak jsme si říkali, to sedí ke Colors, potřebujeme ho, je to trošku soul, trošku pop, trošku country a začali jsme se snažit strašně moc, neklaplo to a v tom roce, kdy jsme se začali snažit 2 roky zpátky, hrál úplně všude. Na letišti, na benzínkách, na záchodech, všude. A nakonec se to povedlo, dostali jsme tu šanci, kdy po dlouhých jednáních vystoupí letos. A já s toho mám velkou radost, protože se mi zdá, že do toho mainstreamu a do té pop music přináší takovou jako eleganci, že to je prostě velký chlap s úžasnou kapelou, konec konců na Koašele, konečně jsme měli šanci vidět, jak to vypadá naživo, tam jsme se bavili a je to naživo skvělé.
0: Tak tady je Teddy Swims, trošku pop, trošku soul a trošku country. Posloucháte Starter na Radio Wave.

0: Terry Swims, Mr. Know-It-All ve startéru na Radio Wave. Jméno, ke kterému se Filip Košťálek přiznal, že ho má strašně rád, poslouchá ho furt dokola. Bylo to jméno, který hrálo na každý benzínce. Letos konečně na Kalosov Ostrava. Tak přijdeš se na něj podívat? Tohle, co stihneš, tohle jméno?
1: Rozhodně, tam musím být, to si nenechám ujít.
0: Tak kdybyste se chtěli s Filipem potkat, tak ho tam možná někde potkáte v davu. Jak na tebe vlastně působí s odstupem času, když v té branži už seš poměrně dlouho, tyhle ty velký koncerty, vydržíš ještě vůbec stát na celý koncert, klidně takovýhle jako světový hvězdy, anebo tomu dáš půl hodinku a odcházíš, protože jsi viděl to, co potřebuješ?
1: Vlastně bych řekl, že tady na těch velkých koncertech dokážu vydržet celou dobu, pokud mě to baví, a samozřejmě čím větší ten headliner je, tím víc je to promakané a řekl bych, že z takových koncertů odcházím méně než z těch menších, které třeba mě přestanou bavit nebo mě začnou nějakým způsobem jako nudit. Bohužel na tom našem festivalu, když ho pořádáme, tak tam nedá se být celou dobu, takže snad budu mít příležitost tedy osvím se vychutnat celého někde jinde než na Colors.
0: Já se ptám i proto, protože nás poslouchá spoustu mladých lidí a spoustu lidí, kteří nejen hrajou v kapelách, ale i lidí, kteří by třeba někdy chtěli dělat tu práci, kterou děláte právě vy, a ptám se tě proto, jestli to možná není trošku únavný už vnímat vlastně hudbu čistě z takhle z pracovního hlediska, jestli si dokážeš, a možná se zeptám Míši, jestli si ještě vůbec jako dokážeš pustit nějakou muziku prostě jen tak, protože ji máš ráda.
2: Určitě ano, já se snažím si na tohle trošku dávat pozor, abych vlastně pořád měla takovej ten fanouškovský, nadšenecký vztah k té hudbě, protože si myslím, že je důležitý, aby tohle jako nevyprchalo nikdy.
0: To strašně rád slyším, rozhodně. No a my se teďka pustíme věc, která možná tohle v tobě probouzí i na české scéně, věc, kterou si vybrala. A je to konkrétně Květach a její Lucie, tak pak si k tomu něco řekneme. Posloucháte Starter na Radio Wave.

0: Ve starteru na Radio Wave doznívá Květach a její Lucie. S náma ve studiu je ale naštěstí Míša Beránková, bukerka Rock for People. Míšo, tak proč zrovna Květach a proč bychom měli letos na Rock for People zavítat právě na její koncert?
1: Tak já jsem Květach vybrala, protože si myslím, že z té mladé generace písničkářek je ta její tvorba opravdu jedna z nejzajímavějších a vlastně i naživo je skvělá jak solově, tak s kapelou a ta její tvorba se mi fakt hodně líbí.
0: To zní skvěle. Co vlastně je to český písničkářství? To tradiční český písničkářství, má to prostor i na Colors of Ostrava, Filipe?
2: Rozhodně, já si myslím, že to je jako úžasná hudba. Samozřejmě pro velké festivaly je to těžké, protože máme velké scény, je tam ruch z ostatních pódií, od lidí, ale i proto jsme třeba letos vytvořili novou stage, jmenuje se Steel Stage a bude vyloženě pro písničkáře a písničkářské projekty. A samozřejmě za písničkáře tam nesmí chybět Pokáč. Jo?
0: Zdravíme Pokáče. Mě vlastně možná zajímá ještě jedna věc a to je to, když přijede menší kapela, může to být písničkář, ale i začínající kapela na takhle velkou stage, jak vlastně může odehrát opravdu jako skvělou show, protože často se tam může cítit trošku ztracená na takhle velkém pódiu, protože co si budeme, není tolik možností, kde si na takhle velkém pódiu zahrát.
2: Já myslím, že je super, když si sebou vezme kapelu. To jsme letos viděli třeba teď v Brightonu na koncertě Blaira Davieho, který k nám přijede, tak my jsme ho objevili solo a bylo to super. A vlastně jsme neváhali ho zabukovat solo, protože jsme věděli, že ten jeho hlas a charisma je prostě dostatečné i na velkou stage, ale když jsme teď slyšeli koncert s celou kapelou, tak jsme si řekli, OK, tohle opravdu patří na tu velkou stage.
0: Tak budeme se těšit, no ale teď se vrátíme ještě do Čech a pustíme si písničku z tvýho výběru a taky z dramaturgie Colors of Ostrava, no a možná si k ní prozradíme ještě nějaký příběh. Posloucháte Starter na Radio Wave a tohle je Ondřej Ruml a jeho Viděl jsem.

0: Ve starteru na Radio Wave doznívá Ondřej Ruml a jeho Viděl jsem, výběr Filipa Košťálka a ostatně i jedno z men, který se dneska představí, respektive dneska za pár týdnů na festivalu Colors of Ostrava. Filipe, proč zrovna Ondřej Ruml, proč je toto jméno, který se tam letos ukáže a který si vybral sem k nám do starteru?
1: Tenhle příběh mě totiž moc baví. Já jsem měl Ondřeje Rumla nějak zafixovaného v hlavě s hudbou a s profilem, který má. A jednoho dne mi přišla SMS-ka, že od něj, že se teda vydává novým směrem hudebně a jestli bych si neposlechl demo. No a já jsem si to demo poslechl, tuším ve vlaku z Ostravy do Prahy. A řekl jsem si, tyjo, to je Ondra Ruml, to je jako fakt super hudba, něco mezi Zrní a Corbin Dallas, ale pořád svý.
0: Něco mezi Zrní a Corbin Dallas je skvělý, naprosto oceňuji.
1: Ale vlastně pořád svůj, originální a říkal jsem si, jo, tohle chci ukázat a taky to vlastně je to příhodné pro tenhle pořad, protože je to takový ten beginner's mindset, co i on v nějakém pokročilém stavu své kariéry vlastně dokázal do toho dostat, nejen udělat tu hudbu jako nově, originálně, přetransformovat se, ale zároveň takhle jako SMS-kou vlastně poslat demo, jít z kůží na trh a chci na tom ukázat to, že opravdu i když si myslíte, že my ty e-maily nečtem a nečtem SMSky, tak takové jedno demo může udělat divy, no a Ondra Ruml nám zahájí festival na druhé největší scéně letos.
0: Ty jsi mi hodně nahrál, ten příběh je krásný. Míšo, my se vždycky ptáme našich hostů na nějakou radu na start pro začínající kapely. Filip už to možná trošku naznačil, možná bych to shrnul jako nebát se a běžte z kůží na trh. Míšo, máš ty něco pro začínající kapely, co by si jim doporučila na začátku hudební kariéry?
2: Tak asi obklopit se dobrým týmem lidí, ať už co se týče tvorby nebo nějakého bookingu, managementu, nebo například najít si spřátelenou kapelu a vyrazit s ní na turné jako support. To je dobrá příležitost představit se širšímu publiku a nabrat nějaké zkušenosti s živým vystupováním. Takže skrz lidi na scéně.
0: To my strašně rádi slyšíme a jsme hrozně rádi, když spolu třeba tourujou právě startéři. Kapely Starter jste právě poslouchali, vy nám posílejte tracky na starter@rozhlas.cz. My se rozloučíme trackem od velké kapely, která vystoupí letos u vás na festivalu. Je to pro vás pro všechny určitě známá písnička, jsou to Gorillaz a jejich Clint Eastwood. Posloucháte Starter.

0: Gorilla se jich Clint Eastwood ve startéru na rádiu Wave. Míšo, jaký jiný velký jména se letos představí na festivalu Rock for People? Já nepředpokládám, že by někdo Rock for People nebo Colors of Ostrava neznal, ale stejně pojďte pozvat na festival, proč bychom měli přijet?
1: Tak kromě Gorillaz můžu ještě prozradit, že si přivezou spoustu hvězdných hostů z poslední desky. Tak vystoupí i Limp Bizkit, Primitive Horizon, Halsey, Iron Maiden a spousta dalších kapel. Je tam rozhodně co objevovat letos a festival se koná už za 2 týdny od 10. do 14. června a vlastně máme tam i spoustu novinek v areálu, který bude rozšířený, bude tam více chilloutových zón, nová ČT Art Stage, takže rozhodně se máte na co těšit.
0: rockforpeople.cz, tam najdete všechny informace. Filipe, co Colors of Ostrava? Já už postupně tady stahuju Gorillaz, protože ty u vás letos nebudou, ale budou tam třeba 21 Pilots a spoustu dalších.
2: Je to tak, začínáme s 21 Pilots, kteří se vrací po 4 letech, potom LP a speciální projekt zpěvačky Aurory s Tomem Rowlandsem Chemical Brothers Tomora, pak Moby po 17 letech zpátky v Česku s celou kapelou naživo, no a na závěru zmíněný Teddy Swims a Lorde, takže takový double headlineři. Nakonec nová písničkářská scéna, spoustu komfortu pro návštěvníky a samozřejmě úžasné Dolní Vítkovice, které svým industriálem prostě jsou naprosto unikátní. Od 15. do 18. července v Ostravě. Kdo tam byl, chce se vrátit, kdo tam nebyl, musí tam zajet. No.
0: Já vám oběma moc děkuju, že jste přijali pozvání do startéru na rádiu Wave. Děkuji vám, že jste poslouchali. Znova připomenu, že nás můžete sledovat na starter.radiowave. No a uvidíme se snad nejpozději, buď na Rock for People, nebo na Colors of Ostrava. Ještě jednou díky. Ahoj.
2: Díky za pozvání.
1: Ahoj.
3: Quest. A s vámi recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu. Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave. youtube.com/radiowave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích.

0: více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Stage Rádia Wave.
0: Stage Rádia Wave. Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
1: Stage Rádia Wave.
0: Stage Rádia Wave.
2: Od mikrofonu vás zdraví Matěj Dvořák s pořadem Stage. Na stage si dnes poslechneme koncert zpěvačky Anne Lil z letošního ročníku showcaseového festivalu Eurosonic Norderslag 2026. Anne Lil je norská hudebnice, která ve své hudbě propojuje citlivý indie pop s výrazným songwritingem. Její hudba stojí na podmanivých melodiích, osobních textech a výrazném vokálu, inspirovaným umělkyněmi jako Lizzie McAlpin, Taylor Swift nebo Phoebe Bridges. Na svém kontě má dvě úspěšná EP. Začátkem roku 2025 získala ocenění Breakthrough of the Year na Norwegian Music Publishers Award a byla nominována na cenu Music Moves Europe Awards, ocenění Evropské unie pro začínající umělce. Dnešní stage právě začíná.
0: Stage.
1: Stage Rádia Wave.
0: Stage Rádia Wave.

0: Wait again.
1: Jonas on the drums, everybody!

0: Právě jste slyšeli koncert norské zpěvačky Anna Lill z letošního ročníku showcaseového festivalu Eurosonic Norderslag 2026. Dnešní stage je u konce. Od mikrofonu se s vámi loučí Matěj Dvořák.
1: Stage.
2: Stage Radia Wave.
1: Stage Radia Wave.

0: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šemestou každý čtvrtek od 7 večer na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Pleják, pleják, pleják Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.
2: Ahoj, tady kapela Meluzína.
3: A právě posloucháš Rádio Wave.

You. One. Two. Describe. My.

0: třeba hned?
1: Ne? No tak dobře, tak jo, tak se vidíme, tak jo. Tak zatím, pa pa.
0: Zatím, čau, čau.

0: Pleják.
1: Pleják. Hudební mix Rádia Wave. Hudební mix
0: Rádia Wave.

0: Playback. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Každou středu od 18 hodin na rádiu Wave. Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
0: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny.
1: Věci se mají tak, že ani nevíš, jak si počít s tím,

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.